0: Graham.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

niż krab, a język ma bić.

ten šnek šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk.

0: kamého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.

je most, kráčím horskou plání nebo k pramenům. Vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel od rána, hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi po.

Янсилені. О, красне! Снаж се про тано. Найди си колд. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka.

0: Rádio Junior.
1: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdech?

0: akkoord.
1: Ade, pats, stoppa, draai.
0: Oh ja, niet toch,

dát, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

Radio Junior.

0: ти.
1: Дякую, дівечко, що ти так годна. Днеска то віночко вимкну до дна.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela. To mám, Karkulko, proto aby, to aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, babi?
1: To mám, ty loupa, proto aby, to aby chtěl.
3: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo, teď už šelmo.
4: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
5: Je přihranej.
3: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
6: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
7: Tady
6: jsme,
7: tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím.
3: Já jí z vlka vyprostím.
8: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

0: Hanou Richterovou.
1: Ahoj kamarádi, dobré ráno, krásné ráno všem posluchačům Rádia Junior. Holky, kluci, od mikrofonu vás 12. června, čili v pátek, v 6 hodin ráno zdraví Jana Richterová. Krásné vstávání a přeju vám, ať je tenhle ten den ten nejúžasnější, který jste si kdy dovedli představit a vlastně ještě lepší. A že mám zpomalit? No jasně, v klídečku se protahujte, jestli máte dost času, poslechněte si zprávy, potom bude vtípek Rádia Junior. Řekneme si taky, kdo zajímavý žil v historii, protože Katka Perglová má pro nás rubriku Žili byli. No a dneska bude taky rozhovor a spousta písniček a taky reportáž. Já myslím, že nás toho čeká tolik, že bych měla rychle začít.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Výzkumníci objevili na dně Indického oceánu rozsáhlé pohřebiště velryb. Naleziště se táhne v délce asi 1200 kilometrů, ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů let a patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kytovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných částí moří, která je v hloubce kolem 7 kilometrů a tvoří ji oceánské hřbety a příkopy. Vyskytují se zde uhynulé velryby ze současné doby i stovky skamenělin starých miliony let. Vědci v oblasti zatím zdokumentovali skoro 500 míst s fosíliemi či pozůstatky uhynulých mořských tvorů. Lidé v celém Česku se mohou až do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody rychle mizí. Akci pořádá mezinárodní ochranářská skupina Jaro Jaroměř. Denní motýly slouží v krajině jako ukazatel stavu přírody. A co můžete udělat vy? Stačí půlhodinka pozorování, na webu skupinajaro.cz najdete určovací klíč, podle kterých denní motýly lehce poznáte. Druhé kolo sčítání proběhne pak v polovině července. A jaké dneska bude počasí? Teď po ránu je i slunečno a dnešní den bude převážně zatažený, občas deštivý, teploty kolem 15 stupňů Celsia.

Holky, kluci, kamarádi, máme 6 minut po 6. hodině. Já vám přeju nádherné vstávání. Jestli už musíte vyrazit do školy a třeba budete poslouchat Radio Junior někde v autě s rodiči, tak to je taky super. No a pokud už musíte rádio vypnout a opravdu jít takhle brzy třeba na autobus nebo na vlak, tak šťastnou cestu a ať se vám dneska úplně všechno daří. My si dneska budeme poslouchat rubriku Žili byli a dozvíme se o velkém básníkovi a spisovateli Karlu Hynkovi Máchovi. No a potom taky bude vtípek, budou písničky a bude reportáž a určitě si probereme i jména. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek, je to Antonie, takže milé Antonie, Tonky, Tóni, Toničky, všechno nejlepší. A já třeba jednu Antonii znám, takže mávám z Rádia Junior a přeju, ať se dneska úplně všechno daří. Ale taky jsem se dívala, jaká jména jsou v současné době nejoblíbenější. V současné době prý se nejčastěji dávají jména Viktorie pro holčičky a Jakub. No a mezi celkově nejčastější jména v celé populaci patří Jana, to jsem já, a Jiří. Jasně, tu Janu můžu odpřísáhnout, protože já, když jsem byla holka a byla jsem ve třídě, kde bylo 22 dětí, tak jsme tam byli 4 Jany. Jak já jsem tím trpěla, že je prostě úplně každá holka Jana. Neměla jsem prostě zvláštní jméno, ale dneska už je to trošku jinak, takže těch Jan ve svém okolí sice pár znám, ale není to tak hrozné, no a taky už nechodím do třídy, kde jsou 4 Jany.

0: Love.
1: Milí kamarádi, přátelé, je ráno. No to jste asi poznali, že jo? Jasně, protože za okny vyšlo sluníčko a pokud zrovna nemáte za okny zataženo, tak třeba zrovna vidíte, jak to krásně svítí, jak to krásně září. Původně meteorologové říkali, že dnešní den bude celý zatažený a celý pošmourný a šedivý a deštivý, ale u nás tady okolo rádia je docela hezky. Takže já doufám, že bude hezky i u vás, aspoň trošičku. No a pokud ne, tak si ten den udělejte hezčí třeba tím, že se na někoho usmějete, někoho pozdravíte, někoho potěšíte, anebo třeba řeknete nějaký ten vtípeček, jeden se dozvíte na Rádiu Junior už za chviličku, anebo si přečtete hezkou knížku. A jeden super tip mám pro vás právě teďka díky Terce Rašové.
2: Nadace Terezy Maxové dětem už existuje 30 let a slaví to novou knihou pro děti o medvídku Terry Bearovi. Knihu Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, napsala Alena Mornsteinová a ilustroval ji Vladimír Žák. Jeho ilustrace jsou nápadité tím, že na bílé stránce je vždycky jakoby výřez medvídka Terry Beara a ten je vyplněný obrázky. Zbytek stránky zůstává bílý. Jak na tenhle nápad Vladimír přišel?
3: Úplně to nebyla jednoduchá cesta, ale musím říct úplně na začátek, že já jsem to vlastně nechtěl ilustrovat. Já totiž působím jako ze 100% vlastně jako designer, jako produkty, židle, třeba skleničky nebo nábytek a tedy a architekturu. Když ta knížka začala vznikat, my jsme se začali bavit o tom, jak by to asi mohlo vypadat, tak jsme oslovili několik ilustrátorů a tam se to úplně nesetkalo a já jsem furt maloval nějaký jako skici. A co kdyby to bylo takhle? A co kdyby to bylo takhle? A ne, no prostě přišel Albatros a říká, hele, tak co kdyby se nám ty. Pro mě to byl samozřejmě velký úkol a pro mě to bylo jako nový téma, ale samozřejmě krásný, nějakým způsobem, já jsem se tam našel tady ten styl, jako aby mě to bavilo. Věděl jsem, že když v siluetě toho medvěda se odehrává celý ten příběh, tak se musí vázat vždycky té protistraně. A na základě té protilehlé té informace, která popisovala nějaký děj nebo nějaký obraz, tak v ten moment se začalo to skládat a našla se nějaká cesta.
2: Co by Vladimír Žák poradil dětem, které by se rády staly designéry nábytku nebo ilustrátory?
3: A faktem je, že musíte mít jako vášeň pro to něco tvořit. Já učím na vysoké škole uměleckou průmyslovou. Máme tam ateliér, vedeme interiér a nábytek, což znamená, že vlastně buď to něco navrhnete a držíte to v ruce, nějaký řekněme předmět, anebo naopak se pohybujete v nějakém prostoru. Já jsem nevěděl nikdy, že budu dělat to, co jako dělám. Já jsem to nevěděl třeba do 20 let, já jsem měl gymnázium. Nikdy jsem nešel jakoby tou cestou v tom smyslu, jako že by jsem měl od střední školy, jsem věděl, že budu kreslit, nekreslil jsem, ale třeba, když byly třeba videoklipy, tak já jsem vždycky slyšel jako nějakou písničku a já jsem si představil, jak bych natočil ten klip, jako, protože mi to úplně vtahovalo, jo, jako, že vlastně ta audiovizuální jako rovina, jak by se to dalo zpracovat. Ale někdo je dobrý na něco a někdo je dobrý na něco jiného. Důležitý, že když to v sobě máte a najdete a vlastně vás to baví tvořit, tak prostě pojďte do toho a třeba vymyslíte věc, kterou ještě svět nikdy neviděl.
2: Knížka se jmenuje Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Ukradl Vladimíru Žákovi někdo někdy něco?
3: Služitel? Já myslím, že ne, ale když se něco stane, tak je jenom rada do života pro mladé posluchače, že vlastně všechno, co se teďka může zdát jako špatný, se může projevit jako, že dobrý, že vlastně tam, kde něco končí, něco nového začíná.
2: A tak je to i teď. Povídání s Vladimírem Žákem, ilustrátorem a designérem je u konce, ale něco nového určitě za chvíli začne. Pro Český rozhlas Rádio Junior, Terka Rašová.

0: a Radeček měla pro nás dobrý zprávy a já doufám, že dnešní den bude plný dobrých zpráv i pro vás. A jednu dobrou zprávu mám i já teďka na Rádiu Junior, protože opět povolávám Terku Rašovou, která si povídala přímo s autorkou knížky Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku.
1: Ke 30. výročí nadace Terezy Maxové Dětem vyšla knížka Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Napsala ji Alena Mornsteinová. Hlavním hrdinou knihy je červený plyšový medvídek. A tak jsem se Aleny zeptala, jaký tenhle medvídek jménem Terry Bear vlastně je.
2: Je to dobrý medvěd s dobrými vlastnostmi. Má rád život, má rád své lidi a má rád své přátele. A pokud je zapotřebí, tak jim pomůže. Je to prostě takový kamarád, kterého asi by každý chtěl mít.
1: Medvídek má kolem sebe v knize Lesní zvířátka. Dozvěděla se o nich ale na něco nového, když knížku psala.
2: Snažila jsem se, aby ta zvířátka, o kterých píšu v knížce, měla takový život, jako mají skutečně v přírodě. Aby žila tak, jak skutečně žijí v přírodě. Takže samozřejmě, že jsem se o nich pár věcí dozvěděla. Takže tam například mám víra, který dokáže otáčet hlavu. Mám tam, jak tam žijí veverky, jak schovávají a zahrabávají své oříšky a spoustu takových věcí.
1: Jaké je poselství téhle knihy?
2: Chtěla jsem říct, že každý může být užitečný už jenom tím, že se hezky chová ke svým přátelům a poskytne jim pomoc ve chvíli, kdy to potřebují.
1: Pomoc těm, kteří to potřebují, poskytuje už 30 let i nadace Terezy Maxové Dětem. Terezy Maxové jsem se zeptala, jakou pomoc dětem nebo i celým rodinám její nadace nabízí.
3: Pomoc samoživitelkám, pomoc sociálně slabým rodinám, vůbec prevence. A postupem času se na nás začaly obracet dětský domovy, takže jak pomáhat dětem, který vyrůstají v dětských domovech. Tam samozřejmě pomoc vzdělávání, jedna z nejdůležitějších věcí. Tím, že máme opravdu těch 30 let působnosti, tak vlastně člověk viděl, že tam třeba bylo takový slepý místo, když děti odcházely z dětských domovů a že se vraceli zpátky, ať už na ulici, nebo se vraceli zpátky do svých nefunkčních rodin, docházelo tam ke kriminalitě a tak. Takže jsme se začali věnovat dětem, který odcházejí z dětských domovů. Snažit se jim pomoct najít práci, finanční pomoc, co se týče třeba bydlení.
1: A proč by si podle Terezy Maxové měli děti tuhle knížku přečíst?
3: Já si myslím, že to je hrozně milá a vtipná knížka. Ten medvěd je kámoš, je odvážný, potřebuje tu partu lidí, která mu pomůže. Tady v tom druhém díle třeba vyšetřit právě příběh, když se ztrácejí věci z toho skleníku, že by lidi neměli mít předsudky, protože tady v té knížce to tam všechno svedou na jedno zvířátko a to zvířátko je v tom úplně nevinně. Tak já přeju všem dětem, aby si přečetli určitě tu knížku, aby našli v medvědovi toho bezvadného kámoše, aby se nad tou knížkou i dobře pobavili.
1: Pro Český rozhlas Rádio Junior, Terka Rašová.

0: Čtvrtek Rádia Junior.
1: Tak holky a kluci, máme za 5 minut 6:30 a to znamená, že je tady krátký vtípek jenom proto, abyste měli hezký den. A protože dneska tak trošičku průběžně probíráme jména, tak tenhle je taky o jménech. To se takhle setkají dva kluci a jeden říká, hele, jak se jmenuje tvůj novej křeček? A ten druhý říká, no já nevím, ještě mi to neřek. Holky a kluci, Mějte se každé blbině, protože to je úplně to nejlepší, co můžete dělat. A kdyby vám to nějaký dospělák chtěl zkazit, tak se třeba nesmějte nahlas, ale aspoň uvnitř.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Holky a kluci, protože je 6:30, tak je to ten nejlepší čas, vzhledem k tomu, že je pátek, pozvat si Katku Perglovou, která nám řekne nějakou zajímavost o jedné z osobností české historie.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden básník Karel Hynek Mácha. Když se řekne Mácha, každému se hned vybaví láska. Byl totiž slavným představitelem takzvaného romantismu. Žil v první polovině 19. století, kdy se lidé začínali více zajímat o přírodu, emoce, fantazii a osudy jednotlivce. Narodil se roku 1810 v Praze jako Ignác Mácha. I když jeho rodina nebyla bohatá, dokázal se stát právníkem. Víc než zákony, ale miloval knihy, přírodu a umění. Jako hodně umělců byl i Mácha neklidná duše. Hodně dumal nad životem a smrtí, byl velmi citlivý, až melancholický a rád bloumal po krajině. Uvnitř s ním ale zmítaly silné emoce. Ty podle vzpomínek jeho snoubenky Lory Šomkové často vybublaly v žárlivé scény a majetnické chování. I když si ho dnes často představujeme jako osamoceného introverta, společnosti se úplně nevyhýbal. Znal se například s Josefem Kajetánem Tylem, autorem slov naší hymny. Za studií dokonce hrál divadlo. Taky nosil výrazné oblečení. Byl to zkrátka mladík plný rozporu. Rád chodil pěšky na dlouhé výpravy do přírody a zapisoval si dojmy z cest. Fascinovaly ho skály, lesy i tajemná romantika hradů a zřícenin, které prolézal klidně v noci. A rád je kreslil. Většinou putoval v doprovodu přátel. Prochodil nejen české země, došel až do Itálie. Denně údajně dokázal urazit i přes 50 kilometrů. Žil v době, kdy naše země patřila pod habsburskou monarchii, tedy pod Rakousko. Úředním jazykem tehdy byla němčina. Mladý Mácha byl ale vlastenec a tak psal česky, i když ovládal hned několik jazyků. Snad každý Čech ví, že Mácha napsal báseň Máj. A skoro každý Čech, i ten, co se o básničky nezajímá, umí odcitovat její začátek. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Teď pozor.
3: Spoiler alert.
2: Kdo si teprve plánujete máj přečíst, zacpěte si uši, ať vám nevyzradím zápletku. Ta vypráví o loupežníku Vilémovi, který čeká v cele na popravu a dumá nad svým životem. Zabil totiž soka v lásce, ze kterého se pak vyklubal jeho dávno ztracený otec. Za Máchova života se Máj kritikům moc nelíbil, protože byl temný a prý málo národní. Jeho nejdelším dílem je román Cikáni. Kdo ví, co by všechno Hynek ještě napsal a kam by se jeho styl posunul, jak by stárnul. Bohužel k tomu nedostal příležitost. Na tomto světě pobyl jen necelých 26 let. Když jednou seděl na kopci nad Litoměřicemi, kde zrovna začal pracovat v advokátní kanceláři, všiml si, že ve městě pod ním hoří. Přispěchal na pomoc a pomáhal hasit. Tvrdilo se, že z toho dostal zápal plic. Pravděpodobnější ale je, že se tam nebo krátce před tím

0: 1939 uložili na Vyšehradský hřbitov. Tam jsou pohřbené i další významné osobnosti. Máchovu rakev na Vyšehrad dopravil vůz tažený 6 bělouši. Cestu prý lemovali 10 000 lidí. Celým městem se nesl zvuk kostelních zvonů. Dnes je Mácha oslavovaný. Okolí hradu Bezděz, kam zasadil děj svého máje, se dnes říká Máchův kraj. Jmenuje se po něm i Máchovo jezero. Původně to tedy byl jen rybník, ale je opravdu velký a výraz jezero zní tak nějak líp. Na stráně pražského Petřína najdete i jeho sochu od Myslbeka, u které si dávají schůzky milenci. Historie má holt ráda romantické hrdiny.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

kluci, posloucháte ranní restart dneska s Janou Richterovou. Máme 6:30 a 10 minut, čili za 5 minut 6:45. To je super čas na to, abyste si třeba poslechli nějakou hezkou písničku, která právě teďka soutěží v hitparádě Rádia Junior. Už jste si ji poslechli? Tu z minulého týdne? Pokud ano, můžete se těšit na víkend, kdy bude zase další díl. Ale já vám teďka jenom prozradím, že to v tuto chvilku vypadá úplně nejlíp pro novinku Adely Křivánkové z písničku Konečně volná. Na druhém místě to vypadá super se čtvrtinou všech hlasů pro Kiaru a písničku Sweet Girl. Třetí je David Málek, píseň Usínám, a čtvrtá Bára Ladrová, Sokolík Pepík. No, tak tohle to jsou takový první čtyři favoriti, úplně nejlépe je na tom zatím Adéla Křivánková, ale pozor, je tam i pár dalších krásných písniček, které třeba nemají takovou pozornost jako ty, které jsem jmenovala. No a teď tady máme písničku, která nemá ani jedno jediné procento. No, znáte procenta? Když to všechno rozdělíte na 100 dílků, tak ten jeden malinkatý díleček necelý bude patřit téhleté písničce.

Přátelé, kamarádi, myslím si, že ve 6:45 vám musím popřát překrásný den. Ať se vám dneska úplně všechno daří a všem Toničkám, Tuňám a Antoniím přeju krásný svátek. My máme dneska téma jména. No a to mi přijde docela zajímavé, protože úplně nejvíce jsou zastoupena jména pro novorozeňata, tedy pro děti, která se právě teďka rodí, Viktorka a Kuba, Viktorie a Jakub, ano. A nejčastějšími jmény v celé populaci jsou Jana pro holky a Jirka pro kluky. Mně to přijde docela fajn, spousta krásných jmen je na světě. Ale víte, co mě zaujalo? My jsme si v tomto týdnu připomínali velmi významnou událost. Před 2 dny, 10. června, byl významný den České republiky. Připomínali jsme si vyhlazení obce Lidice. A to proběhlo v roce 1942 a zahynulo tam několik set lidí. A byla to pomsta nacistů za to, že Češi udělali atentát na Heidricha, na říšského kancléře za druhé světové války. No, je to celé složitější, my si o tom budeme povídat za půl hodinky s paní, která pracuje v památníku Lidice, ale pozor, věděli jste, že existuje jméno Lidice nejenom pro vesnici, ale i pro ženy? Jméno Lidice nese v Jižní Americe více než 500 žen a vzniklo to jako projev celosvětové solidarity s obcemi vyhlazenými nacisty právě v roce 1942 na památku, kterého se po celé Latinské Americe, zejména v Brazílii, Mexiku, Bolívii, na Kubě a v Ekvádoru, začalo udělovat Lidice jako křestní jméno. Tak to mně přišlo hodně, hodně zajímavé. Vidíte to, jak lidé dokáží fantastickým způsobem myslet na druhé a třeba připomínat takovouhle velkou událost a dát někomu jméno po vesničce, která neměla více spatřit světlo světa. V 7:20 si o tom budeme povídat.

Holky, kluci, kamarádi, za chviličku se mrkneme na ranní pomstu, ale teď máme ještě jednu hezkou písničku. Krásné ráno, dobré ráno, ať se vám dneska úplně všechno daří.

0: pomsta.
1: Tak kamarádi, já už tady mám červenou obálku se dvěma skříženými hnáty a lebkou a už to tady vyndávám. Ranní pomsta 12. června, ano, to je dnes. Ahoj Péťo. Jo, jasně. Tak to musím samozřejmě připomenout, na webu taky vidíte Péťu, ale tady vidíte mě ve studiu Rádia Junior, protože prostě Péťa nemohl, tak jsem zaskočila já. Takže ahoj Péťo, to znamená ahoj Jano. Tak. Téma dnešního ranního restartu jsou křestní jména. Vymysli vtipnou písničku, která bude obsahovat alespoň 4 křestní jména a v refrénu budeš zpívat Jsem Petr Trrrr. Máš na to jednu, maximálně dvě písničky. Těším se na výsledek. Krásné ráno. Terka K. No jo, jenomže já nemůžu zpívat Petr Trrrr. Já můžu zpívat Ja na na na na na na. To by šlo. Tak dobře, pouštím písničku a schválně co vymyslím.

0: Ranní pomsta.
1: Tak přátelé, měla jsem vymyslet písničku, kde budu zpívat Jsem Petr Tr, ale to jsem teda neudělala, protože já jsem Jana. Tak a mají tam být vtipnou písničku, která bude obsahovat alespoň 4 křestní jména. Tak, šel Petr s Jirkou, ne, pardon, já ani neumím číst, jo, takže ještě jednou, tak.

0: Marko, že jsi to slyšela. Krásné ráno, krásné ráno.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hipošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: s Janou Richterovou.
1: Krásné ráno, dobré ráno, ahoj milí posluchači, holky a kluci, všichni, kdo jste si dneska naladili Radio Junior. Je pátek 12. června, přesně 7 hodin ráno. Od mikrofonu ze studia vás zdraví Jana Richterová. Krásný den. Co nás čeká v téhleté hodince, tak samozřejmě zprávy, bude soutěž, pak budu volat Kamile Varaďové z Lidického památníku a mám pro ní pár otázek k událostem před 84 lety a bude to velmi zajímavé. No a tak samozřejmě si poslechneme Zvídavce a spoustu písniček, ale úplně nejprve začneme zprávami.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Výzkumníci objevili na dně Indického oceánu rozsáhlé pohřebiště velryb. Naleziště se táhne v délce asi 1200 kilometrů. Ukrývá pozůstatky staré až 5,3 milionů let a patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných části moří, která je v hloubce kolem 7 kilometrů a tvoří ji oceánské hřbety a příkopy. Vyskytují se zde uhynulé velryby ze současné doby i stovky skamenělin starých miliony let. Vědci v oblasti zatím zdokumentovali skoro 500 míst s fosiliemi či pozůstatky uhynulých mořských tvorů. Lidé v celém Česku se mohou až do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody mizí. Akci pořádá mezinárodní ochranářská skupina Jaro Jaroměř. Denní motýly slouží v krajině jako ukazatel stavu přírody. A co můžete udělat vy? Stačí půlhodinka pozorování. Na webu skupinajaro.cz najdete určovací klíč, podle kterého motýly poznáte. Druhé kolo sčítání pak proběhne v polovině července. A jaké bude počasí? Dnešní den bude většinou zatažený a občas deštivý, ale můžete mít štěstí i na sluníčko. Teploty kolem 15 stupňů Celsia.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

Holky, kluci, posloucháte ranní restart na Rádiu Junior. Jsem málem zapomněla, kde to jsem, no to víte, je ráno a je 5 minut po 7 hodince a jestli chcete soutěžit, tak máte teďka příležitost. Mám tady knižní novinku Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Monsteinové a do soutěže ji věnovalo ne Alenu Monsteinovou, ale tu knížku nakladatelství Albatros Media. A ta knížka je nádherná.

0: Nádherná, krásně ilustrovaná. Už jsme si tady o ní dneska povídali ve dvou reportážích, ale teď je na řadě
1: Tajemný zvuk.
0: Takže tuhle tu knížku můžete získat, když nám zavoláte na číslo 800 199 199. Co je tohle za tajemný zvuk? Tak kdo pak by to uhodl? A mně se tady rozblikaly telefony. Tak, beru ten první. Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý den, Krištof Fusek.
0: Ahoj, Krištofe, já tě moc zdravím. Tak, co to bylo za divný zvuk?
2: Dle mého tam byl osel.
0: To byl osel. No páni, tak Krištofe, já jsem si teda říkala, že tohle dneska nikdo nepozná a ty jsi to uhodl úplně na první dobrou, tak klobouk dolů. A víš co?
2: Děkuju.
0: Já tady pro tebe mám samozřejmě už připravenou knížku Teddy Bear, záhada vyloupeného skleníku. Zeptám se tě, čteš rád?
2: Jo, moc.
0: Tak to je bezva. To je skvělá zpráva, protože tahle ta knížka se ti bude líbit. Ale víš co, já mám pro tebe ještě takovou malinkatou kontrolní otázečku. Schválně, jestli uhodneš, co je tohle za zvuk. Ale knížka už je tvoje. Určitě to znáš.
2: Něčeho dupání.
0: Ano, ano, ano.
2: To je nějaký plast.
0: Výbor.
2: Flašky.
0: Jo, super, Krištofe, ty jsi teda absolutní jednička, tak s tebe mám dneska fakt radost. Knížka je tvoje. Na co se dneska těšíš, kromě té knížky?
2: Na angličtinu. Tak. Protože mám psát nějaký rozřazovací test, který já jakože by nemusím psát, protože jedu na gympo, ale chci se ho zkusit.
0: Takže jako dobrovolně si jdeš napsat testíček.
2: Jo, ale zajímá mě, co to bude, protože se na to těším.
0: A to jsi mi teda udělal další radost, protože když tě zajímá, co tam bude a rád se učíš nové věci, tak je to prostě ta nejlepší zpráva. Tak Krištofe, ať se ti dneska úplně všechno daří a ať je tenhle ten den úplně ten nejkrásnější, který jsi kdy prožil, jo?
2: Děkuju.
0: Prosím. A prosím tě, ještě nepokládej telefon, protože si musím napsat tvoji adresu, ať ti můžeme tu bezva knížku poslat. A teďka jenom do vysílání chci slyšet veliké ahoj. 3, 2, 1, teď.
2: Nashledanou, ahoj.
0: Ahoj.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

0: máš.
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. Na rádiu Junior máme 7 hodin a 15 minut. Myslím si, že máte doma úplně stejně, pokud zrovna nebydlíte na druhé straně země koule nebo někde hodně, hodně daleko od rádia Junior. Naštěstí s rádiem Junior můžete být úplně všude, protože rádio Junior můžete poslouchat po internetu nebo třeba v mobilní aplikaci nebo třeba na chytré televizi a nebo třeba zrovna v autě, pokud jedete do školy. Tak šťastnou cestu, ať se vám dneska všechno daří, ale určitě poslouchejte i za pár minutek, protože asi víte, že před 2 dny jsme si připomínali 10. června významný den, den památky obětí vyhlazení obce Lidice. Já vím, že už to bylo před 2 dny, ale já budu za chviličku volat Kamile Varaďové, vedoucí vzdělávacího oddělení z památníku Lidice. A ještě si to přece jenom trošičku všechno připomeneme.

0: away from you.
1: Holky a kluci, posloucháte ranní restart a jak už jsem vám před chviličkou slíbila, teď tady máme hosta. Bude jim Kamila Varaďová, vedoucí vzdělávacího oddělení památníku Lidice, protože před dvěma dny jsme si připomínali Den památky obětí vyhlazení obce Lidice a myslím si, že i po dvou dnech bychom si to měli pořád připomínat a vlastně by o tom člověk měl vědět vždycky. Dobré ráno, Kamilo.
2: Dobré ráno všem posluchačům.
1: Já jsem moc ráda, že s námi dneska takhle vstáváte. Řekla jsem to dobře, že bychom si měli tuhle událost vždycky pamatovat.
2: Přesně tak, určitě není na pořadu dne na tyhle události zapomínat, zejména v dnešní době. Ta situace také není úplně ve světě jednoduchá.
1: To je pravda. Mohla byste alespoň krátce připomenout posluchačům Rádia Junior, co se tehdy v roce 1942 stalo 9. a 10. června?
2: Tak, do tohoto datumu byla vlastně obec Lidice úplně obyčejná, malá česká vesnička. Lidé si tam žili svými nechci říkat obyčejnými životy. Nicméně po atentátu na říšského protektora Heidricha byla obec Lidice vybrána jako místo, na kterém se odvede odplata, protože se nedařilo najít atentátníky na tohoto protektora. Byla vybrána obec Lidice, která ovšem neměla s atentátem nic společného. Byl to opravdu akt pomsty na českém obyvatelstvu. Stalo se to, že v noci z 9. na 10. června 1942 obec nacisté obklíčili, začali vyhánět obyvatele, kteří samozřejmě tou dobou spali z jejich domovů. A došlo postupem času k tomu, že lidičtí muži, a když říkám muži, tak tím myslím chlapce, starší 15 let, nahnali do zahrady Horákova statku lidické ženy. A zase říkám, že to byly dívky starší 16 let, takže všechny ženy a děti nahnali do školy a odtud je potom převezli do Kladna, kde zase došlo k rozdělení těch maminek a dětí. Lidické ženy byly převezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku a děti nečekal příliš šťastný osud, protože naprostá většina jich byla zavražděna.
1: Tyhle události se jeví úplně nepředstavitelně a je to hrůza jenom poslouchat. Takže kdo přišel s myšlenkou udělat v obci Lidice památník? Protože ta obec byla vlastně nejenom vyhlazená od obyvatel, ale budovy byly vyhozené do vzduchu a rozbořené domy. Tak přeci jenom, kdo přišel s tou myšlenkou, že by se na obec Lidice nemělo zapomenout?
2: Tak snahou nacistů bylo vymazat tu obec z mapy světa, aby po ní nezůstala ani památka. Jak říkáte, to místo bylo totálně rozbořeno, srovnáno se zemí, tam opravdu nezůstal kámen na kameni a i hned vlastně po tomto aktu, protože nacisté samozřejmě tuhle událost využili v rámci propagandy, aby ukázali lidem, čeho jsou schopní, pokud nebudou poslouchat. A takže tenhle akt oni prostě zveřejnili a ta reakce světa vlastně na to byla velmi silná, takže relativně brzo po tomto aktu už ve světě začaly vznikat různá hnutí. Nejsilnějším hnutím bylo Lidice Shall Live ve Velké Británii, ale samozřejmě další hnutí vznikala různě po světě a cílem těchto hnutí bylo vlastně vyjádřit solidaritu, podpořit tu obec, ty obyvatele, aby to místo opravdu jako nebylo vymazáno z mapy světa. Začaly se pořádat finanční sbírky na obnovu té vesnice a toto vlastně bylo potvrzeno při prvním pětním aktu po válce v roce 1945, kdy k tomuto příslibu, že ta obec bude obnovena, přistoupila i tehdejší česká vláda. Takže postupně opravdu došlo k tomu, že se ta nová obec, byť ne na původním místě, ale kousíček vedle, začala znovu vystavovat. A postupně se to samozřejmě podařilo a v těch nově budovaných Lidicích každá přeživší žena a přeživší lidické dítě, kteří se po válce vrátili, tak vlastně dostali možnost v těch nových Lidicích získat domeček. Nové vlastně jako zázemí, nový dům.
1: Takže to...
2: A postupně s tím právě samozřejmě přišla i ta myšlenka, že to místo původní vesnice bude pietním územím a na kterém postupně bylo vybudováno muzeum, byl upraven ten hromadný hrob lidických mužů, pietní území bylo upraveno a postupně vlastně vznikaly nové a nové objekty, které sloužily k připomínce těchto tragických událostí.
1: Takže když člověk dneska přijede do Lidic, tak na jednu stranu jsou tam nové Lidice, takové znovu zrozené Lidice a pak tam. Je tam památník, o kterém jste teďka vyprávěla. Jezdí tam často třeba školní výpravy. Jaké programy nebo aktivity pro děti a studenty tam nabízíte?
2: Tak, jsme za to velmi rádi, že do Lidic jezdí opravdu velké množství školních skupin, nejenom jednotlivců, ale i velké početné skupiny dětí, které se seznamují s tímto příběhem. A my vlastně jako památník Lidice organizujeme několik druhů aktivit pro děti a rodiny, ale i ty školní skupiny. A jsou to od komentovaných prohlídek s návštěvou muzea a pietního území po vlastně jako řízené edukační programy. A ty edukační programy pořádáme pro už nejmenší děti, pro školkové, kdy samozřejmě se nebavíme o lidické tragédii, ale spíš o tom, jak se v takovéhle vesnici žilo dříve. A s těmi staršími samozřejmě už se bavíme a diskutujeme o té lidické tragédii a těch historických souvislostech. Vzhledem k tomu, že v Lidicích máme i galerii, kde je prezentována sbírka umění, kdy zase v reakci na ty tragické události jakoby obrovským gestem solidarity bylo, že umělci z celého světa posílali do Lidic svá umělecká díla, která dnes třeba už mají opravdu jako velkou hodnotu, ta jména jsou opravdu významná, takže s těmi dětmi se také věnujeme programům, které jsou zaměřeny do té, řekněme, umělecké oblasti.
1: Máme tak poslední minutku. Překvapily vás někdy nějaké otázky, které vám děti pokládaly?
2: Samozřejmě těch dotazů je obrovská spousta. Mě velmi těší, že jsou děti velmi zvídavé. A moc mě těší, že padají dotazy, co bych já mohl udělat pro to, aby se takovéhle události neopakovaly. Děti často nevěří, že se něco takového mohlo stát, takže to, co nám tady povídáte, se opravdu stalo. Bohužel ano.
1: Jaké poselství by se lidé měli z příběhu Lidic odnést?
2: Já bych moc stála o to a opravdu tu zkušenost s tím máme, že ty děti nejsou lhostejné. Jo, opravdu bych moc apelovala na to, aby děti koukali na to, co se kolem nich děje a snažili se vlastně vždy pomáhat.
1: A holky a kluci, kteří pojedou třeba v létě s rodiči, s prarodiči na výlet, můžou třeba iniciovat takový výlet do památníku Lidice. A já se vás ještě zeptám, máte třeba nějaké pozvání pro děti v létě, co u vás můžou zažít, nějakou akci?
2: V létě samozřejmě můžou navštívit i s průvodcem to pietní území, muzeum. Velmi zajímavý je třeba rodinný domeček, kdy se nám podařilo získat jeden z těch původních rodinných lidických domů a zrekonstruovat ho do té podoby, v jaké ho dostali v 50. letech ty lidické ženy a děti. Je to opravdu moc hezká expozice a určitě stojí za návštěvu i růžový sad, kde je několik desítek tisíc růžových keřů. Je to největší sad růží. A ten právě stole, to je opravdu moc hezký a je to takové pozitivní místo k návštěvě.
1: Kamilo, já vám moc děkuju za vyprávění i za pozvání. Můžu sama za sebe říct, že to je velmi silné místo a měl by ho navštívit úplně každý. Tak mějte se dobře a ať se vám všechno daří.
2: Dobře, mějte se také pěkně, moc všechny děti zdravím a přeji hezký den.
1: Holky a kluci, to byla Kamila Baraďová, vedoucí vzdělávacího oddělení památníku Lidice. Naschledanou a krásný den.
2: Naschledanou.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, máme 2 minutky po 7:30 a to je nejvyšší čas dozvědět se taky nějakou další zajímavost. A s tou přichází Evča Sinkovičová, protože teď je na řadě zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání posluchačky Dianky. Dala mi super zvídavcovský tip, tak ho pojďme společně prozkoumat trošku víc. Asi tu nemám nikoho, kdo nikdy neochutnal hot dog. Ale víte, proč se téhle pochoutce zahrnující párek, housku nebo rohlík a kečup s horčicí vlastně říká hot dog? V doslovném překladu do češtiny horký pes? Možná jste si mysleli, že hot dog pochází z Ameriky, ale on je původem z Německa. Tam se mu ale říkalo Frankfurter, podle města Frankfurt nad Mohanem. S Amerikou ale hot dog přeci jen souvisí. Právě zde totiž dostali párky tento název. A jak to tedy celé vzniklo? Párky do Spojených států amerických nejspíše přivezli právě němečtí přistěhovalci. Koho prvního napadlo vložit párek do překrojené housky, se ale neví. Každopádně ale slyšíte správně, takhle se hot dog v Americe jí, položený v překrojené housce, ne nacpaný v rohlíku jako u nás. V ulicích New Yorku se tato dobrota do ruky začala objevovat někdy kolem roku 1860. Nejvíce šly hot dogy na odbyt na akcích, třeba na sportovních utkáních. A jak to tedy bylo s názvem? V Německu se někdy parku, tedy dlouhé úzké uzenině, říkalo Dachshund, neboli jezevčík. Protože vršek parku připomínal záda jezevčíka. A kromě parků přivezli němečtí přistěhovalci do USA taky jezevčíky. A pak je tu několik teorií, jak se to vše spojilo dohromady. Jedna tvrdí, že studenti univerzity Yale vtipkovali o původu masa a tak se název ujal. Další verze zase říká, že karikaturista Ted Dorgman nakreslil přímo jezevčíka v housce a nevěděl, jak napsat Dachshund Sausages, a tak si to zjednodušil a do reportáže z baseballového utkání ke své kresbičce připsal, že se jedl i hot dog a legendární název byl na světě. Jedna z verzí bude určitě ta správná, anebo jde o kombinaci několika teorií. Rozhodně se ale výraz ujal a stal se populárním. Dnes Američané spořádají asi 20 miliard hot dogů ročně a nejvíce se údajně jedí v Los Angeles. Hot dog ale není populární jen v Americe. Prodává se po celém světě a existuje na něj nespočet variací. Klasická americká verze je hot dog v rozpůlené housce s kečupem, hořčicí a cibulí. A hot dog si užili i členové posádky Apollo 11 během cesty na měsíc. Vesmírný hot dog měl sice trochu jinou podobu než ten klasický, ale stejně se to počítá. I my Češi máme svou verzi hot dogu. Je to párek v rohlíku. Ten k nám přivezl řezník Václav Masopust v 70. letech minulého století s názvem Picador ze Španělska. V Českých Budějovicích se tak párku v rohlíku říká dodnes. Jaký hot dog nebo párek v rohlíku nebo snad picador máte nejradši? Co tam nesmí chybět? Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč se říká párku v housce hot dog, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: kamarádi, máme 10 minut po půl osmé a to znamená, že tady mám pro vás takovou zajímavůstku. Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. No a když přišly holky a kluci k nám do rádia Junior, tak se jich Terka zeptala, co by popřáli českým fotbalistům.
1: Já jim přeju hodně štěstí, protože jsou prostě dobří, já jim fandím a věřím, že to vyhrají.
2: Přeju jim, ať vyhrajou hlavně.
3: Já jako strašně přeju, aby Patrik Schilk dal aspoň minimálně 18 gólů a maximálně 30.
4: Já přeju, aby si to všichni užili a aby se prostě u toho zabavili.
5: Já jim přeju, aby se jim nic nestalo, aby si nic neslomili a aby byli v pořádku.
6: Já jim hodně přeju, aby byli zdraví, spokojení, aby aspoň postoupili z tabulky.
7: A dej třeba Šibenice nebo Přímák, jestli se mi daří tam.
8: Já přeju, aby nedostal žádnou červenou a jsou hodně dobrý, že se tam dostal na mistrovství světa po 20 letech.
9: Já si přeju, aby náš brankář to hodně chytil a dali třeba 2 hat-triky.
10: Aby tam dali třeba nějakou hlavičku a aby nefaulovali.
3: Já teda hodně přeju, aby třeba postoupili do toho play-off nebo na vyřazování třeba do čtvrtfinále.
8: A já přeju ještě, aby se dařilo třeba Kovářovi, Golmanovi a nebo i třeba a celému týmu.
11: Já vám trhám kytičku čtyřlístku, doufám, že se vám to povede, jste hodně šikovný, věřím vám.
12: Já bych vám chtěl popřát, abyste nedostali modrou kartu.
13: Češi do toho! Češi do toho!

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

přátelé, máme za 10 minut 8. Z ranního restartu vás ještě jednou zdraví Jana Richterová. Tak co nás čeká poté, co já odejdu? No tak samozřejmě bude malá pohádka. V 9 hodin bude Ušounova pohádková školka. V průběhu dne uslyšíte spoustu písniček a třeba ve 13 hodin tady bude velká pohádka. Takže pokud si budete chtít třeba na chvilinku odpočinout po obědě, tak můžete poslouchat. No a jaká bude, to vám hnedka prozradím. Ale taky můžu prozradit, že odpoledne tady zopakneme Všudy kuk z minulé neděle a pak večer bude vysílat Jirka Kohout a ten tady bude mít Iva Alexe a budete si povídat o letních dětských kempech na inline bruslích a skoli. Tak já si myslím, že to určitě stojí za to. No a ta velká pohádka bude jedna hrůza. Jako ne, že bude jako špatná, to ne, v žádném případě. Ve 13 hodin se bude vysílat pohádka, která se tak jmenuje. Jedna hrůza je totiž název Temného lesa, ve kterém žije 7 divoženek potrestaných za své hříchy, jich se dopustili. A jednu z nich, samozřejmě tu nejhezčí, si vybere mladý Abraham a pokusí se zlomit kletbu, která divoženku spoutává. No, tak si myslím, že byste si to neměli nechat ujít. Jo a ještě taky ve 2 hodiny zopakneme Ušounovu pohádkovou školku a o 14:30 si opět řekneme s Katkou Perglovou o slavném básníkovi Karlu Hynkovi Máchovi. Tak já jsem vám asi řekla úplně všechno. Tak teď si dáme ještě nějakou písničku a třeba nějakou hezkou taneční, abyste se mohli roztančit, protože jestli mě teďka posloucháte, tak máte školu až od 9, anebo třeba se učíte doma, anebo třeba máte rýmu a kašel a zůstáváte doma, tak to zrovna asi tancovat asi zrovna nemáte, že jo? Jestli jste nemocní, tak víte co? Aspoň pro dobrou náladu.

Kamarádi, je za 8:05. Myslím, že teďka už to chce jenom písničku a pak už vám popřeju, abyste se měli nádherně a aby tenhle ten den byl ten nejkrásnější, jaký jste si dovedli představit a možná, možná ještě hezčí. A kdyby se vám náhodou někdy pokazila nálada, prosím, nevzdávejte to, protože to se nesmí. Když vám bude někdy ouvej, podívejte se do zrcadla a zašklepte se, udělejte ten nejhorší obličej, dalo by se říct skoro ksicht, jaký dokážete. A když vás to rozesměje, tak to je to nejlepší, co se vám může stát. Tak přátelé, opatrujte se a zase se uslyšíme v neděli ve všudy kuku a pak třeba v úterý. Tak ahoj, loučí se s vámi Jana Richterová.

0: Josefe, Jozífku, pojďte sem.
1: Oč běží, paní Růženko?
0: O tohle, Jozífku, čti.
1: Již podruhé v tomto týdnu mohli obyvatelé Starého Města pražského spatřit podivný úkaz. V pondělí to byly kalhoty, které se sami od sebe pustily do pronásledování prohnaného zloděje V.R. Včera zas byla k vidění osamělá hůl, jež 25 ranami strestala nenapravitelného lháře a křiklouna Vendelína K. Co se ukrývá za tajemnou záhadou? Komu patří neviditelná ruka spravedlnosti?
0: No, co tomu říkáte?
2: Ale dušinko, nesmíš věřit hned všemu, co napíší noviny.
1: Každá záhada se má vyluštit, Josefe. Sám jsi mě to učil.
2: Ale to ano, Josefku, ale...
0: Jaké pak ale, snad nebudeš tvrdit, že vy dva to nesvedete, Josefe? Josefe!
2: Nepoznávám tě, Růženko, vždycky nám každé bláznovství rozmlouváš.
0: To víš, jsem jen zvědavá ženská.
2: Ale spíš si myslím, že moc čteš noviny.

0: Den byl pátek. Pátek, bláznu svátek, řekne si leckdo a mávne rukou stejně, jako to chtěl udělat Josef. Ale Josífek ho nenechal. Kdepak? Vždyť dali paní Růžence slib. A tak se dva snílci, dobrodruzi a tak trochu i detektivové začali trápit záhadným tajemstvím, když v tom přiběhla sama paní náhoda.
1: Sousede, sousede!
2: Sáku, lente, že nese sem vichřice, Josefku.
1: Pane Josef, lásku, to je dobře, že jste doma.
2: Co se děje, paní Potužáková?
1: Josefek je tu taky. No, víc hlav, víc ví.
2: No, tak oč jde?
1: Stala se mi divná věc, pane Josef. Sedím na havelském trhu, prodávám ty svoje okurky a rajsky. Trochu jsem se zakoukala na zboží starý Jonákový. No, víte, to je ta, co musí mít dicinky, okurky větší a rajsky červenější, baba jedna. Ale kde jsem to přestala?
2: No, u paní Jonákové.
1: Jo, kouknu na ní, ona po mně taky hodí vokem, jako by se mi chtěla posmívat. A to zase ne, začnu tedy pěkně odplic. Čert, aby tě vzal, ty vochechule, křičím. To víte, já už jsem taková přímá povaha, co na srdci, to na jazyku. Kde jsem to jen přestala?
2: U ochechule.
1: Jo, jenže, jak jsem tohleto vyslovila, stalo se něco strašlivýho. K mým okurečkám, k mým rajčátkům se začne přibližovat ruka. Ruka v rukávu, ale bez těla.
2: A je to tady.
1: Já začala ječet, spílat, láteřit a nadávat.
2: No, to si dovedu představit.
1: To víte, to ta povaha. Ale Jářku, já se jen tak nedám. Chňapla jsem po ní.
2: No a co?
1: K ruce najednou přibylo tělo a pak i hlava v klobouku. Zkrátka vyklubalo se tam takový dlouhý hubený chlapisko a bylo celý průsvitný.
2: Jako duch.
1: Já věděla, pane Josef, že jste vzdělaný člověk. Jo, bylo to zrovín. Tak, má úcta, povídá, jenže úcta, neúcta, já spustila na novo, jelikož to zjevení, no považte, všecky mý okurky i rajský začarovalo.
2: Ale ne.
1: Ale jo, byli dočista zcvrklí. Jářku, ale co se mu pak pověděla, to si teda za klobouk nedal. Byl z toho tak roztřesený, že kdo ví, jestli našel cestu pod ten svůj most.
2: Pod jaký most?
1: Pod Karlův přece, prej tam bydlí. Jenže věřte strašidlům.
2: No, měla jste štěstí, vaše setkání mohlo dopadnout i hůř.
1: Myslíte, že mě chtěl potrestat? Ale proč?
3: Já bych řekl, že za tu vaši povahu.
1: Vás se neptám, mladej. Tudle pan Josef, ať řekne svý.
2: Josefek má pravdu, snad vás chtěl potrestat, snad jenom varovat a dost možná, že si z vás docela obyčejně udělal dobrý den.
1: Tak to pr, země Eulálie Potužákové si nikdo šouvky dělat nebude. Já jsem dáma.
2: No v tom případě dovolte, madam, abych vás mohl vyprovodit ke dveřím.
3: Ty jsi s ní tedy vyběhl, Josefe.
2: No bodeď, bez tak má jen to, co potřebovala. Ale hlavní věc, přivedla nás na stopu, Josefku.
3: Můžeme tedy vyrazit, kapitáne Josefe?
2: Sám sebou, lodníku, pramice čeká, Vltava taky a já velím směr Karlův most.

0: Josef s Josívkem naskočili do staré dřevěné pramice, která neslyšně vklouzla do vltavského proudu. Za pár chvil byli na místě. Sotva přirazili ke břehu, zjevil se u loďky klobouk. Klobouk, ale bez hlavy.
1: A máme tě.
2: Promiňte, pane, to je můj klobouk. Asi jste se spletl.
1: Ale nespletl. My dobře víme, kdo jsi.
2: Ach, bože! Jsem prozrazen!
1: No však nebude tak zlé. Snad, aby ses nám ukázal.
2: Duch Havrda je lapen. Nože, pánové, můžete si mě prohlédnout.
3: Pro Pětran do všech stran, Josefe, on je to opravdu duch.
2: Což pak jste to netušili?
1: Lampardon, Bombardon, ne tak docela.
2: Achouvej, sám jsem tedy odkryl své tajemství. Já nešťastník.
1: No.
2: Co se mnou teď uděláte, páni námořníci?
1: Počkat. Jak jsi přišel na ty námořníky?
2: No, takhle překrásně klít dovedou jen oni. Z toho usuzuji, že nemáte k vodě daleko.
1: No to nemáme, ale jak tak na tebe koukám, tak ty taky ne. Vypadáš jako pára nad hrncem.
3: Nebo jako mlžný opar z raního svítání.
2: O, jak jste laskavý. Ale je tomu právě naopak. S mlhou mám neustále potíže.
1: A lidi?
2: Ach ano. Jenom ona dokáže skrýt, co má zůstat lidskému oku utajeno. A mně se jí tak nedostává.
3: Což pak je problém sehnat kousek obyčejné mlhy?
2: V těchto končinách ano. Jo, to v Anglii je to jiné. Panečku.
1: No, dobrá. A co kdybychom ti havrdíčku píchli a do té Anglie tě zavezli?
2: Což pak vy mě nechcete zajmout?
1: Prosím tě. A proč? Strašíš snad malé děti?
2: Ne, to no. Ne, to...
1: A pronásleduješ poctivce?
2: Je to ani nápad. To...
1: No, tak prosím vás, a jsi snad zlý na milé a vlídné prodavačky na trhu?
2: Ne, právě naopak. Všechno dělám úplně obráceně.
1: No vidíš, takže takový duch je vlastně náramně důležitá instituce a hlavně potřebná. Že pak, toho si z Prahy nepustím.

0: Josef s Josívkem podruhé toho dne odvázali loďku a nastoupili. Za ně z Lehýnka dosedl duch Havrda. Loď se zhoupla jednou, dvakrát, při třetím zhoupnutí Vltava zmizela a namísto ní se všude kolem prostíralo moře. Moře, na něm rychlý motorový člun.
1: Rychleji, Josívku, přidej plyn.
2: Přidávám, Josefe.
1: A vrdíčku, drž si klobouk, ať ti neoletí.
2: Už vidím břehy v dálce. Kam to bude, Josefe?
1: Vem to k ústí Temže a pak proti proudu do Londýna. Londýnská mlha je vyhlášená na celém světě.
2: Rozkaz, kapitáne. A jsme na místě.
1: Může vystupovat, Josefku. Ty jako první a ty Havr... Josefku, kde je?
3: Co pak já vím?
1: No třeba už vyskočil. Pojď, jdeme za ním. Havrdo! Hej! Havrdo!
2: Pane duchu, kde jste? Au! No konečně.
4: Sorry.
3: Prosím.
1: A povídá, aby se nezlobil.
3: Je mi ne... To není pan Havrda, ale někdo docela jiný.
4: Yes.
3: Cože?
1: Ale říká, že máš pravdu. Jo, a taky prý se nemáš rozčilovat, protože v téhle mlze není vidět na krok.
3: No to vidím. Vlastně nevidím. Nevidím vůbec nic a ze všeho nejmíň ducha Havrdu.
5: Funguje to, pánové! Funguje! Nespatřili jste ze mě ani kousek a já se přitom od vás nepohnul.
1: No, hlavně, že jsi na světě, Havrdičku.
5: No, tak to tedy jsem. A nabral jsem si tolik mlhy, že dokážu zmizet. Raz, dva. Jak se říká po anglicku.
3: Kde zas je, Josefe?
1: Čertví.
5: Tak hola! Posádko, co je s vámi? Já jsem naloděn. Můžeme vyplout zpět.
3: Je na mou duši neviditelný, Josef.
1: Je to zkrátka duch, Josefku.
0: Sotva Josef s Josefkem dopravili ducha Havrdu i sebe domů, záhady ustaly. I když...
6: Josefe, Josívku, tady čtu, že podivné úkazy z minulého týdne sice zmizely, přesto však cosi nevysvětlitelného visí ve vzduchu. Z ničeho nic prý ubylo krádeží a podvodu.
1: Ale dušinko, už jednou jsem ti říkal, že nesmíš novinám tolik důvěřovat.
6: Vy o tom něco víte. Tak co zatím vězí?
3: Docela obyčejná mlha, paní Růženko.
6: Aha. Mlhy, co ukryje každou lumpárnu se zlodějčci, náhle polekají. Tomu mám věřit?
1: Ale když nechceš, tak nemusíš. Můžeš si myslet, že je zatím schovaný třeba, já nevím, třeba duch.
6: To je ještě lepší.
1: Ale úplně nejlepší, Růženko, bude, když si to spojíš pěkně dohromady.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Studio Junior.
1: Kdo pak za to může, že je moje kůže jiná než ta tvoje?

Jou, pešníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni lou, pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

hlou. Píkou píchy, která kloubí, dej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, hlou. Pešník je nesmlouvavý, hlou. Ten mi ho strašně baví, co, co.

svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličto spát, převlečen za chrličto spát. Převlečen za chrličto spát.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ušouné!
1: Ušouné! Vy už jste tady?
0: No.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani.
0: Ušounku, prosím tě, no jak to vypadáš? Ty jsi zase hrabošil, viď? Víte, kamarádi, Ušoun hrozně rád prohledává všechny kouty školky, jestli by tam nenažil něco zajímavého.
1: Ale to určitě děláte taky rádi, co? Třeba u babičky ve skříni nebo na půdě se najde takových zajímavých věcí.
0: No, koukám, Ušounku, že jsi opravdu něco zajímavého objevil.
1: Podívej, Jani, byla trošku zaprášená, ale už jsem ji otřel a tak se krásně leskne. No, mušle, ale jaká krásná.
0: Je krásná a slyšíš šumění moře, když si ji dáš k uchu?
1: Jo, slyším. Já bych tak chtěl být u moře.
0: Tedy Ušounku, ta mušle musela být kouzelná, protože ti tvé přání splnila a jsme u moře.
1: No jo, je tady krásně a navíc můžeme hnedka i hádat.
0: No, to máš pravdu.
1: Ušounova hádanka. Holky a kluci, dneska budeme hádat, koho to u moře slyšíme úplně nejdřív.
0: Povídejte.
1: Tak pozor, pozor, kamarádi. 3, 2, 1. Je to Racek.
0: Výborně, slyšíme Racka. A je to tu vážně krásné, ale teď bych ráda věděla, jak jsme se sem dostali a jak se zase dostaneme zpátky do pohádkové školky.
1: No jo, no navrhuju, abychom to tu prozkoumali a u toho si poslechli naši dnešní první písničku.
0: Souhlasím s tebou.
1: Ušounova písnička.

0: posloucháte mou, tedy Ulšounovu pohádkovou školku. Jsme s Janou u moře. A to tak, že jsem se tady prostě najednou ocitl já a najednou se tady ocitla i Jana.
1: To nebylo najednou. Přál jsi to.
2: A kdo to mluví, Ulšounku?
0: Co? Já nevím.
1: Ahoj, já jsem mořská pana Marína. A vy jste kdo?
2: Já jsem Jana a tohle je Ulšoun.
0: Jo,
2: z Ulšounovy pohádkové školky.
0: No, moc nás těší.
2: Jsme z Česka, jsme z Prahy.
0: Tak pozor, ona ta mušle je kouzelná, viď, Marino?
1: Ano, to je. My mořské pany dáváme kouzelné mušle našim kamarádům, aby se za námi mohli podívat k moři a do moře, a ta vaše patří pohádkovému dědečkovi.
2: Jo, aha, pohádkový dědeček má v naší školce spoustu zajímavých věcí. A jak je vidět, o některých ani nevíme.
0: Takže je super, že se najde takový šikula, co rád hledá, a tím pádem ji i najde, že? Ano.
2: To ano, ale Marino, ty jsi říkala, že se s kouzelnou mušlí můžeme podívat i do moře? Co to znamená?
1: Že kouzelná mušle zařídí, abyste mohli dýchat pod vodou a můžete se se mnou podívat na všechny krásy, které ze břehu nevidíte.
2: A ty bys byla tak hodná a dělala nám průvodce?
1: Za pohádku.
0: Za pohádku?
2: Za
0: no, jasně. Ulšounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko zahradníkem. Bylo horko. A tatínek Bejk řekl telátku.
1: Kytičky na zahradě mají žízeň. Musíme jim dát napít.
2: Já to udělám, tatínku.
0: Telátko si běželo pro hrneček a nabralo si do něj čaj. Pak chodilo po zahrádce a nabízelo hrneček kytičkám, ale ani jedna se nenapila.
2: Tatínku!
0: Zavolalo telátko na tatínka, který si mezitím lehl na lehátko a četl si kravské listy.
2: Kytičky se nechtějí napít.
0: Tatínek si povzdychl.
1: Telátko, takhle se kytičkám napít nedává. Musíš si vzít konvičku a zalévat je.
0: Telátko si vzalo konvičku a běželo k sudu, ale ten, protože dlouho nepršelo, byl úplně prázdný.
2: Sud je prázdný, tatínku.
1: Tak si vezmi hadici.
0: Telátko si rozmotalo hadici, pustilo vodu a začalo zalévat. Hrozně se mu to líbilo.
1: Ahoj, telátko, co to děláš?
0: Volal přes plot Bíček Jiříček, který bydlel vedle.
2: Zalévám zahrádku.
0: Bíček Jiříček přelezl plot.
1: Můžu to taky zkusit.
0: Telátko mu hadici půjčilo a Jiříček chvíli zaléval.
2: Teď zase já, Jiříčku,
0: řeklo telátko. Ale Jiříček mu hadici nechtěl vrátit. A tak se oni začali tahat. Jenže jak byla hadice zapnutá, cákala voda nejen na zahrádku, ale na všechny strany. Přes plot na chodník, kde právě šel strážník pan Pes, k sousedům Bíčkovým, prostě všude. Největší sprchu dostal tatínek, který mezi tím na lehátku usnul. Vyjeveně se posadil a chvíli nechápal, co se děje. Když však uviděl, jak se telátko a Jiříček tahají o zapnutou hadici a přes plot se na něj výhružně mračí strážník pan Pes, kterému z čepice kape voda, rozhodl se zakročit. Vstal a rozeběhl se k telátku a Jiříčkovi. Ještě pár litrů vody schytal, ale nakonec se mu podařilo jim hadici sebrat a vodu vypnout.
1: To jste tomu dali.
0: Zlobil se tatínek a ždímal noviny.
1: Musím se jít domů usušit.
0: Když vešel do kuchyně, maminka Kráva se lekla. Ono tam prší a já mám venku prádlo. Než stačil tatínek cokoliv říct, maminka vyběhla ven. Už neprší? Divila se a rozhlížela se po obloze, na které nebyl jediný mráček.
2: Maminko, ty bys chtěla, aby pršelo?
0: Trošku sprchnout by mohlo, je sucho.
2: To se dá zařídit,
0: řeklo vesele telátko a vydalo se pro hadici.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Marina nás vzala pod vodu a ukazuje nám krásné věci.
0: Tady se podívejte na krásně barevný korálový útes.
2: To je nádhera. To je krása.
0: Vypadá to jako podmořská zahrádka, ve které se místo motýlů prohánějí krásné barevné rybky.
1: Ale korály nejsou mořské rostliny. Jsou to živočichové, kteří jsou přichyceni na skalách. A jsou červení, modří, zelení, růžoví.
0: Tak krásně barevní, až oči přecházejí. Když se teď podíváte vpravo, vidíte medúzy. Dívat ano, sahat ne, mohli byste se popálit.
1: Ty jsou krásné a jak lehoulince se pohybují.
2: A co je to tamhle, tam na dně, co je to za pichlavou kouli?
0: To je mořský ježek. Na toho taky pozor, hlavně když vystupujete z vody, abyste na něj nešlápli.
1: To se budu pamatovat.
0: Teď mrkněte vlevo, zrovna tam pluje delfíní skupinka.
2: A kam mají namířeno?
0: Myslím, že jedou na oběd. Dají si nějaké dobré makrely, nebo možná sledě. Jani, Ušoune, teď chvíli nebudeme mluvit a ponoříme se do velké hloubky. Chci vám ukázat naše podmořské město.
1: Dobře, a pustíme se k tomu písničku.
3: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se kouku v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: posloucháte mou, tedy už novou pohádkovou školku, ve které já teď skoro nedýchám, tak jsem natěšený.
1: V dnešní školce totiž Ušoun řekl do kouzelné mušle, že by chtěl být u moře. A ukázalo se, že s ní můžeme být i v moři. Pod vodou.
0: Jo, a můžeme tu normálně dýchat. A navíc máme skvělou průvodkyni pod mořským světem, mořskou panu Marínu, která nám za malou chvíli ukáže, v jakém krásném městě pod mořem tu žije.
1: Nejdřív si ale pěkně zacvičíme.
0: Ušounovo cvičení.
1: Přesně tak. Vyzkoušíme si po cestě do podmořského města nějaké ty plavecké styly a začneme styl prsa.
0: Tak pozor, pozor. Ruce spojíme, jako když děláme šipku, pěkně je natáhneme a pak ty dlaně rozpojíme, jako kdybychom chtěli roztáhnout záclonu nebo oponu. Takže vodu, pochopitelně vodu. Rukama děláme oblouček. Pěkný půlkruh. No a zase znovu. A zase šipka, jako když dopředu. Zase rozhrnujeme vodu a obloučkem ruce dáme dozadu. A zase dopředu. A dozadu a dopředu. No to krásně plaveme, co, co, co?
1: Já si to tady zkouším, Ušoune. No, už to skoro umím, to je dobře. A teď vyzkoušíme čubičku.
0: No jasně, protože kdyby nám to nešlo, jako jsem to já, tak překrásně všechny učil, tak stačí čubička. No to je přesně tak, jako když plavou pejsci hezky hrabou tlapkama a my budeme pěkně hrabat rukama, ale protože bychom čubičkou daleko nedoplavali, tak zkusíme styl kraul.
1: To je těžká věc. Narovnáme ruce podél těla a uděláme velký kruh jednou rukou a hrábneme vodu pod sebou. Tak a druhou rukou a hrábneme vodu pod sebe.
0: No to je jako takový větrný mlýn.
1: Jasně.
0: No jasně, vždycky jedna ruka a druhá ruka a jedna ruka
1: to jsou
0: a
1: jenom
0: druhá ruka.
1: Kruhy rukama, ale hlavně se u toho nenapítá a nezapomeňte dýchat.
0: Jestli budeme plavat takhle pěkně, už tam brzy budeme.
2: Moc pěkně plavete, jen co je pravda, a už jsme tu.
1: Je. Holky a kluci, takovou krásu jste určitě ještě nikdy neviděli. Korálové zámky a domky na střechách mušle a všude barevné rybičky.
0: A kráby a medúzy. A bublinky.
2: Jsem moc ráda, že se vám u nás líbí.
0: No je.
2: Jani, a mně se zase vždycky ve školce líbí, když zpíváš. Ale nevím, jestli to tady pod vodou půjde.
1: Proč by to nešlo, když tu můžeme dýchat? Tak tu můžeme i zpívat.
0: Jo, Jana to dokáže.
1: Plavu si ani nevím jak. Vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů. Ušoune, zpívej se mnou, a mám rád vodu zelenou a pletu si ji s ozvěnou, narážejí obě na stejnou skálu. Tak Ušoune, aspoň plav, když už nespíváš. Mám vodu rád, a proto si důva důvadu na její chlad důva důvadu tu zvykám. Hraju si s kapry a s lososy a tykám, štikám. Řekni, štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, proč mě láká. Proč šťasten jsem, když do ucha mi chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká. A cáká, nedělej vlny, Ušoune, a cáká.
2: holky a kluci, Jana právě dospívala a vy posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
0: Teda, Marino, ty jsi to tak krásně řekla. No a pozor, pozor, kde jsme dneska? Přece pod vodou s báječnou mořskou panou Marínou, která nám ukazuje podmořský svět.
2: Je, já už musím jít. A vy taky.
1: To je škoda, ale děkujeme za prohlídku, Marino.
2: Není zač, zase se zastavte. Víte, jak to udělat? Stačí si do mušle zašeptat, že si tu přejete být. Ahoj.
0: Ahoj. A děkujeme, děkujeme, děkujeme. Milá mušle, halo, halo, vezmi nás prosím pěkně zpátky do školky.
1: Je, a je to, jsme doma. Byl to ale krásný a nečekaný výlet.
0: To tedy ano, já si ho budu dlouhat a nanánsky pamatovat.
1: A víš co, Ušounku?
0: No?
1: Paměť si dneska vyzkoušíme za úkol.
0: No, tak to není problém, že, kamarádi? Ušounův úkol.
1: Tak mi teď pěkně vyjmenujte 5 podmořských tvorů, které jsme s Marínou viděli.
0: To je hračka, pozor. Tak, viděli jsme medúzy, delfíny, korály, barevné rybky a kraby. Bylo jich ještě víc, ale chtěla si jen 5.
1: Chtěla a jsem moc spokojená. Děkuju.
0: Není zač, není zač. Rádo se stalo.
1: Teď už se ale rozloučíme a už zbývá jen vás poprosit o obrázky.
0: Dneska nám prosím namalujte moře nebo podmořský svět.
1: Nebo podmořské město, jak si ho představujete. Nebo naši milou průvodkyni, mořskou panu Marínu.
0: Už se na vaše obrázky moc, moc těšíme.
1: Stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my někomu potom pošleme za ten obrázek odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A kamarádi, když budete u moře, pěkně se mažte krémem na opalování, ať se nespálíte. A taky střídejte pobyt na sluníčku a ve stínu. A hlavně pijte. Pijte hodně vody. A teď už si pojďme dát naši dnešní písničku na rozloučenou. Tak ahoj.

Vezměte židle, děti. Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom bikiny. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říká memu pra. Ka, ka, kapradí, rostlo dávno v pralese. Snad mi poradí, kdy na židli, kdy na židli, kdy na židli sedne se. To vás už moc ve hře není. O jednu židli míň je teď k sezení. Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje. Jednou

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Botaniči objevili na dně Indického oceánu rozsáhlé pohřebiště velryb. Naleziště se táhne v délce asi 1200 kilometrů, ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů let a patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných částí moří, která je v hloubce kolem 7 kilometrů a tvoří ji oceánské hřbety a příkopy. Vyskytují se zde uhynulé velryby ze současné doby i stovky skamenělin starých miliony let. Vědci v oblasti zatím zdokumentovali skoro 500 míst s fosíliemi či pozůstatky uhynulých mořských tvorů. Lidé v celém Česku se mohou až do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody rychle mizí. Akci pořádá mezinárodní ochranářská skupina Jaro Jaroměř. Denní motýly slouží v krajině jako ukazatel stavu přírody. A co můžete udělat vy? Stačí půlhodinka pozorování, na webu skupinajaro.cz najdete určovací klíč, podle kterých denní motýly lehce poznáte. Druhé kolo sčítání proběhne pak v polovině července. A jaké dneska bude počasí? Dnešní den bude převážně zatažený, občas deštivý, teploty kolem 15 stupňů Celsia.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Angličáky, stoličky, všichni spolu! Čistíme, čistíme, nahoru, dolů! Špičáky, stoličky,

0: Zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!
2: Raz, dva, tři, čtyři, vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

skočí.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

jsem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Vědci objevili na dně Indického oceánu rozsáhlé pohřebiště velryb. Naleziště se táhne v délce asi 1200 kilometrů, ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů let a patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných částí moří, která je v hloubce kolem 7 kilometrů a tvoří ji oceánské hřbety a příkopy. Vyskytují se zde uhynulé velryby ze současné doby i stovky skamenělin starých miliony let. Vědci v oblasti zatím zdokumentovali skoro 500 míst s fosíliemi či pozůstatky uhynulých mořských tvorů. Lidé v celém Česku se mohou až do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody rychle mizí. Akci pořádá mezinárodní ochranářská skupina Jaro Jaroměř. Denní motýly slouží v krajině jako ukazatel stavu přírody. A co můžete udělat vy? Stačí půlhodinka pozorování na webu skupinajaro.cz. Najdete určovací klíč, podle kterých denní motýly lehce poznáte. Druhé kolo sčítání proběhne pak v polovině července. A jaké dneska bude počasí? Dnešní den bude převážně zatažený, občas deštivý, teploty kolem 15 stupňů Celsia.
1: Mám prostě

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jedna hrůza je název temného lesa, ve kterém žije 7 divoženek potrestaných za své hříchy. Jejich se dopustili. Jednu z nich, samozřejmě tu nejhezčí, si vybere mladý Abraham a pokusí se zlomit kletbu, která ji spoutává. Jak? To se dozvíme v pohádce nazvané Jedna hrůza. Napsal Karel Šiktanc, režie Ivona Žertová, účinkují Martin Písařík, Barbora Sajdlová, Zdeněk Žák, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 2007.

Jo, jo, jen si houkni. Už se bojím. Koukni. Ano, Suvičko, hezky mě hlídej. Ať v tom tvém lesejku nezabloudím. Ale popravdě, já už takových prošel. I takhle pod mě jako teď. Počkej. Jakoby v dálce někdo zpíval. Poleď za mnou, Suvičko. Hele, vidíš? Tam v tom průseku něco svítí. Nízká pozlacená záře.

0: Ale koukněme se. Lesní víly.
1: Konec smíchu, konec hraní. Mluví vaše lesní paní. Která dnes Světluška?
2: Skamejka, Maruška.
1: Která Divoženka?
3: Z Horoměří, Lenka.
1: Která lesní pana?
4: Z Bělé, Radovana.
0: Člověče, to se ti snad zdá. Sedm holek v dlouhých šatech jako o muzice a běhají, lítají, jako by neuměli ani chvilinku stát. Sivá, modrá, žlutá, zelená.
1: A která dnes Jezinka? Z Libovic Rezinka.
0: Páni, ta je asi ze všech nejpěknější.
1: A co černá Víla?
5: Ze Stach Drahomila.
1: Která bílá Žínka?
6: Z Brodu Karolínka.
1: A větrná holka?
7: Z Vinařic Nikolka.
1: Ticho, ticho. Jste tu za trest, ne pro velké žerty. Takže hezky do kruhu a točíme se. A rychleji, a rychleji. A rozpočítáme se.
8: Jo, sester, pohromadě sedm. Tatíček je vyprovodil před dům.
9: Jedna měla v místě hrozen,
10: druhá měla vlasy po zem,
11: třetí vonou mast.
8: Na koho to slovo padne, ten musí jít
0: krás. A heleme se. Ony ty lesní žínky nebudou žádné dobračky.
1: Slovo padlo na tebe, Jezinko Rézinko. Rozuměla jsi?
12: Ano, lesní paní, rozumím tomu dobře.
0: Krutí péro, zrovna ta ze všech nejhezčí.
1: A ostatní, jak už mají, poručíno, nařízíno, naučíno. Strašit děti, svádět potulné z cesty, volat u bažin, sfoukávat světla v lampách, hučet v komínech a kamna zhášet. Jasné?
13: Ano,
14: bude podle tvého.
1: Tak, na šťastnou zlou cestu.
0: Počkej, Suvičko, musím za tou hezkou. Ale kde vůbec je? Támhle. Ano, to je ona. Ta celá plavá. Jenže letí, jako by měla křídla. Jouajs! Ještě si kvůli těm zázrakům hlavu urazím. Uháněl jsem tím šerým lesem, co jsem mohl. Ale kde pak? Z plavých dlouhých šatů brzy ani nitečka a les táhl se jako lovosice. Když konečně ustoupil polím a lukám, nade vsí v kopci už zvolna svítalo. Z vršíčku k návsi vidím, jak se hrnou dva halamové a vedou mezi sebou můj ty Abraháme, onu panu Rézinku. Už není v divém plavém šatě, ale v obyčejných vesnických hadrech. Skrčil jsem se za zvonici.
15: Jen pojď, křepeličko. On už si to s tebou starosta vyřídí. Člověček výzdalenek toho. Vedeme zlodějku a ty si přitom pískáš.
16: No co? Já si hvízdám rád. Teď žíně zabuš na vrata a uvidíš, jak z nás bude starosta takhle po ránu skákat radostí.
17: Co je? Co je, troubelové? Prší vám na cimbuří otravovat mě v tuhle hodinu?
15: Starosto, chytili jsme zlodějku. Ukradla ze stáda ovci.
17: Pomalu, žíně, pomalu. Co si zač, cácorko? Slyšíš mě?
16: Ona nemluví, starosto, ani slovo.
17: Ne.
16: Třeba je nemá.
17: Však se v šatlavě rozmluví. Do večera bude brebentit jako house. A kde je ta ovce, kterou ukradla?
15: No právě, to se vůbec neví.
17: Cože?
16: No na mou duši. Asi někam schovala.
17: Morcec, mazec mordianskej, co je to za řeči? Jak se může ovce ztratit ze světa, co? No to mi povězte vy dva.
18: Já bych se po ní třeba podíval, pane starosto.
17: Kde jsi tu vzal? A co si zač?
18: Amen, amen, pravím vám, říkají mi Abraham.
15: Co si to dovoluješ? Takhle mluvit se starostou.
17: Zmlkni, žíně. Abraham říkáš. Aha. A o co ti jde?
18: O tu ovci. Že bych ji třeba našel, jestli je někde schovaná.
17: Jde jenom o ovci?
18: A taky o to děvče tady.
16: Jo.
18: Teď je to ještě dítě.
17: Jsi kazatel, či co?
16: On nám to bude radit.
18: Kazatel nejsem, ale sem tam něco umím. Třeba by se vám to hodilo. Koněkovu, chleba peču, sudy smolím, pole ořu, boty spravuju.
17: Boty? Což pak o to, boty by se šikly. Švec nám před nedělí umřel.
18: Tak jsem s nima, s botičkama. Hned se do toho dám. A tuhle panenku na oplátku pusťte. Ať si jde po svých.
17: Tak to prr.
15: Bodeď, vykuky jeden.
17: Uděláme to tak, lechasníku. Panenka půjde hezky do chládku a ty si sedneš před šatlavu a budeš do večera spravovat boty. A můžete si přitom skrz okno i povídat, když tě o ně tolik jde, o pobertu.
16: Jo, budete celý umluvený, zvlášť když je nemá.
17: A večer se uvidí. Třeba ji pustím, třeba ne. A třeba se jí tam uvnitř tak zalíbí, že se nebude chtít hnout. Platí?
18: Jo. Taky, co mi zbývá. Jak mi tam kverpánku po neboštíkovi ševci lidi nosili bodky a holínky a bufy a škrpále, jak jsem tam ťukal a lepil a řezal a dratvoval, čekal jsem, že třeba Rézinka skrz okno něco zavolá. Nebo aspoň špitne. Ale kde pak? Byla tichá jako holoubě. Asi se chudák bála, takže mi nezbylo, než být ševcem po celý dlouhý čtvrtek.
15: Bože, jeden mlátí do verpánku a druhej zas hvízdá jako pominutej.
17: Konec ševcoviny, mládenče, je skoro tma. A ty hvízda ve sklapně píšťalu. No, mladíku Abrahame, pracovat umíš, to musím uznat. Tak mě napadá, nechceš to tady u nás v Horní vsi vzít po Matějovi? Lidi tě chválí, svoje by si zviděla.
18: Děkuju, starosto, možná pozdějc. Teď mám ještě nějaké řízení.
17: Jak je ti libo, sám sobě si vlastním pánem. Ale jestli chceš, abych pustil tu kradlavou holku, musíš mi tu něco nechat jako zástavu. Aspoň se vrátíš.
18: Zástavu? Já ale nic nemám. Leda čepici?
17: Beru. Jenže je to málo.
18: Tak tu máte. Venku je teplo, dám vám košili.
17: A co do třetice?
18: Nejvejš boty. Bez kalhot chodit nebudu.
17: Dobře, mladej.
18: Kdo je bosý, toho pánbu nosí, říká se, ne?
17: Správně. A kdo je obutý, ten bývá nadutý. Žíně, hvízdale, puste ven tu cácorku. A tobě, Abrahame, půjčím svůj bič. S ním tu holku poženeš až k jedný hrůze. Tam si ji třeba pust. Však se tam ve tmě naučí řáckýmu strachu.
15: To jo, to jo, to určitě.
16: To jo.
18: Počkejte, teď vám nerozumím. K jaké hrůze myslíte?
17: Jedna hrůza. Tak se říká tomu lesu v údolí. Je veliký, hluboký, kde kdo se mu spíš vyhne. Je prý samá divá pana a divných duchů plno. Nemluvě o kváčovi.
18: A to je zas kdo?
16: Ksivej kváča. Lesní kníže.
17: Lapka, berka, zloděj v jedný osobě. Jako tady leta. Podle tebe prý ještě dítě. Tak tu máš. A pořádně jí zapráskej na cestu.
18: Šli jsme spolu k jedné hrůze. K tomu lesu, ze kterého jsem ráno do Horní vsi přišel. Mlčeli jsme, ale ve mně srdce bušilo jako hrom. Až jsem se bál, že to panenka uslyší. A pak už jsem to nevydržel.
13: Přede mnou němou dělat nemusíš. Já už tě slyšel mluvit. Jezinko, Rézinko.
12: Kriste, pane, jak to víš? To se nesmí. To by tě mohlo stát i život.
13: Ale strachy kotrmelce do foroty dělat nebudu. Radši mi řekni, co zprovedla, že jsi za trest divoženkou? Že chodíš krást a strašit a ubližovat?
12: Byla jsem zlá. Hlavně na otce.
13: Aha. A co ty ostatní?
12: Všechny jsme z okolí a všechny jsme se nějak provinili.
13: A jak dlouho budeš muset takhle žít?
12: Už na pořád. Leda by pro mě někdo udělal 3 dobré skutky po 3 dny či noci za sebou.
13: 3 dobré skutky? To bych možná dokázal.
12: A proč bys to dělal, prosím tě? Počkej, kam vlastně jdeš?
13: S tebou.
12: Ne, to nejde.
13: Co by ne?
12: Přece nechceš jít až k lesní paní.
13: Rézinko, ty přece musíš přinést něco ukradeného, ne?
12: Bez toho nesmím naspátek. Jenomže ovečku mi ti 2 sebrali.
13: Tak co kdybys přivedla mě? Nechtěla ani slyšet, že už jsem pro ní udělal dost a že je mi moc vděčná, ale teď abych honem raději šel, že s lesní paní nejsou žerty. Ráda si hraje, to jo. Hry má nade všecko. Ale jakmile se prý rozlobí, spustí hromy blesky. Mně se ale od Rézinky nechtělo. A tak jsem do ní mluvil a mluvil, až jsme spolu vymysleli báchorku o kočím. To jsem byl jako já, kterého Rézinka uspala na kozlíku bolehlavem, ruce mu svázala a teď ho vede ještě omámeného sem do jedné hrůzy jako uloupenou kořist.
19: Podívejte, jak se tváří.
20: Jak by hledal, kde má koně.
19: A je bez bot, bez košile. Ještě, že má bič.
1: Rézino, rozvaž mu ruce a podej mi ten bič. Pěkně tě u nás vítám, chasníku. Jak pak ti říkají?
13: Abraham.
1: Abraham, Abraham, peliněk ti natrhám. Tak se hraje na jména. Znáš tu hru?
13: Znám.
1: Výborně. Jaké je tvé druhé jméno, Abraháme?
13: Druhé? Třeba Lukáš.
1: Lukáš, Lukáš. Kde máš hlavu? Ukaž.
3: A když řeknu Lenka?
13: Jsi na mě moc tenká.
19: A když řeknu Madla?
13: Abys neupadla.
1: Ticho. Dobře, chasníku. Ale brzy už bude svítat. Máme čas na jedinou hru. Vyber ji ty.
13: Co je to za hloupost?
1: Žádná hloupost. Vyber hru a dej si pozor, abys neprohrál. S námi se musí vyhrávat, ne prohrávat.
13: Zní to jako pohrůžka, ale dobře. Tak třeba... na slepou bábu.
1: Proč ne? Zavážu ti tedy oči. Tak... A teď mi podej ruku.
19: A už se točíme, už se ptáme.
21: Slepá bábo, kde jsi byla?
13: U pekaře.
21: Co jsi dostala?
13: Kus koláče.
21: Kam jsi ho dala?
13: Na kraj stola.
21: Kdo ti ho vzal?
13: Paní sova.
21: Kam letěla?
13: Nevěděla.
21: Ukaž zuby.
13: Nemám huby.
21: Zasměj se mě.
13: Nechce se mě.
19: Tak si jdi ty, slepá babko.
1: Najdi si mě, dám ti jabko.
13: Teda, ty to dovedou s člověkem. Ty ho dovedou roztočit, jako káču, na mou duši. Když jsem si sundal šátek z očí, les jedna hrůza se mnou ještě pořád tancoval a černá zem se kolíbala. A divé pany samozřejmě fuč. Kolem ticho, jako v kapli. Dobrou půlnoc, Suvičko. Vlastně dobré ráno. Koukám, že tamhle mezi korunami už bílo.
22: Tohle?
13: Rézinko? To jsi ty?
22: Zav, raporte. Teď jsem ještě před chvilkou viděla.
13: Kdo je to?
22: Já, Drvoštěpka. A nemůžu se z toho ostružení vymotat.
13: Ukažte, pomůžu vám.
22: Děkuju. Kdo pak jsi?
13: Říkají mi Abraham.
22: Víš, to je divný. Najednou mám před očima samou šmouhu. I z tebe je jenom šmouha.
13: Opatrně. Tak, teta, a teď už pojďte. Tady je dobře vidět.
22: Bane, človíčku, nevidím nic.
13: Máte něco s očima?
22: Ještě před pár minutama jsem viděla jako ostříž. I takhle na stará kolena, najednou, jako by na mě padl mrak. Z ničeho nic je ze mě slepá bába.
18: Cože?
22: Pán Bůh ví, proč tak znenadání.
18: Já za to nemůžu.
22: Podek by za to mohl, člověče. Já jen, kde se to tak náhle vzalo. Pojď, zajdeš ke mně na mlíko a na koláč. Bydlím blízko, na kraji lesa.
18: Tak dobře, ale povedu vás.
22: A to nebude třeba. Znám to tady v jedný hrůze na spaměti poslepu. Můj neboštík tu kácel stromy. Proto mi říkají drboštěpka uličnici.
18: Hele, není to už tamhle ta střecha? Tam, co končí břízy.
22: Jiná tady není.
18: Ukažte, odemknu.
22: Prosím tě, tady se nezamyká, mládenče. Kdo by si tu co vzal? Ale na mou duši. Nevidím skoro nic. Jen ty šmouhy a šedý fleky.
18: Víte co, babičko? Posaďte se a začneme o tom všem nahlas zkoumat. Na ty oči přece něco musí být.
22: Ne, ne, ty si sedni. Já přinesu mlíko a kus koláče.
18: Děkuju. Ale povězte, čím se oči nejlíp léčí? U nás doma říkali luční med nebo čistcový květ.
22: Pane, nejlepší jsou Panny Marie slzičky, aby mě nebolely očičky. Jenže ty už sotva kvetou. Pak taky hadí sádlo, potřít prý s ním víčka. Ale hada jsem tu neviděla kolik let.
18: Počkejte, taky to bylo něco s vínem.
22: Pravda, pravda, hochu. Když pláčou vinohrady, slzami z nich si oči potírej.
18: Že jo? Tak mě napadá, zahlíd jsem včera v horní vsi kus viničky.
22: Ta je starostova, k ní se radši nepřibližuj. Jak ten je na ní pyšný.
18: Ale já musím, musím, teta.
22: Jenom ne tak hr. Tu máš. Vezmi si aspoň sebou škapulíř.
18: Letělo to se mnou k horní vsi jak ledový mračno. Že jsem možná s tou slepou bábou na vině? Kdo hral s divoženkami tu směšnou hru? Já. A možná jsem tím drvoštěpce Patálii s očima přivolal. Pro pána. Upaloval jsem ke vsi, co jsem mohl. O vinohradech jsem toho moc nevěděl, ale říkal jsem si, když těch pár slzí nazbírám, starostovi neubude. Při nejhorším mu tam za trest zase půjdu ševcovat.
0: Den jak barvičkou vymalovaný. A heleme se, tady už začínají vinné keře. Hezký špalír. A co je tamhle to? Bouda? Asi nahlídání. A jako by tam něco pobekávalo. Je zamčíno. Ale tadyhle je okno. Počkej. Krutí brko. Ovce. Co tam uvnitř děláš?
2: A co tu děláš ty?
0: No.
2: Zbláznil se z žíně praštit ho do hlavy?
0: Žádnej strach. Nic mu není. V šatlavě se probudí a po té ráně si stěží vzpomene, kde byl. Na to, co tam viděl.
2: Jen aby. Je to ten amen, amen, pravím vám, no. To jsem teda lačnej, co tomu řekne starosta.
0: Hele, hvízdale, zmlkni a radši ho popadni. Hodíme ho na šejtrok.
2: No jo, asi máš pravdu. Holt se motal na vinici a to je přísně zakázaný.
0: Motám. Tak. A teď pijánko. Veď koně potichu, ves nemusí nic vědět.

0: Čo mi to tu vykladáte? Žíne, výzdale! Je to na mou duši ten švec? Ten Abraham?
1: Jo, je to on!
0: A co dělal na vinici?
1: Asi měl chuť na zlodějinu.
0: Prosím tě, co by tam krát? Dělej, odemkni, ať se podívám.
2: Třeba to bylo zemsty. Za ty boty, košily a čepici, co jste si vzal do zástavy.
0: Kruci písek, teď má hlavu od krve.
3: Kde to jsem?
0: Hrdek Filek, co jste vy dva zase vyváděli? Ukaž ochu. No, zvedni trochu hlavu.
1: Byl drzej starosto, tak jsem ho musel bacit. No co, přiměřené násilí?
0: Hele, žíně, nežváň a dej mi ty klíče od chátku. A teď si jděte po svých. Vaše hlavní práce je u stáda, ne?
1: To jo, ale dejte si na něj pozor, starosto. Pořád se tu nějak divně motá.
2: Ale že jako když tiskne.
1: Jo.
0: Ukáž ochu, trochu ti to ovážu. Máš kapesník?
3: Tady.
0: No, vidíš, no, nemehla. No, ale žádný divení. Do vinohradu nesmí ani noha, ani stín. Tak jsem jim to řekl. Co jsi tam chtěl?
3: Jen trochu slzí z révy. Když prej pláče vinohrad, ty slzy léčí pokažené oči.
0: Moje bába na to věřila. Ale dědek říkal třesky plesky. Ty špatně vidíš?
3: Já? Ne. Ale počkejte, starosto. Odpusťte, že přerušuju vaše vyšetřování. Ono se mi začíná rozsvěcet. Mohl byste mi něco slíbit?
0: Přijde na to, co?
3: Jestli se vaši poskokové vrátí a budou křičet, že se ztratila další ovce, že ji zas někdo ukrad, ale nikde po ní ani památky, zalígrujete je?
0: A proč?
3: Protože ta druhá ovce bude určitě pohromadě s tou první, kvůli které jste tenkrát zavřeli tu hezkou panenku.
0: Hele, amen, amen. Ta rána do hlavy asi zanechala následky.
3: Buďte bez starosti. V hlavě to mám v pořádku a zloděj nejsem.
0: No, nevím, nevím. Ještě si mi neřek, čí oči, že chceš léčit. Ty krasotinky.
3: Ne, bába Drvoštěpka z nenadání oslepla.
0: Kdo?
3: Drvoštěpka. Tu snad znáte?
0: Neznám.
3: Má pastoušku u jedné hruzy.
0: Ochu, ochu. Je mi líto, ale na mou věru budeš muset k felčarovi. Protože jestli je u jedné hruzy pastouška, tak já jsem křivej kváča.
1: Starosto! Starosto! Ztratila se další ovce.
2: To určitě ten levej lupek. Nejspíš si schoval jako ta...
0: Ticho! Pozor! A ke mně.
4: Na váš rozkaz!
0: Oba se zavřete do šatlavy. Hned!
2: Ale starosto, proč?
1: Co já, co?
0: Mlčte! Pořadovým krokem! Ochodím! Chod!
1: No ale proč rovna my?
2: Starosto, pořadovým krokem! Pořadovým krokem! On jde pořadovým krokem!
3: Ještě, že měl starosta všech pět pohromadě. Byl to křikloun, ale poctivka. Ty dva hnal, až se jim za patami prášilo. A pak mě dal na vinici, kde to s Pilkou trochu probral a nazbíral mi pár slzí do škapulíře, co mi dala Drvoštěpka na cestu. Jo, a vrátil mi boty a košily. Čepici, až prej donesu ten bič. Ale už musím běžet. Bůh ví, co s babkou je.
5: Safra? Vždyť to už je někde tady, ne? Tadyhle končily břízy a tamhle dole v tom úvale krutí brko, přece nejsem na hlavu. V lese jsem v životě nezabloudil. Ne, to není možný, nikde nic. Ani pastouška, ani Drvoštěpka, čerta by to všecko spral. Celou jednu hrůzu i všecky ty lesní jezinky. Rezinko? Jsi to ty? Počkej, zajdu trochu do houštiny, abych tě líp slyšel.
6: Myslela jsem, že to všechno děláš kvůli mně. A mockrát ti za to děkuji.
5: Za co? Ještě jsem nic neudělal, ale rád bych.
6: Nechal jsi z ruce svázat a dělal jsi kočího kvůli mně. A pak jsi mi nazbíral lévové slzy, abych za
5: Robána. Drvoštěpka. To zbyla ty?
6: Byla. A teď jsem vychřička, co zháš svícené lampy, aby lidé bloudili.
5: To musíš?
6: Musím.
5: Počkej, počkej, poběžím za tebou.
6: Ne, ne, Abraham. Mně se raději vyhýbej. A jedný hrůze taky.
5: Ani nápad. Stejně musím starostovi probič. Zapomněl jsem ho, když mě lesní paní roztočila.
3: Stačilo mi Rézinku slyšet a už se mi z lesa nechtělo. Jako bych pookřál. Mluvila o dvou dobrých skutcích. Člověče, jestli je to takhle obyčejný, že děláš, co ti hlava sama poručí, to abych šel třetímu skutku sám naproti. A rovnou k lesní paní.
7: Asi se mu u nás líbí.
8: Nebo se mu po nás stýská.
9: Ale, byč sis u nás nechal. Hele, mese v černém lese. Ale pravda pravdoucí, co by byl kočí, kdyby mu chyběl byč?
7: Musel by zapřahat leda tak déšť a vítr.
9: Tu máš, chasníku. Tady je.
5: Krutí brko, ten je nějaký nobl. Dřív nebyl.
9: Ano, má zlatou rukojeť. To máš za to, že jsi na něj musel tak dlouho čekat.
5: Děkuju, paní.
9: A teď se rozpočítáme. A pak si zahrajeme hezkou hru. Honem do kruhu. A tančíme, letíme.
10: Na pasece dva pařísky, na radosti, na bolístky. U nich zlatý bič.
9: Draho, Rado, Karlo, Lenko, Nikolko a Majdalenko, jděte z kola pryč. Zbyl kočí Abraham a Jezinka Rézinka. Tak, Rézinko, všecko bude, jako když si přivedla toho mládence poprvé. Pamatuješ? Jděte hloub do lesa. Tak, ještě hloub. A teď mu převaž ruce konopným provázkem. Rozuměla jsi?
7: Ano, paní, rozuměla. Neboj se, budu ty uzlíky utahovat málo, jen tak na oko. Stačí, když párkrát trhneš rukama.
9: Výborně, Rézinko, a pořádně ho roztoč, chasníka. Jak to umíme jenom my, lesní divoženky.
10: Víc a víc a ještě víc.
9: A tam hluboko v lesích, v té největší tmě ho pusť.
3: Přísahám Bohu, bylo to jako prvně. Točil se se mnou celý les a celá zem a celé nebe mezi korunami. Ještě, že mi Rézinka neutáhla ten provaz. Že jsem se ho po pár trhnutí zbavil a mohl se aspoň sem tam chytit stromu nebo mlází nebo vystouplého kamene. A když jsem pak zůstal stát, popadla mě taková lítost, že jsem od Rézinky pryč. Taková hrozná zlost, že jsem tím pozlaceným bičem začal stekle práskat na všechny strany světa. A to jsem asi neměl dělat.
11: Hrde, co to? Který tady má krám plaší koně? Chyťte ho, já ho roztrhnu. Máte ho?
12: Jo, máme ho.
11: No, proto. To mě teda podrž. Srazit si takhle na rovině hlavu kvůli takovýmu hejskovi. Kdo jsi?
5: Abr.
11: Hele, nech toho. Přivažte ho tamhle k tý borovici. Onem. A dejte mi bič.
12: Tady je, šéfe.
11: Ajco, zlatíčko na rukojeti. Kde pak zošmáknul, hošánku? Že bys byl z naší branže?
5: Lapka nejsem, to se neboj.
11: Já, že bych se něčeho bál. Nejspíš si tu cizí.
13: Tady v kraji, kde kdo ví, že?
11: Křivej kváča.
13: Lesní kníže.
11: No.
5: Potěšení na mý straně, knížecí pane, ale na mě si nic nevezmeš. K ničemu ti nejsem.
11: To vidím. Nobl nevyhlížíš. A já už si dneska na svý přišel.
14: Jenže mám pro tebe úkol, hrdňásku. Jestli si chceš zachránit kůži, posloužíš mi jako posel, co říkáš?
5: Nic.
14: To jsem rád. Mluvky nesnáším. Jestli dobře vidíš, tohle je kočár. Hraběcí. Pěknej.
5: Jo.
14: A vykradenej. Hrabě měl dva koně, ty jsou teďka naše. Měl plný náklad gustovní zvěřinky, čerstvě ulovený, která je teď
13: taky naše.
14: A měl jednoho kočího a dva lovčí, a ty jsou hezky svázaný tamhle dole v jeskynce, na kterou ti zrovna ukazuju. A čekají, jestli jim pomůžeš.
5: Co bych z toho měl?
14: Poslouchej dobře. Ten kočár patří libovickýmu panu hraběti. Znáš ho?
5: Neznám.
14: Přísný hrabátko, který my nemůžeme ani cejtit.
15: Oj, ani cejtit.
14: Ten kočár je teď prázdnej. Teda nechali jsme tam jednu křebeličku, kterou špatně trefili do křídla, takže tak trochu dodělává. To, aby hrabě viděl, že já a moji kumpáni jsme velkomyslní a že jsme mu nevzali úplně všechno.
5: Co já s tím? Co je mi po vaší zlodějně?
14: Ty do Libovic ten kočár odtáhneš, jasný? Jsi silnej, zapřáhneš se a pojedeš. Je to do vršíčku, takže se nesmíš celou cestu ani na skok zastavit, protože by ti to mohlo zase ujet naspátek přímo sem do jedné hrůzy.
5: A nevíš, proč bych to měl dělat? Co je mi po libovické šlechtě? A ti vezme čert?
14: Jedině od tebe se hrabě dozví, v který jeskyňce má ty svý svázaný lidi. Jinak mu tam všichni tři pojdou na veliký hlad a na velikou žízeň. A to by pak byla patálie i pro tebe, když jsi věděl a nepomohl.

0: Sivej kváč a měl to své podlé zlodějské řemeslo v malíčku. To jsem musel uznat. Ale jak jsem tak sotva šel, jak jsem krok za krokem píď po pídi vlekl do kopečka ten hraběcí kočár, spílal jsem mu a proklínal ho srámu sem i potichu, protože to byla fuška na mou duši. Nejsem žádnej třásnička, ale ani se nezastavit, ani nevydychnout a kousek po kousku se ploužit lesem pod mě vzhůru do nějaké vsi, to bylo skoro nad mé síly.
1: Jenže, jestli si myslíš ty, poberťácký čoro, že to nedokážu, jestli se těšíš, že mě ještě uvidíš, tak to si vedle jak ta jedle. Pro pána, to asi pípá ten pták, chudáček. Určitě mu nedali ani napít. Uličníci! Kdybych tak mohl na momentek zastavit, možná by ti stačilo trochu rozsypět penězko. Ale ne. Nesmím zastavit. Však si ještě zaspíváš, neboj. Krutí brko. Nějak to skřípe. Zaplať pambu, tady je rovinka. Tady to snad už neujede. Nebe dobrý, já to dotlačil. Dotlačil!
2: Co tu tak křičíš?
1: Hej, no tetičko, ani jsem vás neviděl. Jsou to Lipkovice?
2: Co jinýho?
1: A hraběcí zámek nebo tvrz, ta je kde?
2: Člověče, ty snad neslyšíš ani nevidíš. Stojíš zrovna proti bráně. A jestli tu budeš hulákat, pověsí tě pan hrabě za nožičky do studně.
0: On je takhle milej?
2: Jo, všichni radši šeptáme a posloucháme na slovo. Ale nebýval takový.
0: Něco ho trápí?
2: Přišel o seru. Přes noc se mu ztratila, už ji nikdo neviděl.
0: Počkejte.
2: Ale to už je dlouho. Možná víc než rok.
0: Ježíš Maria, jak to tenkrát bylo?
3: Která dnes Světluška?
4: Skamejka?
3: Maruška? Která Divoženka?
4: Z Horoměvic Lenka?
3: Která lesní pana?
4: Zbělé Radovaná?
3: A která dnes Jezinka?
4: Z Libovic Rézinka?
0: Z Libovic Rézinka? Klíče v zámku Abrahamku? To mě snad sama prozřetelnost do Libovic na hraběcí dvůr přivádí. Nebo jsou to zas jen čáry, máry, podkočáry, nadkočáry?
1: To byl zase ten zlosin, ten kváča. Ale já přísám Bůh, já ty labky rozvěsím tady na ty stromy kolem dokola jako hatrnický figurky.
0: A to klidně udělejte, pane hrabě.
1: A ty, co ty si zač? Tebe se zřekli nebo tě posílají jako výslužku?
0: Ne, já k ním nepatřím. Táhnu kočár z jedný hrůzy až sem nahoru, jak mi poručili. Od půlnoci až do teď. I s tou křepeličkou.
1: Co to meleš?
0: No je to pravda, pane. V kočáře je křepelka. Musíte jí dát vodu a trochu zrní.
1: Co já musím, to ti povím hned.
0: Řekli mi, abych vám ji odevzdal. A taky mi ukázali, v které jeskyni leží váš kočí a oba vaši lovčí. Svázaní na rukou i na nohou. Když vás tam nezavedu, umřou prý hlady a žízní.
1: Mizerové, šibeničníci. Počkej, vyndám tu křepelici a ty odtáhni kočár pod střechu.
0: Jak si přejete?
1: Ale co je tohle zase za legrácky? Dveře nejdou otevřít a ten pták se plaší.
0: Dovolte, pane, zkusím to sám.
5: Děkuju, Abrahamku.
0: Rézinko? Polila mě tak uhrančivá horkost, že jsem stačil jen couvnout od stupátka kočáru, ani jsem jí ruku nepodal. Byla celá v bílém a šla tak hedvábně, tak zlehka, že se vše kolem se mnou taky trochu vznášelo. Div, že jsem nahlas nevykřikl, jak moc jí to sluší.
1: Pro pána Boha, to snad není pravda, dceruško.
5: Dobrý den, tatínku.
1: Dobrotivé nebe, holčičko moje, co se stalo? Vždyť ta křepelička.
5: To jsem byla já. Všecko už jsem byla. Všecko zlé i dobré, jak to kázal trest.
1: A kdo tě za co trestal, prosím tě?
5: Kdo ví. Asi má pýcha a má zlost. Byla jsem k tobě tenkrát zlá. Moc zlá. A pak byla ze mě v dolním lese jezinka.
1: Ach, můj bože. Nebi tisícerý dík, že jsi zase mezi námi.
5: Nebi asi taky, ale hlavně tomu, kdo mě sem před chviličkou přivezl.
1: Ten zapřažený.
5: Ano. Amen, amen, pravím vám, říkají mu Abraham.
0: Moc mě chválíš, Rezinko.
5: Ba ne, Abrahamku. Bylo mi tě tak líto, jak se stáhl vzhůru. Skoro po čtyřech.
0: Nepláč. Tu máš. Tady je škapulířek, co jsi mi tehdy dala. A zavři ty svý slzičky k slzám z vinohradu.
5: Na stokrát děkuju. Abrahamku, dej mi ruku. Nebo radši obě dvě. Možná ti je zase... Na momentek svážu.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ušouné! Ušouné!
1: Vy už jste tady?
0: No.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani.
0: Ušounku, prosím tě, no jak to vypadáš? Ty jsi zase hrabošil, viď? Víte, kamarádi, Ušoun hrozně rád prohledává všechny kouty školky, jestli by tam nenašel něco zajímavého.
1: Ale to určitě děláte taky rádi, co? Třeba u babičky ve skříni nebo na půdě se najde takových zajímavých věcí.
0: No, koukám, Ušounku, že jsi opravdu něco zajímavého objevil.
1: Podívej, Jani, bylo trošku zaprášené, ale už jsem ji otřel a tak se krásně leskne. No, mušle, ale jaká krásná.
0: Je krásná a slyšíš šumění moře, když si ji dáš k uchu?
1: Jo, slyším. Já bych tak chtěl být u moře.
0: Tedy Ušounku, ta mušle musela být kouzelná, protože ti tvé přání splnila a jsme u moře.
1: No jo, je tady krásně a navíc můžeme hnedka i hádat.
0: No, to máš pravdu.
1: Ušounova hádanka. Holky a kluci, dneska budeme hádat, koho to u moře slyšíme úplně nejdřív.
0: Povídejte.
1: Tak pozor, pozor, kamarádi, 3, 2, 1, je to Racek.
0: Výborně, slyšíme Racka. A je to tu vážně krásné, ale teď bych ráda věděla, jak jsme se sem dostali a jak se zase dostaneme zpátky do pohádkové školky.
1: No jo, no navrhuju, abychom to tu prozkoumali a u toho si poslechli naši dnešní první písničku.
0: Souhlasím s tebou.
1: Ušounova písnička.

0: ale posloucháte mou, tedy Olšounovu pohádkovou školku. Jsme s Janou u moře. A to tak, že jsem se tady prostě najednou ocitl já a najednou se tady ocitla i Jana.
1: To nebylo najednou. Přál si to.
2: A kdo to mluví? Ušonku?
0: Co? Já nevím.
1: Ahoj, já jsem mořská pana Marína. A vy jste kdo?
2: Já jsem Jana a tohle je Ušoun.
0: Ušounovy
2: pohádkové školky.
0: No, moc nás těší.
2: Jsme z Česka, jsme z Prahy.
0: Tak pozor, ona ta mušle je kouzelná, viď, Marino?
1: Ano, to je. My mořské pany dáváme kouzelné mušle našim kamarádům, aby se za námi mohli podívat k moři a do moře, a ta vaše patří pohádkovému dědečkovi.
2: Jo, aha, pohádkový dědeček má v naší školce spoustu zajímavých věcí. A jak je vidět, o některých ani nevíme.
0: Takže je super, že se najde takový šikula, co rád hledá, a tím pádem ji i najde, že ano?
2: To ano, ale Marino, ty jsi říkala, že se s kouzelnou mušlí můžeme podívat i do moře? Co to znamená?
1: Že kouzelná mušle zařídí, abyste mohli dýchat pod vodou a můžete se se mnou podívat na všechny krásy, které ze břehu nevidíte.
0: Jo.
2: A ty bys byla tak hodná a dělala nám průvodce?
1: Za pohádku.
0: Za pohádku?
2: Za
0: pohádku. No jasně. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko zahradníkem. Bylo horko. A tatínek Bejk řekl telátku.
1: Kytičky na zahradě mají žízeň. Musíme jim dát napít.
2: Já to udělám, tatínku.
0: Telátko si běželo pro hrneček a nabralo si do něj čaj. Pak chodilo po zahrádce a nabízelo hrneček kytičkám, ale ani jedna se nenapila.
2: Tatínku!
0: Zavolalo telátko na tatínka, který si mezitím lehl na lehátko a četl si Kravské listy.
2: Kytičky se nechtějí napít.
0: Tatínek si povzdychl.
1: Telátko, takhle se kytičkám napít nedává. Musíš si vzít konvičku a zalévat je.
0: Telátko si vzalo konvičku a běželo k sudu, ale ten, protože dlouho nepršelo, byl úplně prázdný.
2: Sud je prázdný, tatínku.
1: Tak si vezmi hadici.
0: Telátko si rozmotalo hadici, pustilo vodu a začalo zalévat. Hrozně se mu to líbilo.
1: Ahoj, telátko, co to děláš?
0: Volal přes plot Bíček Jiříček, který bydlel vedle.
2: Zalévám zahrádku.
0: Bíček Jiříček přelezl plot.
1: Můžu to taky zkusit.
0: Telátko mu hadici půjčilo a Jiříček chvíli zaléval.
2: Teď zase já, Jiříčku,
0: řeklo telátko. Ale Jiříček mu hadici nechtěl vrátit. A tak se oni začali tahat. Jenže jak byla hadice zapnutá, cákala voda nejen na zahrádku, ale na všechny strany. Přes plot na chodník, kde právě šel strážník pan Pes, k sousedům Bíčkovým, prostě všude. Největší sprchu dostal tatínek, který mezitím na lehátku usnul. Vyjeveně se posadil a chvíli nechápal, co se děje.
1: Co, jak, proč, nebo komu to já?
0: Když však uviděl, jak se telátko a Jiříček tahají o zapnutou hadici a přes plot se na něj výhružně mračí strážník pan Pes, kterému z čepice kape voda, rozhodl se zakročit. Vstal a rozeběhl se k telátku a Jiříčkovi. Ještě pár litrů vody schytal, ale nakonec se mu podařilo jim hadici sebrat a vodu vypnout.
1: To jste tomu dali.
0: Zlobil se tatínek a ždímal noviny.
1: Musím se jít domů usušit.
0: Když vešel do kuchyně, maminka Kráva se lekla. Ono tam prší a já mám venku prádlo. Než stačil tatínek cokoliv říct, maminka vyběhla ven. Už neprší? Divila se a rozhlížela se po obloze, na které nebyl jediný mráček.
2: Maminko, ty bys chtěla, aby pršelo?
0: Trošku sprchnout by mohlo. Je sucho.
2: To se dá zařídit,
0: řeklo vesele telátko a vydalo se pro hadici.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Marina nás vzala pod vodu a ukazuje nám krásné věci.
2: Tady se podívejte na krásně barevný korálový útes.
0: To je nádhera. To je krása. Vypadá to jako podmořská zahrádka, ve které se místo motýlů prohánějí krásné barevné rybky.
1: Ale korály nejsou mořské rostliny. Jsou to živočichové, kteří jsou přichyceni na skalách. A jsou červení, modří, zelení, růžoví.
0: Tak krásně barevní, až oči přecházejí.
2: Když se teď podíváte vpravo, vidíte medúzy. Dívat ano, sahat ne, mohli byste se popálit.
1: Ty jsou krásné a jak lehoulince se pohybují.
0: A co je to tamhle, tam na dně, co je to za pichlavou kouli?
2: To je mořský ježek. Na toho taky pozor, hlavně když vystupujete z vody, abyste na něj nešlápli.
1: Jo, to si budu pamatovat.
2: Teď mrkněte vlevo, zrovna tam pluje delfíní skupinka.
0: A kam mají namířeno?
2: Myslím, že jedou na oběd. Dají si nějaké dobré makrely, nebo možná sledě. Jani, Ušoune, teď chvíli nebudeme mluvit a ponoříme se do velké hloubky. Chci vám ukázat naše podmořské město.
1: Dobře, a pustíme si k tomu písničku.
3: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ošounovu pohádkovou školku, ve které já teď skoro nedýchám. Tak jsem natěšený.
1: V dnešní školce totiž Ošoun řekl do kouzelné mušle, že by chtěl být u moře. A ukázalo se, že s ní můžeme být i v moři. Pod vodou.
0: Jo, a můžeme tu normálně dýchat. A navíc máme skvělou průvodkyni pod mořským světem, mořskou panu Marínu, která nám za malou chvíli ukáže, v jakém krásném městě pod mořem tu žije.
1: Nejdřív si ale pěkně zacvičíme.
0: Ošounovo cvičení.
1: Přesně tak. Vyzkoušíme si po cestě do podmořského města nějaké ty plavecké styly a začneme styl prsa.
0: Tak pozor, pozor. Ruce spojíme, jako když děláme šipku, pěkně je natáhneme a pak ty dlaně rozpojíme, jako kdybychom chtěli roztáhnout záclonu nebo oponu. Takže vodu, pochopitelně vodu. Rukama děláme oblouček. Pěkný půlkruh. No a zase znovu. A zase šipka, jako když dopředu. Zase rozhrnujeme vodu a obloučkem ruce dáme dozadu. A zase dopředu a dozadu a dopředu. No to krásně plaveme. Co? Co? Co?
1: Já si to tady zkouším, Ošoune. No, už to skoro umím. To je dobře. A teď vyzkoušíme čubičku.
0: No jasně, protože kdyby nám to nešlo, jako jsem to já, tak překrásně všechny učil, tak stačí čubička. No to je přesně tak, jako když plavou pejsci hezky hrabou tlapkama a my budeme pěkně hrabat rukama, ale protože bychom čubičkou daleko nedoplavali, tak zkusíme styl kraul.
1: To je těžká věc. Narovnáme ruce podél těla a uděláme velký kruh jednou rukou a hrábneme vodu pod sebou. Tak a druhou rukou a hrábneme vodu pod sebe.
0: No to je jako takový větrný mlýn.
1: Jasně.
0: No jasně, vždycky jedna ruka a druhá ruka a jedna ruka
1: to jsou
0: a
1: jenom
0: druhá ruka.
1: Kruhy rukama, ale hlavně se u toho nenapítá a nezapomeňte dýchat.
0: Jestli budeme plavat takhle pěkně, už tam brzy budeme.
2: Moc pěkně plavete, jen co je pravda, a už jsme tu.
1: Je. Holky a kluci, takovou krásu jste určitě ještě nikdy neviděli. Korálové zámky a domky na střechách mušle a všude barevné rybičky.
0: A kráby a medúzy a bublinky.
2: Jsem moc ráda, že se vám u nás líbí.
0: No je.
2: Jani, a mně se zase vždycky ve školce líbí, když zpíváš. Ale nevím, jestli to tady pod vodou půjde.
1: Proč by to nešlo, když tu můžeme dýchat? Tak to můžeme i zpívat.
0: Jo, Jana to dokáže.
2: Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů.
1: Ošoune, nespívej se mnou a mám rád.

0: jenom skálu. Tak už houne aspoň plav, když už nespíváš. Mám vodu rád. A proto si důva důvadu na její chlad důva důvadu tu zvykám. Hraju si s kapry a s lososy a tykám, štikám. Řekni štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, proč mě láká. Proč šťasten jsem, když do ucha mi chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká, a cáká. Nedělej vlny u šoune, a cáká.
1: Holky a kluci, Jana právě dospívala a vy posloucháte u Šounovu pohádkovou školku.
2: Teda, Marino, ty jsi to tak krásně řekla. No a pozor, pozor, kde jsme dneska? Přece pod vodou s báječnou mořskou panou Marínou, která nám ukazuje podmořský svět.
3: Je, já už musím jít. A vy taky.
4: To je škoda, ale děkujeme za prohlídku, Marino.
1: Není zač, zase se zastavte. Víte, jak to udělat? Stačí si do mušle zašeptat, že si tu přejete být. Ahoj.
2: Ahoj. A děkujeme, děkujeme, děkujeme. Milá mušle, halo, halo, vezmi nás prosím pěkně zpátky do školky.
4: Je, a je to, jsme doma. Byl to ale krásný a nečekaný výlet.
2: To tedy ano, já si ho budu dlouhat a nanánsky pamatovat.
4: A víš co, Ušounku?
2: No?
4: Paměť si dneska vyzkoušíme za úkol.
2: No, tak to není problém, že, kamarádi? Ušounův úkol.
4: Tak mi teď pěkně vyjmenujte 5 podmořských tvorů, které jsme s Marínou viděli.
2: To je hračka, pozor. Tak, viděli jsme medúzy, delfíny, korály, barevné rybky a kraby. Bylo jich ještě víc, ale chtěla si jen 5.
4: Chtěla a jsem moc spokojená. Děkuju.
2: Není zač, není zač. Rádo se stalo.
4: Teď už se ale rozloučíme a už zbývá jen vás poprosit o obrázky.
2: Dneska nám prosím namalujte moře nebo podmořský svět.
4: Nebo podmořské město, jak si ho představujete. Nebo naše milou průvodkyni, mořskou panu Marínu.
2: Už se na vaše obrázky moc, moc těšíme.
4: Stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: No a my někomu potom pošleme za ten obrázek odměnu.
4: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
2: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun.
4: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A kamarádi, když budete u moře, pěkně se mažte krémem na opalování, ať se nespálíte. A taky střídejte pobyt na sluníčku a ve stínu. A hlavně pijte, pijte hodně vody. A teď už si pojďme dát naši dnešní písničku na rozloučenou. Tak ahoj.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden básník Karel Hynek Mácha. Když se řekne Mácha, každému se hned vybaví láska. Byl totiž slavným představitelem takzvaného romantismu. Žil v první polovině 19. století, kdy se lidé začínali více zajímat o přírodu, emoce, fantazii a osudy jednotlivce. Narodil se roku 1810 v Praze jako Ignác Mácha. I když jeho rodina nebyla bohatá, dokázal se stát právníkem. Víc než zákony, ale miloval knihy, přírodu a umění. Jako hodně umělců byl i Mácha neklidná duše. Hodně dumal nad životem a smrtí, byl velmi citlivý, až melancholický a rád bloumal po krajině. Uvnitř s ním ale zmítaly silné emoce. Ty podle vzpomínek jeho snoubenky Lory Šomkové často vybublaly v žárlivé scény a majetnické chování. I když si ho dnes často představujeme jako osamoceného introverta, společnosti se úplně nevyhýbal. Znal se například s Josefem Kajetánem Tylem, autorem slov naší hymny. Za studií dokonce hrál divadlo. Taky nosil výrazné oblečení. Byl to zkrátka mladík plný rozporu. Rád chodil pěšky na dlouhé výpravy do přírody a zapisoval si dojmy z cest. Fascinovaly ho skály, lesy i tajemná romantika hradů a zřícenin, které prolézal klidně v noci. A rád je kreslil. Většinou putoval v doprovodu přátel. Prochodil nejen české země, došel až do Itálie. Denně údajně dokázal urazit i přes 50 kilometrů. Žil v době, kdy naše země patřila pod Habsburskou monarchii, tedy pod Rakousko. Úředním jazykem tehdy byla němčina. Mladý Mácha byl ale vlastenec a tak psal česky, i když ovládal hned několik jazyků. Snad každý Čech ví, že Mácha napsal báseň Máj. A skoro každý Čech, i ten, co se o básničky nezajímá, umí odcitovat její začátek. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Teď pozor.
2: Spoiler alert.
1: Kdo si teprve plánujete máj přečíst, zacpěte si uši, ať vám nevyzradím zápletku. Ta vypráví o loupežníku Vilémovi, který čeká v cele na popravu a dumá nad svým životem. Zabil totiž soka v lásce, ze kterého se pak vyklubal jeho dávno ztracený otec. Za Máchova života se Máj kritikům moc nelíbil, protože byl temný a prý málo národní. Jeho nejdelším dílem je román Cikáni. Kdo ví, co by všechno Hynek ještě napsal a kam by se jeho styl posunul, jak by stárnul. Bohužel k tomu nedostal příležitost. Na tomto světě pobyl jen necelých 26 let. Když jednou seděl na kopci nad Litoměřicemi, kde zrovna začal pracovat v advokátní kanceláři, všiml si, že ve městě pod ním hoří. Přispěchal na pomoc a pomáhal hasit. Tvrdilo se, že z toho dostal zápal plic. Pravděpodobnější ale je, že se tam nebo krátce předtím nakazil střevní infekcí. Moc to neřešil a chodil dál do práce. Pak už mu bohužel nebylo pomoci. Básníkova smrt byla o to tragičtější, že přišla pouze nějaké 2 dny před jeho plánovanou svatbou s Lory, která mu nedávno porodila syna. Původně měl jen malý pohřeb. Po 100 letech, jen několik měsíců předtím, než nás zabralo nacistické Německo, byly jeho ostatky tajně vyzvednuty, čili exhumovány, a putovaly do Prahy. Nakonec Hynka v květnu 1939 uložili na Vyšehradský hřbitov. Tam jsou pohřbené i další významné osobnosti. Máchovu rakev na Vyšehrad dopravil vůz tažený 6 bělouši. Cestu prý lemovali 10 000 lidí. Celým městem se nesl zvuk kostelních zvonů. Dnes je Mácha oslavovaný. Okolí hradu Bezděz, kam zasadil děj svého máje, se dnes říká Máchův kraj. Jmenuje se po něm i Máchovo jezero. Původně to tedy byl jen rybník, ale je opravdu velký a výraz jezero zní tak nějak líp. Na stráně pražského Petřína najdete i jeho sochu od Myslbeka, u které si dávají schůzky milenci.

0: je Mahol Tráda, romantické hrdiny.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Porsche 911.
1: Žili byli?
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
3: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
3: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
3: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

že vzala bych tě klidně až na měsíc. Kéž bych ti mohl všechno říct a do života se ti nemusel plíst.

Můžeš mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel. Můžeš mi

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Radiojunior.cz.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne, podle toho, kdy posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Právě začínáme. Vydáme se do hlubiny. Budete se bát. No aspoň trošičku, protože si probereme z Brusu novou četbu na pokračování. Z Brusu nový podcast Rádia Junior. Z Brusu nový horor. Pak se taky podíváme do zooparku Zájezd na Kladensku. Tamnějším chovatelům se povedla nevídaná věc. Vylíhlo se tam mládě orla savanového a zřejmě jde o první úspěšný odchov v Evropě. Jak takový orel vůbec vypadá a proč se v zoo vyskytuje jen vzácně? Už za chviličku se do zooparku Zájezd ve vysílání vydáme. Dnešní Všudykuk vás taky vezme do Zlína. Prozradíme vám, která herečka a který herec mají nově na zlínském chodníku slávy svou hvězdu a proč právě oni. Z vojenského letiště k Beli před pár dny odpoledne odcestovala další čtveřice koní Převalského. Mířila do Zlaté stepy v Kazachstánu. Jak vypadaly přípravy na samotný transport? To vám řekneme díky reportáži Sabiny Vosecké. Pak budou taky písničky a třeba ještě něco vymyslím. Takže pozor, začínáme. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a teď se vydáme do zoo a taky na letiště. Jak to spolu souvisí? Úplně jednoduše. Poslední květnový den se další čtveřice koní Převalského z pražské zoo vydala na cestu do Kazachstánu. Odpoledne odcestovala společně s posádkou ošetřovatelů armádním letounem CASA. Do cíle je čekalo dlouhých 15 hodin letu a pozemní přejezd. Samotnou nakládku přímo na letišti sledovala rozhlasová redaktorka Sabina Vosecká.
1: 10 měsíců náročných příprav, včetně výběru nejvhodnějšího adepta na cestu zpět do divoké přírody. To je jen jeden ze střípků toho, co všechno zahrnují náročné přípravy na samotný transport.
2: Ty koně musí projít sérií náročných veterinárních vyšetření, které vyžaduje ta importní strana celkově ta příprava je opravdu intenzivní.
1: Říká kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově provázel posádku policejní konvoj. Několika set kilové přepravní boxy pak chovatelé naložili z nákladního auta přímo do armádního speciálu CASA. Letos do Kazachstánu zamíří vůbec poprvé čtveřice samců.
3: Ty slavné transporty do Mongolska to bylo spíš o tom, že se dotovaly už existující populace, takže vlastně stačily klisny, ale tady v Kazachstánu se zakládá úplně nová populace. Ty koně tam vyhynuly před nějakými 200-300 lety a my tam teď zakládáme nové genetické linie. A právě proto jsou potřeba hřebci, aby utvořili harémy, aby od začátku vlastně tam hned se šířilo víc těch genofondů a ta populace tam v důsledku pak byla životaschopná.
1: Filip Mašek, mluvčí pražské zoologické zahrady. Filipe, my už tady vlastně teď čekáme v té odletové hale. Na runway už naložili koně do letadla, tak vy letíte s nimi?
3: Ano, my letíme s nimi. Tento rok letím přímo s koňmi právě já, protože jsme se s kolegou rozhodli oslovit mladší publiku. Budeme natáčet spoustu videí na sociální sítě spíš pro mladé lidi. Chceme jim ukázat smysl moderních zoologických zahrad. Chceme jim ukázat, že zoologické zahrady nejsou jenom o tom jít a podívat se na zvířata nějakém areálu, ale o tom, že by měly ty zahrady pomáhat i v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A ideálně, a to je ta nejvyšší meta podle mě, vracet ty ohrožené nebo vyhynulé druhy zpátky do volnosti.
1: Posádku teď čeká zhruba 15-hodinový let, a to se dvěma mezi přistáními. Na stejné místo ale zamíří už za pár dní čtveřice klisen, a to z berlínského Tierparku. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk a my se teďka vydáme do zooparku Zájezd na Kladensku. Tam se totiž vylíhlo mládě orla savanového. Tenhle dravec obvykle snáší dvě vejce, druhé ale slouží spíš jako pojistka. A pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je, už asi tušíte, o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku a v evropských zoo je tenhle pták tak vzácný, že je to velká událost.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po čtyřech pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na pátý pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že tenhle druh snáší až dvě vejce, ale my vlastně tady za těch pět pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o jedno vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně dva měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kůk Jany Richterové a já se teďka vrátím do jednoho červnového rána. Jasně, pořád je červen, ale do jednoho rána z tohoto týdne, kde si Jirka Kohout v ranním restartu povídal s kreativní producentkou Lenkou Veverkovou. Ta má totiž na svědomí, že se budete bát. Jak to? To vám teďka Jirka a Lenka prozradí.
1: Startuje pětidílný seriál Hlubina a více nám o tomto seriálu prozradí dramaturgyně a kreativní producentka Lenka Veverková. Krásné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já bych se chtěl zeptat, když jste natočili Lyžák, kdy padlo rozhodnutí, že budete pokračovat v hororech?
2: No, myslím si, že tohleto rozhodnutí padlo přímo tady z vaší stanice, že přímo šéfredaktor Adam Kebert říkal, když se to dětem tak líbilo, protože to bylo úplně nejposlouchanější věc českého rozhlasu, jak pro děti, tak pro celou rodinu, tak požádal Terezu Vereckou, což je autorka a zároveň režisérka, aby v tom o tom pokračovala. Bavili jsme se, jestli neuděláme třeba Lyžák dvojku, že by se to zase odehrávalo někde v horách, ale naopak nás lákalo teď to něco letního, tak proto tady máme Hlubinu.
1: Já jsem si trošku říkal, protože když jsem byl junior, úplně malý, tak jsem viděl film Čelisti a pak jsem docela měl takovou jako docela obavu chodit se v létě koupat. Nemáte třeba strach, že by to mohlo takhle zapůsobit na posluchače Rádia Junior?
2: Já doufám, že ne. Já myslím, že možná tady se budou bát spíš rodiče a své děti, ale tohle ten strach, že se utopí dítě, je myslím největší strach všech rodičů, takže tam se myslím nic nezmění. Prostě dávejte si pozor u vody. My tam totiž brzo možná zjistíme, že to není o tom, jak se umí plavat nebo jestli se bát vody přímo.
1: No a můžete nám trošičku ten seriál představit, něco o něm říct, ale zase, abyste neřekla moc, abychom se měli na co těšit.
2: Všechno to začne tím, že se ztratí malej kluk, ztratí se Vojta, který mu je 5 let a má hrozně rád bagry. A jeho rodiče a jeho starší brácha ho všude hledají, mají pocit, že se utopil. A celá vesnice u tady toho lomu je na nohou a vypadá to, že všichni hledají malýho kluka. Ale já myslím, že brzo, možná po poslechu prvního nebo druhého dílu se zjistíte, že to takhle úplně není a že možná, no, uvidíte se mi.
1: No, uslyšíme dnes už v 18 hodin a 30 minut. Ale dobře, tak nebudeme prozrazovat víc. Lenko, prozraďte nám, kde se všude natáčelo, v jakých místech?
2: My jsme natáčeli, že bychom jeli někam do lomu a tam bychom přímo byli, protože to by bylo dost složitý. Tam by byly prostě a jsme to natáčeli na přelomu jara, ještě byla dost zima, ale hlavně by nás tam rušily všechny ty zvuky lidí různých a bylo by složitý to zařídit. Ale my jsme natáčeli s hydrofonem, takovým mikrofonem, který se dá strčit do vody. A tak jsme si ve studiu vytvořili takovou naši hlubinu, takovej náš lom, ve kterém jsme herce nutili, ať nám třeba křičí pod vodou, nebo ať rychle zanoří hlavu a rychle ji zase vynoří. A opravdu myslím si, že posluchači skoro ani nepoznají, že jsme u toho lomu nebyli, protože to je opravdu úžasný mikrofon, který právě velmi detailně snímá všechny kapičky vody, všechno, co se děje pod vodou a co se děje přímo nad tou hladinou. A zároveň, jestli si posluchači Lyžáků vzpomenou, my jsme tam natáčeli na binaurální hlavu, na takový prostorový mikrofon, který opravdu vypadá jako hlava. A když to budete poslouchat na sluchátka, tak budete mít třeba pocit, že nějaký pes štěká za váma, nebo že před váma se něco děje. A opravdu to vytvoří iluzi prostoru, že vás ten svět tak obejme a vy se můžete s hlubinou podívat až na dno.
1: Wow, tak to je dobrý tip poslouchat to ve sluchátkách, abychom měli ten zvuk určitě co nejzajímavější. No ale ještě mi prozraďte, jak jste si udělali ve studiu lom? Jak jste udělali tu, v čem jste se topili?
2: No, ono tam je taková vana, kterou jsme napustili a nutili jsme třeba herce Martina Myšičku, aby se prostě tam slíknul do půl těla a předstíral, že tam prostě v tom plave nebo že se potápí. Ale nejenom jeho, rozhodně tam byl ještě třeba malý herec z Desmanova souboru, Viktor Krčmář, kterého jsme taky celýho namočili. A ten tam, myslím, byl vlastně nejdýl ze všech herců. Ten to tam trochu protrpěl a musel si vždycky brát ještě suchý ponožky nebo nový boty, aby pak nenastrnul a mohl hrát díl. Takže ve studiu byla prostě taková vana naplněná vodou a tam vzniknul náš lom.
1: A točilo se jenom ve studiu, tady v tom vašem speciálním, nebo ještě někde jinde?
2: Točili jsme ještě v autě třeba, to je tam taky důležitá taková věc, protože starší brácha tady toho ztraceného kluka Vojty se nebojí Vojtu hledat všude možně, dokonce třeba i ukradne auto cizím lidem, akorát ho neumí řídit, jemu je prostě asi 16, 17, nikdy za volantem neseděl, takže s tím autem sjede do toho lomu a málem se tam utopí. Takže my jsme tam nahrávali právě s tou binaurální hlavou, kterou jsme si zavěsili, jak bývá to zrcátko vepředu u řidiče, kam kouká, tady se parkuje, takový zpětný zrcátko. Tak tam jsme si pověsili binaurální hlavu a naši herci tam potom hráli různé scény v autě i to padání. Ale to už si myslím, že prozrazuju až moc.
1: Dobře, tak nám spíš prozraďte, což v seriálu neuslyšíme. Jak dlouho se takový pětidílný seriál připravuje?
2: Natáčeli jsme to s herci 2 týdny a ještě dalších asi 7 týdnů se na tom pracovalo ve studiu, kde k tomu právě dodávali muziku, nějaké zvuky, právě se zaměřovali na to, ať to opravdu zní, jako kdyby jsme byli v lomu nebo pod hladinou a celý se takhle dopilovávalo. Přičemž my ostatní, co už nejsme třeba zvukaři nebo nějaký hudební skladatelé, tak jsme nelenili a natáčeli jsme třeba k tomu trailer, který už můžete vidět přímo na stránkách Junioru, takový krátký video, který vypadá jako výslech, nebo tak odehrává se v něm
1: výslech. Víte co, Lenko, tak my si ho teďka pustíme.
2: Super.
3: Jo, já tě odstrčím a pak pádluj k námořníku. Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
4: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
3: Pavle, ty jsi nevšiml, když jsi šel spát, že není ve stanu.
4: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
3: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává. Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
1: Tak vy jste točili, když se stříhalo a připravoval se seriál do té finální formy. Ale jak dlouho vzniká třeba seriál předtím, než se začne natáčet s herci?
2: Jak dlouho se to píše? No, to je složitý. To musím Terezu přivázat ke stolu a nutit jí, ať píše. Někdy to jde snadno, někdy třeba během jednoho večera napsala třeba 10 minut toho seriálu a někdy se třeba přes víkend dokázala napsat jenom 3 řádky. Je to složitý psát takový seriál, se člověk musí hodně představovat, zavírat oči, říkat si, co bude znít dobře jenom těma zvukama a hlavně, jak se to tam vejde všechno. To je jenom 5x přibližně 20 minut, takže ono to není taková velká plocha na to, co si tam všechno Tereza vymyslela, tak jsem jí musela dost hlídat, aby to dávalo smysl, aby se to tam prostě všechno vešlo. Takže myslím, že to psala takovýho 5,5 roku třeba.
1: Mm-hmm. No a teď pojďme k vám. Takže dovedu si představit, že kreativní producent přiváže tedy autora ke stolu, aby psal, ale dramaturg potom to zároveň nějakým způsobem ještě ten text koriduje, škrtá, přepisuje. Jak to funguje u vás?
2: No, funguje to tak, že já se vždycky přečetla, co Tereza napsala a pak jsem jí říkala, to funguje skvěle, to je úžasný, píš dál, no, taková motivační. A nebo jsem mi říkala, Já to vůbec nechápu, co se tam děje. Prostě proč ty postavy nedělají třeba tohle a tohle? Nebo pojďme se na to podívat. Nezajímejme se teďkon o toho kluka. Pojďme se podívat, co dělají ty zlí chlapci, ať to máme teďkon z jejich pohledu. A vymýšlela jsem právě, z jakého pohledu se to třeba může ten příběh teďkon uchopit. Mm-hmm. Že nepůjdeme třeba u toho malého ztraceného kluka, toho si necháme na pozdějiš, aby jsme byli překvapení, ale otevřeme posluchačům okýnko, nebo prostě se podíváme z jiného pohledu, že třeba něco se odehrává uvnitř, ale my to slyšíme právě pod oknem zvenku a vymýšleli jsme takový různý rozhlasový fígle.
1: V jaký chvíli je rozhlasový dramaturg spokojen?
2: Myslím, že ten není spokojen nikdy.
1: Dobře. Tak pojďme k té vaší druhé roli. A kdy už je spokojen kreativní producent?
2: Kreativní producent je spokojený tehdy, když to má velký poslech. Pak má pocit, že jeho práce je správná, že to všechno vymyslel dobře, že vymyslel hezký video a vymysleli všichni hezký název a že se to prostě posluchačům bude líbit. Ale já už jsem spokojená i hodně s tím videotrailerem, který si pouštěl. Myslím, vypadá, jak kdyby to byl nějaký filmový seriál. Mm-hmm. Takže doporučuji všem, ať se na to podívají. Trošku jsme se tam inspirovali seriálem Adolescent. Ten takovej, ten byl o výslechu. To tam je taky pro nás důležitý.
1: Mm-hmm. No a teď se pojďme vrátit ještě k Lyžáku, který má vlastně v tuto chvíli přes 360 tisíc zhlédnutí. Co jste říkali na ty ceny? Na to ocenění? Tam už byla dramaturgie i kreativní producentka spokojená?
2: Tam už určitě jsem spokojená dlouho, to mělo opravdu vysoký poslechy a stále se k tomu někdo vrací, stále to někdo poslouchá a nedávno právě, jak říkáš, jsme vyhráli druhý místo za nejlepší audioseriál pro děti a první místo za nejlepší zvuk. Mm-hmm. A tam si opravdu naši zvukaři udělali velkou práci, ale v té hlubině je tomu stejně tak, nebo ještě víc možná. Protože to jsou opravdu náročné věci a nikdo jiný v České republice to tady takhle nedělá. Většinou se ty věci, obzvlášť pro děti, hodně tak na nich šetří, nebo prostě, že to nemusí být tolik náročný, že přece posluchačům to bude stačit, ale my si myslíme úplný opak. Takže proto jsme se rozhodli zanořit se do té hlubiny.
1: No, já se na to opravdu těším, samozřejmě se těším na příběh, na to napětí, na to, že se budu bát, ale hlavně na ten fantastický zvuk, to musím říct úplně upřímně. Tak Lenko, já vám děkuju za povídání, za to, že jste nám přiblížila hlubinu, za to, že jste pro nás kreativně dotáhla dokonce Lyžák, audioknihu roku, nejlepší zvukový design. Díky moc a těšíme se v 18.30 na první díl hlubiny.
2: Super, určitě poslouchejte.
1: Tak krásný den.
2: Taky, taky.
1: Lenka Veverková, dramaturgině a kreativní producentka, hostem Rádia Junior.

0: Přátelé, v dnešním Všudy kuku už jsme si povídali o nové četbě Hlubina. Hororový příběh prozkoumá svět pod hladinou tajemného jezera, ve kterém se ztratí malý Vojta. V letošních oceněních audiokniha roku zabodovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a lyžák navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové zavítají pod vodu a my ještě jednou do hlubiny.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla.

Všudy kuk Jany Richterové.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Když jsem byla malá, tak jsem vždycky záviděla dětem, které mohly hrát ve filmech nebo v seriálech. Strašně jsem to chtěla taky, ale tohle se mi prostě nevyplnilo. Ovšem, někteří herci, kteří byli před filmovou kamerou už jako děti, zůstali u řemesla až do dospělosti a takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k ním přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. I s těmi jejich hvězdami je po slavnostním odhalení na Zlínském chodníku už 46 hvězd.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, jsem mě povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelže, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinetuovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Byli jsme na Zlínském filmovém festivalu a už víte, komu patří dvě nové hvězdy na chodníku slávy. Pořádně jsme probrali z brusu nový horor Rádia Junior Hlubina. Taky už víte, jak se stěhovali koně Převalského letadlem. A určitě si taky vzpomenete, že se v zooparku Zájezd na Kladensku vylíhlo mládě orla Savanového. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo. A jdu se podívat, co dalšího vám prozradím třeba v příštím díle Všudy kuku. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior se loučí Jana Richterová, Všudy kuková.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

Já kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde,

0: Klub Rádia Junior.
1: 17. hodina je tady, parádní páteční odpoledne, holky a kluci, 10. To je to správné číslo, tedy posledních 10 dní školního roku 2025-2026. Protože tento týden už máme za sebou. Příští týden, možná škola v přírodě, možná nějaký výlet, možná akademie. No a pak už ten závěrečný, někdo končí v pátek, někdo ve čtvrtek, někdo tam má ještě ředitelské volno. Zkrátka, už je to závěrečná pohodička. No a my si každopádně uděláme pohodičku z tohoto víkendu, i když nemá to počasí být úplně tak vyletněné, jak jsme byli v předchozích víkendech zvyklí, no ale zas tak strašné to nebude a naplánovat si nějakou pěknou akci, to bude hračka. Mám jich v zásobě hned několik, pokud i vy máte už nějaký plán a chtěli byste se podělit, tak neváhejte. A pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. Dnes budu mít několik hostů, budeme chodit po slicklinách, budeme běhat maraton, možná triatlon. Popovídáme si o jedné zajímavé knížce Lev Alex frčí na kole, no a také se vypravíme na příměstské a letní pobytové tábory, taky s Lvem Alexem a představí nám je Kamča Netíková. Od mikrofonu vás zdraví a parádní páteční pohodičku přeje Jirka Kohout. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Příjemný poslech s Rádiem Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Odstartovalo mistrovství světa ve fotbale a trenér Petr Rada lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Americe využít Patrika Šika s Pavlem Šulcem. Oba nejnebezpečnější hráči mužstva zůstali zcela odříznutí. Češi prohráli s Koreou 1-2, Rada ale věří, že ve druhém utkání porazí Jihoafrickou republiku, což by jim k postupu ze skupiny A mohlo stačit. Ve skleníku Univerzity v Ústí nad Labem kvete agáve. Nejen pro biologii jde o naprosto unikátní zážitek. Tato rostlina totiž vykvete pouze jednou. Na tento vzácný úkaz řada pěstitelů čeká klidně i celý život. Tady je v plné kráse. Před pár dny se po 60 letech klidu probudila a vypustila 3-metrový šlahoun. Na jeho konci jsou květy, kterými se snaží přilákat hmyz k opylování. No a jaké nás čeká o víkendu počasí? Zítra čekáme oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, ojedinělé se vyskytnou přeháňky a nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů.

Celý odstartovala páteční klub Radia Junior. Je tady 17 hodin a 6 minut, no a my už se vrhneme do nějakých akcí, které nás o víkendu čekají. Můžete si vybrat, jestli chcete o víkendu sportovat, nebo navštívit nějaká zajímavá místa, nebo si poslechnout dobrou muziku. Začíná období festivalu, no a právě tradiční Rock for People se uskuteční v Hradci Královém 10. až 14. června. Takže teď už je to tam roztančené a v plném proudu. 31. festival Rock for People má nově ocenění Europe Festival za bezpečnost. Hudební festival Rock for People je jedním z největších českých open air festivalů. Letos na festivalu vystoupí jedna z nejvlivnějších metalových kapel Iron Maiden. Dalšími hvězdami budou třeba britská kapela Gorillaz a nebo třeba Linkin Park či kapela Britney a americká zpěvačka. No zkrátka, bude toho hodně. Podívejte se na program, protože Rock for People je opravdu velká hudební záležitost. No ale pokud vás zajímá třeba něco menšího, zajímavějšího a trochu víc divadla, festival pouličních a cirkusových divadel Rozmarné léto 2026 se koná už od čtvrtka do neděle v Moravské Třebové. Tato tradiční akce promění město v jedno velké jeviště plné nového cirkusu, akrobacie, žonglování a divadelních představení pod širým nebem, ale i v šapito.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Dnes se stávalo o chviličku dřív přímo z Guadalajary. Vladimír Coufal mocně máchne pažemi a pošle prudký balon do vápna. V něm se od obránce utrhne Ladislav Krejší a nad ránem vzbudí celé Česko. Gól! A ještě jednou gól. Fotbalová reprezentace teprve nyní vážně doopravdy vstupuje ze stínu a po 20 letech střílí na mistrovství světa branku. Jenže Koupkovi chlapci poté zcela vypadnou z role a nakonec odchází z prvního duelu ve skupině s Jižní Koreou zničení po porážce 1-2. Úvodní neúspěch neničí postupové plány, ale výrazně je komplikuje. Nicméně ve 4 hodiny ráno fotbaloví fanoušci vstávali a zapínali televize a rádio, samozřejmě radiožurnál Sport, který přenáší celé mistrovství světa ve fotbale. No a užívá si takhle. Je pak pravda hodinka spánku a pak to klasické vstávání. Škoda, že to dneska nevyšlo, ale je pravda, že hraje se na neobvyklém místě, hráči na to úplně nejsou zvyklí, nadmořská výška, všechno hraje proti, ale góly padaly, i když ne všechny byly uznány. Zkrátka první vstup do zápasu úplně nevyšel tak, abychom byli spokojeni a získali ty 3 body, no ale třeba tím druhým, na který si teda nějaký čas počkáme, protože fotbalisté na tomto mistrovství světa se furt někam stěhují a přilítávají letadly. Nicméně mě zajímá, holky a kluci, vstávali jste dneska, koukali jste na fotbal, sledovali jste, kdo je takový fotbalový fanda, že si dneska přivstal. Napište mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do vysílání na 800 199 199 a my jedeme dál.

Praha bude letos poprvé hostit letní olympiádu dětí a mládeže a vedle sportovních soutěží nabídne také bohatý doprovodný program pro všechny a hlavně pro holky a kluky. Síť pražských domů dětí a mládeže při této příležitosti připravuje na výstavišti od 22. do 25. června interaktivní play a chill zónu, která nabídne prostor pro pohyb, technologie, tvořivost, ale samozřejmě i odpočinek. Návštěvníci si budou moci zdarma vyzkoušet například bummerball, hobby horsing, disc golf, virtuální realitu, 3D tisk, smyslové aktivity nebo změřit si síly prostřednictvím vlastních týmových výzev. Play a chill zona představí moderní podobu a možnosti zájmového vzdělávání a ukáže, jak mohou děti a mladí lidé rozvíjet své dovednosti prostřednictvím hry, zážitků a objevování. Akce je určena především dětem a dospívajícím, zapojit se však mohou také rodiny s dětmi i další návštěvníci olympiády. Tak, to je taková malá pozvánečka, protože příští týden to vypukne.

17 hodin, 21 minut, máme tady písničku z hitparády a jmenuje se Bad Angel. A za tímto projektem stojí Enima a italský producent Matteo Milleri, kterého můžete znát i z dua Tale of Us. Enima je populární nejen díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektronickou a digitální hudbu a umění a vytvářejí jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i sólově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus. Patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je téměř hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech i ve sluchátkách. Takže Enima a Lisa, Bad Angel.

Tak já myslím, že tenhle track se fakt poved. Jak se vám líbí, napište mi na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. No a stejně tam si objednejte písničku, kterou budeme hrát v hitparádě, tedy v hitparádě. To budeme hrát tuhle písničku a v hitparádě si napište, kterou písničku byste chtěli slyšet, ale nesmí být starší než jeden rok. Ale pokud byste chtěli slyšet písničku už za pár minut, a to přesně 5:30, tak pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. Napište mi písničku, na kterou máte chuť, komu byste ji chtěli poslat, proč byste ji chtěli zahrát, anebo volejte přímo do studia na 800 199 199 a přímo si tu svoji písničku uveďte. Někomu můžete popřát třeba k svátku, k narozeninám, nebo popřát, nebo pozdravit prostřednictvím mikrofonu Radia Junior. Je to jen a jen na vás. Vzkazovna začíná už za 5 minut a pár vteřin k tomu. Teď už Eva Farná, která má v neděli koncert v Edenu, ta o nás.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky,

0: svojí sloku.
1: Eva Farná, Martin Chobot a my dva. Tak teď si dáme ještě jednu písničku a pak už se vrhneme na vzkazovnu Rádia Juniora. Co budeme hrát, to už je jen a jen na vás. Já už tady zadím písničky, ale samozřejmě ještě nějaké volné místečko je. Pokud máte chuť na nějakou písničku, neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. Stejně tak můžete připsat nějaký zajímavý tip, který budete navštěvovat, podnikat o víkendu, také to, co se vám třeba zajímavého přihodilo tento víkend, teda tento týden. No a pokud máte nějaký tip na nějakou zajímavou písničku, knížku nebo akci, tak si ji nenechávejte pro sebe.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tak, jdeme na to. První písnička Zůstaň tu se mnou a je od skupiny Kryštof. Pro tu, která dnes vyzvedla startovní balíčky na olympijský běh, který se poběží ve středu 17. června. Je to olympijský den, startovat se bude po všech možných školách na nejrůznějších místech a hlavní běh v Praze na Letné a v Brně. Takže díky a těším se na běh s tebou.

Další písnička je pro Kristýnku a ta by moc ráda slyšela písničku od Adele Konečná. Tak Kristýnko, tady je písnička Krásné páteční odpoledne.

0: Závěrečná písnička je na příjemnou cestu a super grilování.
1: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

Je tady další písnička na psání. Říkal jsem si, že dneska máme tady pátek, bych ty písničky plnil tak nějak v průběhu, protože zdraví do rádia Junior Šárka. Ta by chtěla poprosit zahrát písničku od Evy Farné Perpetuum Mobile. Písnička se jí moc líbí a je pro všechny, kteří tento týden ve škole museli psát pololetky nebo závěrečné velké testy. Tak já myslím, že tuhle písničku si fakt zasloužíte.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Tryska.
2: Ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj,

0: naše dne, kdo s námi mává.
1: Dozněla písnička Tuláci v 17:54 a teď už Klárka Nováková a její hit Poška. Jasně, zítra je tady sobota, tak hned po ránu, jak se probudíte, ladíme Radio Junior a posloucháme, ale teď vám chce Klárka něco vzkázat.
2: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Za chviličku bude 18. hodinka, ale ještě před ní stihneme odehrát jednu písničku. Je tady Voxel a Nám už nic nechybí.

0: Bar.
1: No a nám po 18. hodince chybí nějaká ta informace, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, přeju dobrou chuť, pokud právě večeříte. 18. hodinka už právě odbyla a my jdeme do druhé hodinky páteční pohodičky Rádia Junior. Přidám pár zajímavých tipů, chybět nebude zvídavec, také samozřejmě vzkazovna a četba na pokračování městečko Lážo. Plážo, tak jdeme na to.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Petr Rada lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Americe využít Patrika Šika s Pavlem Šulcem. Oba nejnebezpečnější hráči mužstva zůstali zcela odříznuti. Češi prohráli s Koreou 1-2, Rada ale věří, že ve druhém utkání porazí Jihoafrickou republiku, což by jim v postupu ze skupiny A mohlo stačit. Ve skleníku Univerzity v Ústí nad Labem kvete agáve. Nejen pro biologii jde o naprosto unikátní zážitek. Tato rostlina totiž vykvete pouze jednou. Na tento vzácný úkaz řada pěstitelů čeká klidně i celý život. Tady je v plné kráse. Před pár dny se po 60 letech klidu probudila a vypustila 3-metrový šlahoun. Na jeho konci jsou květy, kterými se snaží přilákat hmyz k opylování. No a jaké bude počasí? Zítra očekáváme oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.

O víkendu se bude slavit ve starém Plzenci, ale také v Pelhřimově. Oslavy 1050 let starého Plzence se konají zítra od 14 do 21 hodin. Čeká vás to nejlepší z plzeňských škol a spolků. Den otevřených dveří základní školy Stalý Plzenec. Jarmark chutí ve Smetance, kvíz s kastelánem Liborem Šimunkem, komentované prohlídky rotundy svatého Petra Pavla, kostelů a Bohemia sekt, koncert kapely Klíč, sportovní aktivity v prostorách Sokolovny a představí se všechny lokální organizace. No a slavnosti města Pelhřimová zase nabízejí den plný hudby a zábavy. Masarykovo náměstí se v sobotu promění v centrum kultury, dobrého jídla a zábavy. Na hlavním pódium to rozbalí legendární kapely Buty se svými nestárnoucími hity a charismatická Martina Pártlová. Dále pak základní umělecká škola Pelhřimov, Blackhorn nebo třeba Tensing, taneční vystoupení v podání mažoretek a dance art. Tak to vás čeká v Pelhřimově a spoustu dalších zajímavých akcí přidám zase za chviličku. Snad ještě pohádkovým dobrodružstvím pro celou rodinu ožijí v sobotu Slatinky na Prostějovsku. Start pohádkového lesa bude mezi 11. a 14. hodinkou před hospůdkou u zbrojnice. Cíl je na fotbalovém hřišti ve Slatinách. Děti se mohou těšit na trasu plnou úkolů, vhodnou i pro kočárky, bohaté občerstvení i dětské atrakce a doprovodný program v cíli.

0: všichni zvědavci už netrpělivě přešlapují kolem přístrojů, kde můžete slyšet vysílání Rádia Junior. Ano, je to tak, protože Evka Sinkovačová je připravená a je tady její zvídavec. No a dnes nás bude zajímat párek v rohlíku, neboli anglicky hot dog. Tak já vám přeji, abyste se dozvěděli něco zajímavého a pak mohli zase ochytřit někoho dalšího. Zvídavec je tady.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání posluchačky Dianky. Dala mi super zvídavcovský tip, tak ho pojďme společně prozkoumat trošku víc. Asi tu nemám nikoho, kdo nikdy neochutnal hot dog. Ale víte, proč se téhle pochoutce zahrnující párek, housku nebo rohlík a kečup s horčicí vlastně říká hot dog? V doslovném překladu do češtiny horký pes? Možná jste si mysleli, že hot dog pochází z Ameriky, ale on je původem z Německa. Tam se mu ale říkalo Frankfurter, podle města Frankfurt nad Mohanem. S Amerikou ale hot dog přeci jen souvisí. Právě zde totiž dostali párky tento název. A jak to tedy celé vzniklo? Párky do Spojených států amerických nejspíše přivezli právě němečtí přistěhovalci. Koho prvního napadlo vložit párek do překrojené housky, se ale neví. Každopádně ale slyšíte správně, takhle se hot dog v Americe jí, položený v překrojené housce, ne nacpaný v rohlíku jako u nás. V ulicích New Yorku se tato dobrota do ruky začala objevovat někdy kolem roku 1860. Nejvíce šly hot dogy na odbyt na akcích, třeba na sportovních utkáních. A jak to tedy bylo s názvem? V Německu se někdy párku, tedy dlouhé úzké uzenině, říkalo Dachshund, neboli jezevčík. Protože vršek párku připomínal záda jezevčíka. A kromě párků přivezli němečtí přistěhovalci do USA taky jezevčíky. A pak je tu několik teorií, jak se to vše spojilo dohromady. Jedna tvrdí, že studenti univerzity Yale vtipkovali o původu masa a tak se název ujal. Další verze zase říká, že karikaturista Ted Dorgman nakreslil přímo jezevčíka v housce a nevěděl, jak napsat Dachshund Sausages, a tak si to zjednodušil a do reportáže z baseballového utkání ke své kresbičce připsal, že se jedl i hot dog a legendární název byl na světě. Jedna z verzí bude určitě ta správná, anebo jde o kombinaci několika teorií. Rozhodně se ale výraz ujal a stal se populárním. Dnes Američané spořádají asi 20 miliard hot dogů ročně a nejvíce se údajně jedí v Los Angeles. Hot dog ale není populární jen v Americe. Prodává se po celém světě a existuje na něj nespočet variací. Klasická americká verze je hot dog v rozpůlené housce s kečupem, hořčicí a cibulí. A hot dog si užili i členové posádky Apollo 11 během cesty na měsíc. Vesmírný hot dog měl sice trochu jinou podobu než ten klasický, ale stejně se to počítá. I my Češi máme svou verzi hot dogu. Je to párek v rohlíku. Ten k nám přivezl řezník Václav Masopust v 70. letech minulého století s názvem Picador ze Španělska. V Českých Budějovicích se tak párku v rohlíku říká dodnes. Jaký hot dog nebo párek v rohlíku nebo snad Picador máte nejradši? Co tam nesmí chybět? Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč se říká párku v housce hot dog, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: jistá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: chystá.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: A je to tady, jdeme do finále. Je tady závěrečná vzkazovna Rádia Junior, tedy alespoň pro tento týden. No a já tady mám spoustu písniček, která byla první. Tak, teď se mi to tady pomotalo, ale nevadí. Tak dobrý den, rád bych nechal zahrát písničku Svítí slunce nad hlavou od Jiřího Korna pro všechny, kdo jedou v autě. Takže i pro Marťu a prostě pro všechny. Tak jo, ať vám ta cesta rychle ubíhá, protože páteční provoz, to je prostě něco.

A je tady další písnička. Další písnička je Pedro. A tuhle písničku si objednala. Nebo objednal? No objednala mamka a taťka. A tuhle písničku posíláme pro dvě holky, Anešku a Elišku, se kterými právě cestujeme autem. No tak dneska všichni někam jedou, tak všem přeji, ať dobře dojedou.

A jedeme dál, máme tady čas ještě na další písničku. Písnička je pro Ester a tuhle písničku objednal brácha Jeník. I find my way through the darkness.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak a je to tak, je po vzkazovně, ještě tady mám nějaké písničky, tak snad je propašu ještě do zbytku vysílání Rádia Junior, ale teď už není čas na písničky na psání, ale na četbu, na pokračování. Je tady městečko Lážo Plážo a jeho šestá část. Já vám přeji příjemný, nikým a ničím nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Mořská vydra přiletěla do městečka Lážo-Plážo se zlatou velrybou, kterou měla připevněnou k tělu speciálním úchytným systémem. Nakonec se zde zdržela i přes noc, kterou strávila spolu s velrybou a panem starostou na střeše radnice, kde si povídali o tom, co je ve světě nového. Hned druhý den ráno pomohla své přítelkyni velrybě do moře. Její velké tělo pomalu spustila na mořskou hladinu, až se voda rozestoupila a rozlila po krajích. Zlaté břicho velryby se na okamžik dotklo mořského dna, ale rázem se odrazilo a velrybu vyneslo opět na hladinu. Mořská vydra tehdy zlaté velrybě zamávala a vydala se zpátky za svou rodinou do Chlupáčova. Zlatá velryba osaměla a dívala se na zlatavá světýlka, kterými rozsvítila celé moře. Začala vybalovat svůj ohromný kufr, ve kterém měla své oblíbené planktony, mořské ježky a kamínky ze všech moří světa. Nakonec z kufru vytáhla i katalog bazénů, aut a domů, to, aby jí mohli lidé rovnou ukázat, co si přejí. Za ta dlouhá léta již věděla, po čem lidé touží, a jen tak nějaké přání už ji nepřekvapilo. Netušila však, že v Lážo-Plážu to bude trochu jiné.

Pan starosta svolal radu města a pozval na ní všechny obyvatele. Zatímco si velryba vybalovala kufr, na radnici se sešlo všech 613 obyvatel Lážopláža, včetně pana starosty a tajné rady. Paní Tuhýková umístila na stůl recepce v hotelu v Korunách Topolů cedulku s nápisem Přijdu hned. Pan Bublinka na chvíli zastavil největší bublifuk na světě. Paní učitelka ze školky obrazů dala obrazy spát hned po svačině a paní Cukrlatá nabalila 55 krabic zákusků a dortů, ať si mohou všichni osladit život. Pan starosta si z druhé zásuvky svého pracovního stolu vytáhl své oblíbené ponožky a na mapě města se přesvědčil, že už jsou všichni na radnici. A v zápětí se vydal do největšího sálu radnice, kde už obyvatelé napjatě čekali a ujídali zákusky z krabic, které paní Cukrlatá nechala kolovat. Vážení občané, spustil pan starosta a odkašlal si. Dnes nás čeká jeden nelehký úkol. Musíme rozhodnout, jak naložíme se 100 přáními zlaté velryby. Sálem to zašumělo, lidé se překvapeně dívali jeden na druhého. Pan Novák se neudržel a hlasitě vykřikl. Není na čem se domlouvat. Jedno přání do každé rodiny. Pan starosta si povzdechl. To bohužel nepůjde. Není možné zajistit přání každé rodině, protože v Lážopláži žije 241 rodin a my, jak jistě víte, máme k dispozici 100 přání. Panu Tuhýkovi zaskočil zákusek, do kterého se právě s velkou chutí zakousl. Ze všech možností, které jsem zvažoval, připadá v potaz pouze jedna jediná. Náhoda a štěstí. Jedině zlaté losy nám zajistí, že bude mít každý stejnou šanci získat přání a zároveň všechna peříčka, která za losy zaplatíte, půjdou do fondu města a poté společným hlasováním rozhodneme, jak s nimi naložíme.

Jistě si teď říkáte, peříčka? Jaká peříčka? Od kdy se platí peříčky? Vlážo plážu od jak živa. Před mnoha a mnoha lety, u příležitosti prvního setkání města, si obyvatelé začali povídat o tom, co by chtěli ve městě jinak. A mnoho z nich bylo unavených z věčně prověšených kapes od mincí. Tehdy si řekli, že by byli nejraději, kdyby jejich peníze skoro nic nevážily a přitom byly různě barevné a příjemné na dotek. Otevřeným oknem do radnice tehdy vletělo malé peříčko a zastavilo se v dlani prababičky paní Rokoko. Ta jej nadšeně zvedla nad hlavu a zajásala na celý sál a bylo rozhodnuto. Vlážo plážu se bude platit peříčky. Od té doby se vymyslelo 6 různých velikostí a barev, lišící se svou hodnotou. Fialová peříčka mají hodnotu nejvyšší, následují modrá, zelená, červená, žlutá a peříčka s nejnižší hodnotou jsou bílá. Nejstarší obyvatelé města si svá peříčka stále ukládají do matrace na spaní. Ovšem mladší generace už je jiná a svá peříčka si schovává do péřových bund nebo je odnáší do péřobanky. Péřobanka je banka, ve které má každý klient svou peřinu. Když si chcete peříčka uložit, pan Ouško nebo paní Oušková vaše našetřená peříčka do peřiny zašijí. Když se potom rozhodnete, že si chcete svá peříčka vybrat, vezmou pan Ouško nebo paní Oušková speciální krejčovské nůžky a vaši peřinu nastřihnou tak, abyste si mohli potřebný počet peříček vzít. A potom peřinu zase rychle zašijí, aby peříčka neuletěla. V péřobance má vše svůj řád, protože kdyby dovnitř jen trochu nafoukalo, hrozilo by, že se obyvatelům jejich úspory rozlétnou všude po kraji a nikdo už je nikdy nesezbírá.

0: obyvatelé nakonec souhlasili s tím, že zkusí své štěstí. Ještě to odpoledne se pan starosta sešel s panem Známkou, aby vymysleli, jak bude los vypadat. A večer už se v tiskárně tisklo 10 000 zlatých losů. Pan starosta s panem Známkou a tajnou radou je potom celou noc míchali jako karty, aby se výherní losy pěkně promíchaly s těmi nevýherními a nikdo nevěděl, na kterých losech jsou přání ukryta. Následující ráno se před poštou už 2 hodiny před otevřením vytvořila fronta tak dlouhá, jakou pan Známka nepamatuje, a to ani když měli pošťáci z celého kraje hodinovou amnestii na odcizené dopisy. Během této hodiny mohli pošťáci přinést všechny dopisy, které kdy nedoručili jejich majitelům, a nečekal je za to žádný trest. Pan Známka jen slušně poděkoval a každý dopis, pohled i balíček od nich převzal a hodil do jednoho z velkých pytlů. Zásilky potom roznesl sám, protože pošťákům se v této věci už nedalo věřit. Fronta se každou chvíli zvětšovala a v momentě, kdy se dveře pošty otevřely, se lidé rychle nahrnuli dovnitř a dožadovali se svých losů. Někteří přišli v péřových bundách, i když bylo dobrých 30 stupňů nad nulou, a mnoho lidí mělo v ruce igelitovou tašku s logem péřobanky, protože byli vybrat své úspory. Pan Ouško a paní Oušková celé ráno jen nastřihovali peřiny a zase je rychle zašívali, až měli prsty celé nateklé, jak se v tom spěchu občas píchli jehlou. Ten den se sice prodalo spousta losů, ale úspory každého stačily maximálně tak na losy 3, protože byly poměrně drahé. Jen pro vaši představu, cena se pohybovala ve fialových peříčkách. Jako první na poště radostí zakřičel chlapeček Fíkus, kterému los koupila babička se slovy, že jeho vítězství cítí v kolenou. A tak vybrala celé jeho stavební spoření. Když držel svůj zlatý los v ruce, po tváři se mu rozlilo štěstí. Přání, přání, mám tu napsané přání, přání. Volal hlasitě na celou poštu a všechny hlavy se na něj s povzdechem otáčely. Fíkus na nic nečekal a běžel s babičkou za zlatou velrybou, která už samozřejmě o jeho vítězství věděla, protože jí to prozradili ti, co letěli v bublinách přes moře z pošty do práce.
1: Co pro tebe mohu udělat, Fíkusi?
0: Zeptala se hlubokým hlasem zlatá velryba a zeširoka se přitom usmívala. Babička dloubla do Fíkuse a v ten moment si uvědomila, že tuto situaci s vnoučkem vůbec neprobrala a že nemá tušení, jaké je jeho tajné přání. No, je to ale rozumný chlapec, jistě vymyslí něco, co jim bude ještě dlouhou dobu k užitku. Psa! Vyhrkl bez zaváhání Fíkus, aniž by se na babičku podíval. Psa? Zeptali se naráz babička i zlatá velryba.
2: Ano, psa. Ale nejen tak obyčejného psa. Přeji si psa, co je zlatý jako ty, velrybo, a co se usmívá stejně tak. Psa, který bude žít tak dlouho jako já a nikdy mi neuteče. Bude se mnou mluvit a učit se a zpívat mi, když mi bude smutno. A taky s babičkou si bude povídat.
1: Dobrá volba,
0: řekla zlatá velryba a rychle na mořské dno schovala katalog bazénů, aut a domů, který držela pod ploutví.
1: Vydrž

Zlatá velryba se pomalu potopila a když se opět vynořila, na jejím hřbetě seděl fíkusův pes a usmíval se od ucha k uchu, i když z něj tekla mořská voda a sůl jej jistě štípala do očí. Jakmile pes fíkuse uviděl, seskočil k němu, hezky ho pozdravil a babičce olízl hřbet pravé ruky. Potom zamával velrybě a vydal se s fíkusem a babičkou domů. Fíkus svého psa pojmenoval Blejza, to protože jej rozesmálo, jak uctivě babičce olízl ruku. Blejza byl první pes, co se opravdu dožil lidského věku. Usmíval se a uměl mluvit i zpívat. Zasloužil se o to, že se psi v Lážoplážu začali brát.

0: Junior.
1: Krásný dobrý večer, 19. hodinka odbyla, jde se sportovat. Dnes se společně projedeme na koloběžkách, představíme Silva Alexe, omrkneme letní tábory, novou knihu, proběhneme se lesem a vypravíme se na triatlonové závody. Nejen tyhle sportovní aktivity s chutí a láskou dělá můj dnešní host Kamila Nétíková. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, pište nebo volejte. Budeme také soutěžit, tak pozorně poslouchejte. Příjemnou nejen sportovní hodinku od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.

0: Měsíce příprav, hledání času mezi prací, rodinou, dětmi a běžnými povinnostmi. A hlavně poznání, že i vedle všech ostatních rolí, které v životě člověk má, je důležité nezapomínat na vlastní sny a cíle a hlavně si je plnit. A jeden takový si nedávno splnil můj dnešní host, Kamila Netíková, kterou vítám ve studiu Radia Junior. Ahoj, Kamčo.
1: Ahoj, Jirko. Já zdravím všechny malé posluchače a všechny, kdo nás poslouchají aktuálně živě.
0: Já jsem dlouho přemýšlel, jakou fotografii dám tady za nás, tady na tu velkou plazmu, protože ty těch sportovních fotografií máš opravdu hodně, ale vzhledem k tomu, že jsi nedávno dokončila jeden opravdu super závod a splnila si svůj velký sen, tak jsem říkal, že to musí být z toho Ironmana, který si nedávno dokončila za krásný čas 5 hodin a 8 minut. Ještě teda nějaký maličký,
1: drobný
0: k tomu, ale i to je pro mě úplně neuvěřitelné. Můžeš nám popsat, jak jsi se cítila po závodě?
1: No, cítila jsem se asi hrozně hezky, protože když si jdeš několik fakt měsíců cílený přípravy intenzivních tréninků prostě za tím svým snem a doufáš, že to zvládneš, tak když už jsi v cíli, tak prostě víš, že to máš jakoby v kapse a že to je přesně to, že jsi dosáhl toho, co fakt, na čem si prostě makal intenzivně. Nejenom, že poslední měsíce, ale ten sen jakoby u mě vznikl třeba v 18 letech, takže to je fakt jako mnoho a mnoho let nějaký cesty i mentální, i sportovní.
0: V 18 letech to vzniklo?
1: No, já jsem byla na sportovním gymplu a tam byli triatlonisti. Já jsem v té době dělala vrcholově sportovní aerobik. A to je výkon, kdy ty závodíš dvouminutovou sestavu. A mně přišlo prostě, že lidi, kteří závodí 5 hodin, že to je prostě úplně jako nesmyslný, že to je úplně nemožný. Takže tam mě prostě hrozně jako natchnul triatlon jako takovej a řekla jsem si, že jednoho dne toho docílim. Ale ještě teda jenom upřesním jednu věc. Já jsem byla v cíli Checkmana, což je poloviční Ironman a ten hlavní cíl je celý Checkman, takže celý Ironman, což Aha. jsou ještě dvojnásobní distance, takže tenhle cíl ještě mám před
0: Tohle
1: sebou.
0: Máš ještě před sebou, no ale i tak. Několik měsíců ses připravovala, ale já bych tedy chtěl ještě říct, že ty ses ještě umístila nástupních vítězů.
1: Jo, ale to už není tak důležitý. Důležitý je, že to člověk dokončí a ve výsledku prostě každý, kdo se dostane do cíle tady toho závodu v triatlonu. A ještě možná všem upřesníme, že se jedná o 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na silničním kole a potom se běží půlmaraton, což je 21 kilometrů.
0: Má člověk čas, když to běží poprvé, ještě vnímat to, na jaké běží pozici?
1: Vůbec. Je ti to úplně jedno a soustředíš se na to, abys dokončil danou disciplínu a dostal se do další části. Takže na plavání přemýšlíš fakt jenom tady a teď s cílem oplavat ze správné strany bojku, protože všude jsou rozhodčí, ty tě penalizujou, můžeš udělat jakoukoliv chybu, může se cokoliv stát a fakt seš tady a teď a chceš dokončit danou část a dostat se po plavání na silniční část a potom do běhu.
0: Ty jsi říkala, že už v 18 letech vznikla ta touha, že jednou to prostě dáš, ten triatlon. Co tě přesvědčilo k tomu, že jsi řekla teď? Tak teď je ten správný čas a já začnu trénovat, protože na triatlon se opravdu trénovat musí. Ty hodiny jsou neuvěřitelné, o tom si budeme povídat, kolik hodin s tomu věnovala. Kdy to dozrálo v té hlavě a řekla jsi tak teď?
1: Dozrálo to asi v prosinci, kdy jsem se na něj vlastně musela přihlásit. Protože ty závody jsou hrozně vyprodaný a ve světě je obrovský boom jak silniční cyklistiky, tak triatlonových závodů. A pod značkou Ironman, což je ta celosvětová, tak jsou fakt vyprodaný prostě rok dopředu. Takže ty se nemůžeš úplně rozhodnout jako ze dne na den. Na druhou stranu u toho triatlonu to ani není možný, ani to není vhodný. Takže pro mě to bylo, no v zimě jsem si řekla, že je čas jít dál. A já jsem tu touhu měla dávno, akorát mě stoplo zranění, který vzniklo taky na silničním kole, kdy jsem spadla za mokra, trénovala jsem na úplně kratoučkej triatlon a spadla jsem a zlomila jsem si křížovou kost a bederní obratel a ono, než se ti ta hlava zpátky nastartuje, že si troufneš na to si znovu sednout na to kolo, tak to fakt trvá hodně dlouho.
0: Ty běháš, to je taková tvoje disciplína, uběhla z toho hodně, máš krásné výsledky, k tomu se ještě dostaneme, ale kromě toho také učíš lyžovat.
1: Ano.
0: Celou zimu?
1: No, já už super. Mám dvě malé děti, takže úplně celou zimu ne, ale máme instruktory v italském Livinu, kde vlastně po celou zimní sezónu od začátku až do úplného konce, který je 1. května, tak tam máme instruktory a ty učí, už teda za mě.
0: Na kole jezdíš taky.
1: Ano.
0: Ale pro mě asi nejsložitější je to plavání, protože to se fakt musí jako vydřít, nadřít. Kolik hodin si od toho prosince naplavala? než se postavila na start.
1: Tak to se přiznám, že jsem nepočítala. Já jsem teď nedávno počítala, že jsem ujela 600 kilometrů na kole a že to je vlastně dost málo na to, že potom jedeš 90-kilometrový závod, ale přibližně jsem plavala od 2 do 8 kilometrů týdně a vždycky, když jsem šla na bazén, tak jsem plavala 2 kilometry v kuse. Což vůbec neříkám, že to je ten ideální přístup a ideální trénink, ale já jsem věděla, že když budu mít ty hodiny a ty kilometry naplavaný, takže to potom zvládnu.
0: Ty jsi sportovec tělem i duší, prostě připravuješ i lidi na sport, ale ty ses rozhodla, jestli budeš připravovat sama na ten triatlon.
1: No, je to tak, protože já v tom současném životě, kdy mám dvě děti, jedno 5letý, jedno 7letý, moc si zdravím, jestli nás poslouchají, do toho pracuju a do toho vlastně se starám klasicky jako o domácnost a podobně, tak je vlastně hrozně těžký si naložit k sobě ještě tu ten závazek toho, že ty musíš splnit tréninkový plán, ty musíš prostě přesně odplavat, odtrénovat, odběhat. A já jsem si řekla, že o tomhle tom prostě u mě ten sport není. U mě je prostě pro radost, dělám to pro radost, splnila jsem si nějakou svoji jako touhu. A vlastně to, jestli jsem měla takovýhle čas nebo jiný, ano, potěšilo mě to, ale vlastně bych byla spokojená úplně s jakýmkoliv. Šla jsem do toho s tím, že chci dokončit. Takže proto jsem se rozhodla, že budu trénovat v uvozovkách sebe sama a věděla jsem, že tomu dám maximum, kolik jsem schopná v tu aktuální dobu, kterou teď žiju.
0: Měla jsi nějaké strachy před závodem?
1: No, měla jsem to nastavený tak, že jestli bude hodně pršet, tak vůbec do toho závodu nenastoupím. A to je přesně kvůli tomu, že jsem se zranila za mokra na kole. Pro mě to tenkrát znamenalo, že jsem musela 2 měsíce ležet doma a už jsem ty malé děti měla, takže to vlastně jako už jsem věděla, že mi to nestojí za nic. Takže kdyby bylo mokro, což bylo třeba v loňském ročníku, tak bych vůbec neodstartovala.
0: Tak tohle vyšlo, ty jsi odstartovala, aby jsi mohla plnit sny. Člověk před takovým závodem bojí se víc předtím nebo třeba v průběhu, že třeba něco nedá nebo něco začíná pobolívat, nebo tak přeci jenom jsou to 3 hodně náročné disciplíny?
1: Já musím říct, že jsem se nebála žádné disciplíny, ale já jsem se bála jakoby energie a to, aby mi jakoby takzvaně nedošlo, protože nejvíc mě všichni kamarádi a ty zkušený triatlonisti strašili s tím, že mi nesmí dojít jakoby sacharidy, cukry a vlastně mi všichni radili, co mám doplňovat, v jaké části a v jakém množství. Tak za tohle nejvíc asi děkuju všem, kdo mi radili, protože to jsem splnila a fakt je dobrý jíst jenom to, co člověk má vyzkoušený, oskoušený, ví, že to na něj funguje, ví, že mu z toho nebude špatně a prostě bylo to množství sacharidů přijatých na hodinu na kole, aby mi v úvozovkách nedošlo.
0: Ty sportuješ od malička, dozvěděla se právě tady od svých kamarádů nebo prostě lidí, kteří s tebou se podíleli na té přípravě, něco fakt novýho, co tě jako překvapilo, co jsi do té doby nevěděla?
1: No, jakoby například jsem nevěděla, že tenhle ten závod se nesmí jet v háku, což možná vysvětlíme všem, že to znamená, že nesmí na kole jet v nějaké blízké vzdálenosti za jiným cyklistou. A to je obrovský rozdíl na takhle dlouhé trase, protože i to, jestli jedeš za někým a ten vlastně ten vzduchový polštář je tam vytvořený nebo ne, je strašný rozdíl a ty se mnohem víc nadřeš. Tak to jsem věděla, že bude jakoby velký rozdíl. A koupila jsem si hrazdu, což je na řídítka takový, jak to nazvat, no takový prostě jakoby
0: lehátko,
1: že si lokty se člověk zapře do takových měkkých molitánků a drží se jako kdyby takových řídítek vepředu. No tak to jsem si byla zkusit přesně jednou v týdnu před tím závodem, abych věděla, jaký to je rozdíl. Je to strašný rozdíl, protože ta stabilita na těch řídítkách je úplně jiná, ale zároveň to jako člověku dodává tu aerodynamický tvar a jede mnohem rychleji.
0: To mě právě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že jsi z hrazdičku koupila týden před závodem nebo pořídila.
1: To bych nikomu nedoporučovala. Aspoň měsíc a opravdu na tom trénovat. Jako

0: triatlon za 5 hodin 8 minut a 30 vteřin. Kamila Netíková má právě za sebou splněný sen. Od 18 let na to čekala, teď si to splnila. Kamčo, někde jsem čet, že vlastně víc než výsledek tě zajímá ta cesta, která tě dovedla na ten triatlon. Tak jaká ta cesta byla, když jsi se rozhodla v prosinci, koupila jsi nebo přihlásila se na ten závod, tak jaká byla cesta?
1: Byla naprosto naplňující a řekla bych, že vlastně taková jako pozvolná, milá a hezká. Věděla jsem každý týden, že potřebuju. Primárně jsem držela to plavání, protože jsem věděla, že tam mám největší nedostatky. Takže jsem věděla, že jednou až třikrát v tom týdnu jdu jednoznačně plavat. To jsem doplňovala o běh. Ten jsem teda vůbec nějak systematicky nečlenila. Prostě jsem běhala v úvozovkách, co to šlo, jak to šlo. A já to dělám tak pro radost, že když mám chodit do přírody na další běh a mám na to čas, tak to udělám. A když zrovna se mi naskytne jít běžet něco rychlejšího, kratšího, nebo mám dvě děti, tak klidně si je vezmu sebou na kolo a jenom je tak doprovázím. Zkrátka je to jedno. No a pak jsem teda dost času věnovala tomu kolu, protože normálně jezdím na horském kole, na celoodpruženém a na té silničce přeci jenom to chování je trošku jiný, tak z toho jsem měla takový, ne jako strach, ale spíš asi respekt. Tak když byl čas a příležitost, tak jsem jezdila na kole.
0: Plavání 34-45, tempo 1:54 na 100 metrů. Mm-hmm. Já si to jako vůbec nedovedu představit. Prostě za půl hodinky uplaveš 2 kilometry.
1: Tak, nějak.
0: Na tom se musí ale hodně trénovat.
1: Na to se musí hodně trénovat. Já normálně tuhle vzdálenost, když skočím do bazénu, tak ji uplavu přibližně za 43 minut. Tak to jenom pro ten rozdíl, že v tom závodě plaveš v neoprenu. Uhum. Ten já jsem do té doby vůbec neměla, nevlastnila. Ona to zase není úplně jakoby levná sranda. Takže ten neopren udělal prostě obrovský rozdíl v tom čase a oni vždycky říkají, ty profíci, kteří tomu rozumí, tak říkají, že buď ti hrozně pomůže, nebo ti hrozně uškodí. Tak já jsem měla to štěstí, že mě posunul o 10 minut na lepší čas.
0: 10 minut? Ti dokáže jako neopren, jako protože plave? Jako že seš...
1: No on ti udržuje tu ideální plaveckou pozici, on ti jakoby nadnáší a ty se nenadřeš jakoby těma nohama, abys musel vyrovnávat tu polohu v leže jakoby na té vodě. Mm-hmm. A tohle ti usnadní a potom prostě jedeš jenom záběr a pokud máš namakaný ruce, tak ti to hrozně pomůže.
0: A to ty máš, ale spíš, jak to vlastně vypadá, když se odstartuje takový triatlon, tak všichni se vrhnou do vody.
1: No, ne úplně. Je tady startovalo přibližně 800 závodníků a startovalo se ve vlnách. To znamená, že po přibližně 200 závodnících my jsme startovali jenom ženy a od elity, od těch profesionálů jsme startovali 24 minut. Jo, takže jako tam těch vln je 5, 6 a startuje vás 200 a to už není tak strašný. Ale v historii se plavalo všichni najednou a to jsou pak jak kapři na suchu.
0: Ty říkáš, že to není tak strašný. Pro někoho je strašný skočit do vody a sám plavat 2 kilometry v kuse, na to, když se naskáče 200 lidí, tak to nejenom, že člověk musí dobře umět plavat, ale také si najít nějakou dráhu, nějaké místo. Já jsem jednou zkoušel v takovémhle balíku plavat a měl jsem co dělat, abych se neutopil.
1: Jo, pro mě byla hrozně důležitá i ta mentální příprava, protože ty se musíš představovat, co tě čeká, ty musíš trošku jako si vizualizovat to, kudy poplaveš, jak se budeš dívat dopředu. Ty si hlídáš bojky, tady se plavalo ne tam a zpátky, ale plavalo se v Písníku u Hradce Králové a obeplavával se takový poloostrov, takže ty si vůbec od startu neviděl, kam poplaveš. A ty jsi měl určitou barvu, oranžovou barvu boje, kterou si musel obeplavat po pravý ruce, aby to uznali rozhodčí, ale mezi ním byly ještě třeba 3 nebo 4 žluté boje a ty si měl jenom směrové, takže ty si mohl obeplavat z jakékoliv strany.
0: A to se povedlo, protože vím, že někdo má třeba problém, že jako trošku změní směr a pak si naplave mnohem víc.
1: Naplaveš si víc, no. A to se dá trénovat, když máš na bazénu dráhu, tak se prostě často díváš dopředu, že to není jenom o tom, že se nadechuješ do strany, ale prostě máš tam třeba lahev s pitím a fakt se na ní jakoby často koukáš, protože ono si pak mnohem víc zabírají trapézy a musíš prostě udržovat kontakt s tím místem, kam plaveš.
0: Možná se zdají necelé 2 kilometry oproti 90 kilometrům na kole a 21 kilometrům běhu jako
1: Málo,
0: ale jak vlastně na tom je závodník po těch prvních 2 kilometrech? Kolik sil ti to třeba vzalo? Jestli se to dá takhle nějak jako...
1: To je podle mě strašně individuální. Mě to v uvozovkách nevzalo nic, ale protože jsem se na to extrémně dobře připravila. Takže já jsem věděla, že když odplavu, tak jsem úplně jako kdybych nedělala nic. A někdo to má úplně opačně. Takže to vidí podle mě úplně každý triatlonista odpověděl jinak.
0: Dobře, tak pro tebe to byl takový jako...
1: Taková rozcvička,
0: zahřátí, dobře. A pak mi vysvětli, tam u toho triatlonu je pro mě hodně jako složitý, já vlastně tomu vůbec nerozumím, ten přechod z vody přes depo, kdy vlastně na těch kolech už jsou ty tretry, nebo jak se to jmenuje přesně.
1: Ano, jsou to
0: tretry. A každý má tu svoji, jako, svoji koji, musí si najít to svoje kolo, nic nesmí mít navíc, nic nesmí zase chybět. Jak se tam člověk orientuje, jak to jako zvládá v tom stresu?
1: No, ještě to možná upřesníme. Každý triatlon má trošku jiné podmínky, jiná pravidla, jak se chovat v depu. Tady to bylo tak, že si vyplaval vlastně z vody a měl si všechno už nataškované, takže ty máš své startovní číslo, víš, kam jsi pověsil tašku, to je označené podle startovního čísla, takže ty víš přibližně, kam máš doběhnout, vezmeš si všechno z toho pytle a dáš neopren a všechny plavecké věci zpátky do toho a pověsíš to. A ještě jsou oddělené, takže modrá taška je na cyklistickou část, takže ty vyběhneš z vody, bereš si modrou, je to ještě tak udělaný, že oni počítají s tím, že ti trošku nefunguje mozek, takže blue bike a red je run. Takže jasně. Ti trošku ti to jako napovídá. A tam si dáš vlastně všechno z plavání a bereš si tam zároveň všechno, co máš na kolo. Nesmíš tam nic nechat, to jsou taky lavičky vlastně předtím, ještě než vběhneš do toho depa, takže si nasazuješ. Já už jsem si nasazovala tretry, protože jsem je měla v tom pytličku, neměla jsem je na tom kole, ale Elita samozřejmě už to má připravený tak, jak ty popisuješ. Musíš si zapnout přilbu, nandat brýle a nesmí tam po tobě nic zůstat, takže neopren, čepička, brýle, všechno jde zpátky do toho pytle. Ještě jsem zapomněla startovní číslo, které na tomto závodě muselo být i na cyklistické části už připnuté. To je taková gumička, na který je to vlastně připnutý. Dáš si to přibližně do pasu a to číslo máš vzadu vidět. A potom teprve, jak uklidíš tu tašku, tak běžíš pro svoje kolo. A tam tohle to byl prostě obrovský závod, takže tam bylo třeba 10 řad toho depa. A ty de facto předtím, než ten závod začne, tak ty si jdeš v době, kdy můžeš už vstoupit do depa, jdeš si uložit kolo. A ty si de facto učíš tu cestu, kam poběžíš.
0: Co se ti honilo hlavou takhle v tomhletom depu při převlíkání?
1: Já musím říct, že když jsem končila plaveckou část a už jsem byla taková spokojená, že vím, že zvládám až doplavu, tak už jsem si v hlavě jela to, co mám teď dělat v tom depu, takže už jsi trošku o krok napřed a víš, že budeš první sundavat brýličky, čepičku, potom jakým způsobem slíkáš neopren, protože to je taky docela složitý. Ty ho jakoby, kdyby ze sebe svlíkáš prostě jakoby na ruby a sešlapáváš ho dolů na zem. A potom je hrozně důležitý, abys nedostával penalizace od rozhodčích, protože těch je tam strašně moc, tak si musíš nandat přilbu.

0: zacvaknout si a pak ten zbytek už je jedno, jenom tam po tobě nesmí nic zůstat.
1: Stihneš se třeba ještě najíst, napít, nebo to necháváš až na cestu?
0: To už máš všechno nachystané na kole a nezdržuješ se tím.
1: Dobře.
0: No, jdeš ke kolu, přiběžneš ke kolu, sundáváš si kolo, vedeš kolo a po celou dobu, co se pohybuješ v depu, tak musíš kolo vést, takže de facto běžíš vedle kola a jenom si ho jednou rukou vedeš. V místě, které je označené, tak tam ti dávají rozhodčí pokyn, ty naskakuješ nebo nasedáš na kolo a vyjíždíš na cyklistickou část.
1: Dobře, a teďka vyjíždí člověk na cyklistickou část, má před sebou 90 kilometrů, což je prostě několik hodin. Ty si to jela 2 hodiny 46 minut. Jak si rozvrhá člověk síly nebo závodník?
0: No, záleží asi podle zkušeností. Mě moji triatlonoví kamarádi radili, ať my jsme jeli 2 okruhy po 45 kilometrech a radili mi, ať ten první okruh jedu tak, že když ho dojedu, takže si řeknu, že to je brnkačka. Protože to je teprve polovina závodu. Tebe potom čeká dalších 45 kilometrů na kole a půl maraton v běhu. Takže ty nesmíš se úplně ze začátku vyšťavit. Ale zároveň víš, že jdeš prostě na silničce, že ty lidi, ty vidíš vlastně tím, že to byly 2 okruhy, tak se potkáváš i s tou elitou a tebe to extrémně motivuje, protože ty prostě vidíš, oni jdou třeba o 10 km v hodině rychlejc než ty. Tak ne, že by ses jim chtěl jako přiblížit, ale chceš prostě do toho dát svoje maximum. Takže hrozně tě to motivuje a jede vás prostě spousta, takže...
1: Takže první okruh si zvládla na pohodu, jak ti radili
0: tak,
1: kolegové,
0: triatlonoví. Zdávala jsem si strašně záležet na tom, kolik hodin jedu, jaký mám čas, abych doplňovala ty gely. Jela jsem gely.
1: Měla jsi nějaký čas, jako že jsi říkala, teď pojedu prostě 32,7 v hodině nebo kilometru za hodinu. Měla jsi to takhle nalajnovaný?
0: Ne, to jsem neměla. Já jsem prostě věděla, že pojedu, čeho budu schopná a to jsem udělala.
1: Dobře, dojela jsi, dojela jsi tak, jak jsi potřebovala. A za mě teda pro tebe nejjednodušší část v uvozovkách je ten běh.
0: Jednoznačně.
1: Protože ty běháš prostě parádně. Tak když jsi dojela, tak už jsi řekla, tak to už bude tak jako...
0: Jo, to už jsem věděla, že mám jako vyhráno, že dokončím. A vzhledem k tomu, že můj cíl pro moji psychickou spokojenost byl dokončit ten závod, tak jsem věděla, že i kdybych došla pěšky, tak to zvládnu. Nicméně ten přechod do běhu po 90 kilometrech a téměř 2 kilometrech v plavání ve vodě je úplně samozřejmě něco jiného, než když ty se jdeš jako rozběhnout a rozběhat a běžíš prostě jenom ten půlmaraton. No, takže je to trošku jiný. Mně ze začátku to bylo prostě naopak úplně, než jsem čekala, mě ty nohy hrozně letěly. Já jsem začínala na tempu 4:20 na kilometr. A to jsem si říkala, že si to proletím prostě s takýmhle úsměvem, tak to bude super. Nicméně ještě možná podotkneme to, že ten den bylo prostě extrémní teplo. A jako to je fakt prostě úplně jako jiná náročnost toho závodu. Takže mě už radili ty kamarádi, co běhali se mnou. Ono tím, že to bylo na 3, běžecká část byla na 3 okruhy po 7 kilometrech a ještě to bylo velice často tak, že ty běžíš tam a někdo běží proti tobě. Takže ty lidi, co věděli, že to je moje premiéra, tak byli tak hodní a prostě radili mi, ať na každý občerstvovačce piju, ať se všude polejvám a tak. A to jsem dělala, abych to jako v uvozovkách přežila. No. Takže první okruh byl prostě skvělej, to jsem letěla de facto svoje tempo, co bych to asi jako běžela. No a pak začne to přicházet, pak ti najednou začnou jako hrozně tuhnout nohy. Teď už jsem v sobě měla tolik gelu, že už jsem vůbec neměla chuť na to jíst jako další energii, ale furt je to celý půlmaraton, takže jsem věděla, že budu muset. Tak jsem potom třeba 2 kilometry se připravovala na to, kdy si ho dám, abych to stihla zapít, protože na běžecké části už jsem neměla žádnou svoji
1: vodu.
0: Ty si ani nesmíš vzít od někoho, kdo ti jakoby, kdybys tam měl svůj tým, tak kdo by ti jakoby podával, tak to bylo zakázané. Takže ty fakt můžeš jenom na občerstvačce si vzít vodu a dávají ti gely, všechno možný, Coca-Colu, Red Bull, prostě úplně jako co tě napadne, banány, je to jako pestrý.
1: A ještě se vrátíme do depa, když teda přijdeš na kole, tak musíš seskočit z kola, máš zase tu svoji kojičku, kam si to kolo dáš, nebo je to pak jedno?
0: Ne, není to jedno, protože tam je 800 závodníků na jednou a ty máš vyloženě daný místo, máš tam svoje startovní číslo a ty dokonce to kolo musíš umístit správně.
1: Správně umístit.
0: To znamená, jako kdyby zasedlo a fakt přesně do toho prostoru, protože tam... Když si to představíš, tak přesně je jedno kolo, druhý kolo a takhle ty kola jsou vyskládaný vedle sebe a není tam třeba ani milimetr prostoru. Takže když to dáš špatně, tak zamezuješ svýmu tomu, kdo má kolo vedle tebe, k tomu, aby si ho uložil správně. A za to se dostávají hrozně velký penalizace od rozhodčích.
1: Takže všude jsou rozhodčí, kolik rozhodčí jakhle dohlíží na triatlon?
0: No, tak to bych teda úplně neříkala pravdivou informaci, to se přiznám, že nevím, ale opravdu hodně, třeba 30.
1: Aha.
0: Protože na kole oni jezdějí na motorkách, kontrolujou, upozorňují, fakt kontrolují i tu vzdálenost tím, že nesmíš jít v tom háku, tak oni...
1: Teď jsem se chtěl zeptat, jestli běžet se může v háku, jestli jo, běžet.
0: Ale běžecká část byla hrozně srandovní, tam už se to hrozně jako je vidět, že někdo prostě má natrénováno a prostě se to odběhne s proměnutím s prstem v nose a někdo tam prostě úplně jako jde, křečuje, potřebuje už jít na záchod, protože přeci jenom ty jsi na té trase prostě několik hodin. No, běžecká část už je jako velký paradox. Tam no a už
1: když se teďka srovnáš tvoji jako běžeckou část, protože běháš často a prostě půlmaraton pro tebe není žádná vzdálenost, tak když ho teďka srovnáš po té zátěži těch 90 kilometrů a ještě 2 kilometrů plavání, tak co se tam... Zažila jsi tam něco nového?
0: Jo, zažila. Zažila jsem tam extrémní bolest kolen, kterou jsem asi v životě nezažila. Že jsem fakt musela se mentálně nastavit na to, že ano, jsem tady a teď bolej mě kolena, jdu přes to a vím, že prostě, já jsem si fakt říkala, dáváš prostě jednu nohu před druhou. Extrémní. To jsem, jako v životě jsem to nezažila a to mám naběhaný závody na 50 kilometrů s velkým převýšením a tohle bylo úplně po rovině ve stínu na krásném asfaltu. Fakt člověk jakoby nepřemýšlel nad ničím jiným, než nad tím, že ví, že běží prostě kolečko tam zpátky 7 kilometrů a to poběží třikrát.
1: A nedošlo ti tak, jak se říká, že když už je toho dost, že může člověku dojít?
0: No, nedošlo mi díky bohu, asi díky té stravě, díky tomu, že jsem fakt do sebe jako naládovala prostě extrémní množství gelu na tom kole. Pak jsem si vzala ještě jeden gel na běhu. A no, jako nedošlo mi, ale to tempo z těch 4:20 se prostě posunulo někam za pět minut na kilometr, což vlastně ta těch prostředních 7 kilometrů bylo, že mi jakoby došlo, ale ne tak, že bych...
1: Že bys nemohla.
0: No, nebo že bych přešla do chůze, to vůbec, to jako to vůbec nepřicházelo. No,
1: ale i to, že průměrný tempo 4:52 je prostě fantastický pro normální půlmaraton na to, že po takové náloži 90 takole a 2 kilometry plavání.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: S Kamčou Netíkovou si dnes povídáme o jejím splněném snu a tím je triatlon, který teď právě dokončila za krásných 5 hodin a 8 minut. Je to tak, já to teďka nemám
3: před sebou. Je to tak, 5 hodin, 8 minut a 30 vteřin.
2: A ještě obsadila třetí místo. Mě by ještě zajímalo, kdy už na té běžecké části jsi jako řekla, jo, dala jsem to, protože to už muselo být někdy před tím, než jsi tam doběhla.
3: No asi, když jsem vbíhala do posledního okruhu, tak už jsem věděla, že doběhnu.
2: Za 7 kiláků to už prostě...
3: Jako když si to tak vezmeš, tak 7 kiláků z toho všeho, co jako ten půl Ironman nabízí, tak to už je prostě úplně jako nic.
2: To je taková
3: vlastně cílová rovinka, jenom má teda 7 kilometrů a víš, že by bylo dobrý trošku udržet to tempo.
2: A když se člověk připravuje na takovouhle prostě porci opravdu jako energie, kterou vydá, tak na co se těší? Jako, samozřejmě, až to bude hotový, ale třeba na nějakou část, až něco bude hotový, nebo až budu třeba v půlce, nebo...
3: Já jsem se hrozně těšila na to, až uvidím ty lidi, kteří budou úplně na tom stejně. A teď tím, že nemáš to očekávání, tak já paradoxně jsem prostě nebyla vůbec nervózní. A to mě asi naopak ještě dodalo jako energii do toho závodu, že vlastně jo, já jsem tady, jdu si to užít, jdu si splnit ten svůj sen. A teď jsou na tom vlastně všichni stejně. Teď je tam prostě strašné množství lidí. A mě třeba hroznou radost udělalo to, že najednou na té trase byli lidi, o kterých já jsem tam jakoby nejela, jako jeli jsme parta, ale všichni jsme závodili, takže jsme tam neměli fanoušky. No a teď oni tam prostě tam vždycky najdeš někoho, kdo tě zná. A on ti prostě začne fandit. A je to na tom hrozně krásný. A do cílové rovinky vlastně přijela ještě moje mamka s mým taťkou, o čem jsem vůbec nevěděla. A fakt musím říct, že mě to hrozně jako potěšilo. Hrozně, hrozně moc.
2: Když jsi dokončila, tekly slzy?
3: To ne, to mě moc netečou. Byla jsem fakt šťastná, musím říct, jako po dlouhý době šťastná. A on, když už člověk dlouho sportuje, tak já už nemám takovou tu vlnu těch endorfínů, jako někdo si jde zaběhnout 5 kilometrů a je šťastný. A já už teď to mám fakt postavený, takže potřebuji si zaběhnout těch 50 kilometrů, což jsou moje další oblíbené závody, a nebo tohle, protože ono to trvá paradoxně. Já jsem na začátku, někdy v dubnu, na začátku sezony letošní běžela závod na 50 kilometrů a běžela jsem ho skoro stejný čas, 5 hodin a 9 minut.
2: Právě chtěl říct, že jako někomu stačí 5 kilometrů na to, aby vyplavil ty endorfiny, ale ty potřebuješ těch 5 hodin.
3: Ale vůbec tak dřív nebylo.
2: Dobře, takže tam jsi se jako otvrkla, splnila jsi se, a pak jsi ještě zjistila, že jsi třetí.
3: Tak, to bylo taková jenom třešinka na dortu. To je jako moc hezký jít na to pódium a vlastně to je takový to ještě jako docenění toho, že vlastně na tebe kouká spousta lidí a řekne si wow, tak tam většinou chodí fakt zkušený triatletky nebo triatleti, a teď najednou prostě tam byla holka, která se prostě jen tak bez přípravy, bez trenéra, bez sponzorů rozhodla, že si tady zajede prostě triatlon, a teď ono to jako, když to řekneš blbě, na těch lidech je vidět. Já prostě mám obyčejný kolo, nemám prostě žádnou super závodní raketu, tam jsou třeba hrozný rozdíly v tom, jestli máš kolo za 30 tisíc jako já, nebo za 500 tisíc jako ty elitáci. A tohle je jedno s druhým. No a takže tam to jako spousta lidí ocenilo, že vlastně se na tu bednu dostane i člověk, který prostě jde jenom s tím nadšením a bez tady tý jakoby finanční podpory, sponzorů a tady.
2: To je super, to je radost to takhle poslouchat. No a když to dokončila, já jsem někde čet, že si tady tou atmosféru a ty pocity chceš uchovat co nejdéle, tak stále se to ještě...
3: Ještě se to furt děje a oni ti pořád chodí po závodní fotky, rozhovory... Teď nějaký prostě gratulace, teď to s tebou sdílí spousta prostě lidí, kteří to věděli, píše ti strašně moc lidí, teď se vlastně ti otevírá úplně nový svět, že najednou ty lidi vlastně se o tebe dost zajímají, je to hrozně jako milý, hezký a je to jako neznámý, pro mě úplně jako neznámý stav, neznámý prostředí. No, když jsem tenkrát vyhrála jizerskou 50 v běhu, tak to bylo podobný, protože si všichni řekli, ježíš, tady nějaká Kamila a ona umí běhat. Wow, a teď se hrozně všichni začali zajímat. No a teď je to v triatlonu, že prostě jo, tady nějaká Kamila, co normálně jenom běhá v lese, tak najednou si tady střihla silniční půl Ironman a předběhla stovky chlapů.
2: No a co máš v plánu dál?
3: V životním plánu dál mám jednou absolvovat a dokončit bez nějakých jakoby předpokladů o čase celého Ironmana.
2: Dobře, budeme držet palce, ale stejně jako všichni ostatní, co dělají triatlon, se k tomuto sportu dostali přes nějaké menší závody. A ty děláš spoustu zajímavých věcí pro ty nejmenší, takže pokud jsme jako nadchli tím, že to všechno jde a jde si takhle splnit sny i třeba postupem času, někdy je dobré si počkat, rozhodnout se, tak nějak začít. A my tady máme Lva Alexe. Kdo to je?
3: Lev Alex je strašně krásný a milý náš maskot firmy Top Sports, a ten je na všech akcích, které pořádáme, to znamená na příměstských táborech, na triatlonových akcích, na běžeckých akcích, v zimě dokonce umí lyžovat v tom Livinu, takže je i na sněhu, zkrátka všude na akcích, co pořádáme my, a dokonce, když nakoukám na tady tu fotku, tak je i na mý triatlonový kombinéze. Tak je to maskot, je to lev. Je to kamarád všech dětí a snaží se s námi podporovat děti k tomu, aby je bavilo sportovat a aby sportovali s chutí a s tímto přístupem. To znamená bez nějakého extrémního tlaku na výkon, ale s maximálním prožitkem a radostí.
2: Lev Alex, takhle správně, frčí na kole. To je nová kniha, která za chviličku vyjde. O čem je?
3: Ta je právě o tom příběhu, jak děti můžou nahlížet na sport, na sportování a na cyklistiku jako takovou. My pořádáme po celé letní prázdniny příměstské tábory na kolech i na kolečkových bruslích. O kolečkových bruslích byl díl číslo 1, tohle je teda dvojka. Je to na to návaznost a je to přesně o tom, jak motivovat děti k tomu, aby třeba začali sportovat, protože je ideální si knížku číst večer před spaním, a myslím si, že spousta dětí třeba nemá tu příležitost jako my, nebo jako spousta jiných dětí, tak se skrz čtení může dostat ke krásným příběhům a mohlo by je to namotivovat k tomu, aby to chtěli vyzkoušet.
2: Mm-hmm. Kde si můžeme knihu pořídit?
3: Kniha je k dostání, teda ona ještě není úplně k dostání, ale až bude to potom, co bude její autogramiáda, což bude 18. června právě na jednom ze triatlonových závodů v Hradci Králové, který se jmenuje Triatlon pro všechny, kde bude autogramiáda s autorkou Petrou Santlerovou a ilustrátorkou Marií Koželuhovou. A poté bude ve všech knihkupectví a i na internetu nebo na našich akcích, právě na těch kempech, taky prodáváme zkrátka všude, kde je Lev Alex i jeho kniha.
2: Dobře, a my tady máme jednu knihu, kterou můžeme vysoutěžit.
3: Ano.
2: Tak teďka si před chvíličkou prozradila, že si vyhrála kromě toho triatlonu, kde si byla třetí, je to tak?
3: Třetí v kategorii, třetí to je ještě kategorii. Důležité podotknout.
2: Ano. No. Ale ty jsi vyhrála jeden běžecký dlouhý závod, takový hodně známý. Běhá se jak v létě, tak i v zimě.
3: Ano.
2: Jo? Tak nás zajímá, který závod Kamča vyhrála, jak se ten závod jmenuje. Tak pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Pokud znáte, dobře jste poslouchali a můžete získat právě tu knihu, která ještě nevyšla. Lev Alex frčí na kole.

0: Soutěžní otázka o knihu Lev Alex frčí na kole je, jaký běžecký závod vyhrála Kamča Netíková, dlouhý závod, a stejně tak se jmenuje i vlastně legendární lyžařský závod. Tak pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Máme ještě posledních pár minut, abych byl rád, kdyby nám Kamča tady představila právě ty letní tábory, kde se dá jezdit jak na kolech, tak na bruslích, kde všude, Kamčo, a jestli vůbec ještě jsou místa.
1: Místa ještě jsou, protože my tyto kempy nazýváme je příměstské kempy Děti na bruslích a Děti na kolech.cz, takže kdo by chtěl, tak se na to rovnou může podívat. A jsou v 15 městech po celé České republice a ve všech týdnech letních prázdnin. Takže opravdu těch termínů je spousta, díky tomu si je stále možné se na ně přihlásit. Je to klasický příměstský tábor, akorát je specifický v tom, že tam není žádný tlak na výkon. Je to prostě zábavnou formou, skvělou metodikou vedená akce. Jsou tam malinký skupinky podle výkonnosti, podle věku dětí. Je to namíchaný prostě tak, aby těm dětem společně bylo dobře. Vždycky je má nějaký instruktor, třeba já, a věnuje se těm dětem od prvních krůčků, nemusí umět na kolečkových bruslích vůbec nic, nebo na kolech. Vždycky ten kemp je zaměřený buď na kolečkové brusle, nebo na kola. A my děti učíme skrz takovou prostě zábavnou herní metodiku na různých překážkách. Je učíme prostě od prvních krůčků až po ježdění přes takové speciální uměle vytvořené překážky. Je tam show s Lvem Alexem, je tam hrozně bohatý doprovodný program a celý ten kemp končí v pátek odpoledne tím, že ukazujeme rodičům, co jsme se naučili, takže tam je takový rychlostně obratnostní závod. Na jehož konci dostanou všechny děti krásné medaily s Lvem Alexem. Super. A ta je vždycky udělaná graficky k tomu, jaké tričko dostanou. Ať tričko dostávají děti takovéhle multisportovní, wow, od značky Lavi. Je to sportovní funkční tričko a každý rok má novou grafiku. Takže v letošním roce je to ještě překvapení, to jsem vám nemohla přinést ukázat, ale tohle to bylo...
0: To jsou loňský modely.
1: Tohle to jsou loňský modely a takhle přibližně, ať si můžete představit, jak to vypadá. Tak tohle je takový důkaz toho, že děti zvládly ten týdenní kemp a můžou to potom celý zbytek roku nosit buď na kolo, na inliny, nebo na ven, nebo třeba na tělocvik do školy.
0: Blíží se nám už konec povídání, tak Kamčo, prosím tě, řekni číslo od jedničky do dvanáctky.
1: 4.
0: Tak, chvilka napětí a 4 je...
1: Moje oblíbené číslo, takže to jsem musela říct. Narodila jsem se 4. prosince a...
0: Je to Emilka. Je to Emilka, dobrý den, ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Jestli jsem dobře poslouchala, tak to byla Jízerská 50. A já tady můžu i takové jako... Takže gratulujeme. Takže Emilko, získáváš tady úplně luxusní novou knihu, která vlastně ještě nevyšla. Lev Alex frčí na kole.
1: Gratulujeme. To je skvělý. A doufáme, že tě uvidíme na nějakém triatlonovém závodě.
0: Přesně. A teďka ještě máme 2 minutky, tak nám prozrať, jakým způsobem, kde najdeme informace o tady těch příměstských táborech, které se pořádají napříč Českou republikou.
1: No, tak já řeknu ještě jednu stránku, která spojuje vlastně celého toho lvíčka Alexíčka, Alexe. Je to Top Sports. topsports.cz a tam vlastně jsou odkazy jak na triatlonové závody, které pořádáme, tak i na kempy na kolech nebo na bruslích. Děti na bruslích.cz nebo děti na kolech.cz. Tam se můžete podívat, jak to celé děláme, nebo se podívejte na sociální sítě Top Sports a určitě vás moc rádi uvidíme na kterékoliv akci, kterou děláme.
0: Dobrá, tak tady víme, že s lvíčkem Alexem tě můžeme vidět, ale kde tě ještě můžeme v létě nebo v nejbližší příležitosti vidět?
1: V nejbližší době se uvidíme na všech závodech seriálu Běhej lesy, na všech závodech, které pořádáme právě z Top Sports, takže 18. června, až se bude křtít tady ta knížka,

0: a tak se uvidíme v Hradci Králové a tam bych ráda pozvala všechny děti, které jsou z okolí Hradce Králové, pokud nás poslouchají, tak se můžou dostavit, přihlásit se na triatlonové závody. A pokud nejste z okolí Hradce Králové, tak odpoledne se ještě konají závody pro veřejnost, které jsou na opravdu tu nejkratší vzdálenost. A pokud jste nikdy neskusili triatlon, tak to je úplně ta ideální příležitost od rána po celý den to zkusit. Jmenuje se to Triatlon pro všechny a je skutečně pro všechny.
1: Super, děkuju za pozvání a děkuju za to, že jsi přišla do klubu Rádia Junior.
0: Moc děkuju, bylo to příjemné povídání a sportujte a zkuste s námi triatlon. Díky moc, ahoj.
1: Holky a kluci, mým dnešním hostem byla Kamila Netíková a teď už je čas na odpočinek a na pohádku. Skřítek Hajaja si pro nás připravil další část ze série Kačka a Mops. Od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Kdo by se netěšil na letní prázdniny? Kačka se nemůže dočkat, až skončí škola a ona se vypraví za babičkou a dědou. Samozřejmě s mopsem. Pátý díl seriálu Kačka a mops se jmenuje Prázdniny. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Konečně začaly prázdniny. Promiň, že jsem ti nenapsala dřív, ale byl to chaos, čili zmatek. Balení k babi a dědovi je podle mamky stres a podle taťky za trest. Nechápu, co je na tom tak složitého. Mně stačí jedny šaty a jedny kraťasy, mopsovi vodítko a to malý žlutý kulatý. Tak se u nás doma od doby, co s náma mops bydlí, říká piškotům. Je to jeho nejzamilovanější mňamka. Když u nás zazní slovo piškot, vystřelí hned jak splašenej k potravinové skříni a kňučí před ní tak dlouho, dokud mu ho někdo nedá. Proto jsme museli vymyslet kódové označení, aby nám nerozuměl. Já s mopsem jednám na rovinu, ale tohle tajné heslo jsem mu neprozradila, protože i mě tím piškotovým šílenstvím vytáčí. Ptala jsem se ho, co na nich má, ale odfrknul si, že bych to nepochopila, protože nejsem pes. To je fakt a jsem ráda, že to tak je. Sice to psi mají někdy lepší než lidi, pořád se jen někde válí a nemusí do školy, ale taky se místo potřesení rukama zdraví očucháváním zadku. Ale zpět k prázdninám. Ty vždycky trávím u prarodičů v malém dřevěném domečku na okraji Karlových Varů. Jsou to rodiče mojí mamky a je to tam super. Naši přijedou jen občas o víkendech. Jinak si s babi, dědou a mopsem hospodaříme úplně sami. Jsou to 2 měsíce božího klidu, jak říká táta. Sice nevím, jak to může vědět, když je tou dobou v Praze bez nás, ale má pravdu. Děda je skvělý kuchař a rád vymýšlí nová jídla. Dává jim podivné názvy, jako Katova pomsta nebo Záhada tajemného kotlíku. Nejradši ale všem nabízí ohlídance. Vždycky se zeptá, víš, co to je? A sám si odpoví, ohlídneš se doprava, ohlídneš se doleva, asi po večeři. Přijde mu to vtipný, směje se jak blázen, až mu kulaté bříško poskakuje. I když mi je nabízel už 100krát, vždycky dělám, že nevím, co ohlídance jsou, aby měl radost. Děda se totiž jinak moc nenasměje. Nemá čas. Musí sám vařit, uklízet i nakupovat. Babi Boženka mu nemůže pomáhat, protože leží. Ne, že by byla líná. Je nemocná. Už spoustu let nemůže chodit. Pokaždé, když vidím padat hvězdu nebo sfoukávám svíčku na dortu, mám jedno a to samé přání, aby se uzdravila. Jenže to není nic platné. Jednou jsem se jí ptala, jestli je naštvaná, že je tak moc nemocná. Jen se usmála a řekla, že ne. Kdyby existoval lék a ona na něj neměla peníze, tak by se prý zlobila. Jenže lék na tuhle nemoc není. Až vyrostu, budu holt muset nějaký vynaleznout. Jak říká táta, co si člověk neudělá sám, to nemá. Děda občas posadí babičku na vozíček a zaparkuje ji na chvíli na zahradě. To pak s mopsem kroužíme kolem, nosíme jí na ochutnání rybíz a maliny a sbíráme pro ně 7 krásky. Ty si u nás objednává na čaj, dokonce za ně dostáváme plat. Za 1 mističku 5 korun. Škoda, že máme jen malý kousek trávníku. Kdyby nám na zahradě rostla louka, je země milionář. Takhle si vydělám tak 50 korun. Ty ale stačí na to, abych mohla v krámku pod kopcem koupit vaničku karamelové zmrzliny, kterou si pak všichni 4 vychutnáme ve stínu velkého ořešáku a luštíme u toho křížovky. V tom je babi mistr. Děda je zase přeborník ve vyhlašování zábavných her. Už jsme takhle stavěli egyptské pyramidy, ze kterých se nakonec vyklubala podezdívka plotu, nebo vykopávali ztracený poklad. Ten jsme sice nenašli, ale díra, kterou jsme vyhloubili, se naštěstí přesně hodila na základy skleníku. Jak ti to píšu, milý Deníčku, dochází mi, že se všechny ty hry podezřele točí kolem namáhavé fyzické práce. No, asi náhoda. Když mají prarodiče napilno, jdu si hrát ven s dětmi z okolí. Včera jsme se třeba byli koupat v řece. Mops na nás celou dobu starostlivě zíral ze břehu. Nesnáší vodu a plave jako kámen, což znamená, že jde okamžitě ke dnu.
Když ho navíc podržím nad hladinou, začne ve vzduchu hrabat nožičkama, jako by dělal plavecká tempa. Tváří se zoufale a neohrabaně a vůbec je to dost trapas. Zítra budeme s dětskama hrát šipkovanou. To se rozdělíme na dvě skupiny. Jedna vymyslí trasu a označí ji šipkama napsanýma křídou. Druhá partička podle těch značek vyrazí na epesní, tedy grandiózně megahustě skvělou výpravu. Jednou za čas je na cestě nakreslená obálka. Ta značí, že je poblíž schovaný papírek s úkolem, který musí hráči najít a splnit. Třeba vyluštit nějaký rébus, nebo minutu skákat po jedné noze a hýkat jako oslové. Je to děsná bžunda. Nejlepší úkoly vymýšlím já s mopsem. Ostatní se úplně bojí, když šipkovanou připravujeme my dva. Když prší, čtu si ve svém podkrovním pokoji vedle půdy. Ta je plná knížek. Jsou sice strašně staré a divně smrdí, ale bývají v nich napínavá dobrodružství. Teď mám zrovna rozečteného Tarzana, který žije v pralese mezi lidoopy a šplhá v korunách stromů po liánách. Když nad tím přemýšlím, asi zítra zařadím do šipkované překonávání peřejí pomocí zhoupnutí se na laně. Tak, milý Deníčku, teď víš, jak zatím probíhají naše prázdniny. Pro dnešek ale už budu končit. Je pozdě večer, mops mi tu vedle postele chrápe jako motorová pila a mě už se taky klíží oči. Sotva udržím propisku. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jedna hrůza je název temného lesa, ve kterém žije 7 divoženek potrestaných za své hříchy, jež se dopustili. Jednu z nich, samozřejmě tu nejhezčí, si vybere mladý Abraham a pokusí se zlomit kletbu, která ji spoutává. Jak? To se dozvíme v pohádce nazvané Jedna hrůza. Napsal Karel Šiktanc, režie Ivona Žertová, účinkují Martin Písařík, Barbora Sajdlová, Zdeněk Žák, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 2007.

Jo, jo, jen si houkni. Už se bojím. Koukni. Ano, Suvičko, hezky mě hlídej. Ať v tom tvém lesejku nezabloudím. Ale popravdě, já už takových prošel. I takhle pod mě jako teď. Počkej. Jakoby v dálce někdo zpíval. Poleď za mnou, Suvičko. Hele, vidíš? Tam v tom průseku něco svítí. Nízká pozlacená záře.

0: Ale koukněme se. Lesní víly.
1: Konec smíchu, konec hraní. Mluví vaše lesní paní. Která dnes Světluška?
2: Skamejka, Maruška.
1: Která Divoženka?
3: Z Horoměři, Lenka.
1: Která lesní pana?
2: Z Bělé, Radovana.
0: Člověče, to se ti snad zdá. 7 holek v dlouhých šatech jako o muzice a běhají, lítají, jako by neuměli ani chvilinku stát. Sivá, modrá, žlutá, zelená.
1: A která dnes Jezinka? Z Libovic Rezinka.
0: Páni, ta je asi ze všech nejpěknější.
1: A co černá Víla?
2: Ze Stach Drahomila.
1: Která bílá Žínka?
3: Z Brodu Karolínka.
1: A větrná holka?
2: Z Vinařic Nikolka.
1: Ticho, ticho. Jste tu za trest, ne pro velké žerty. Takže hezky do kruhu a točíme se. A rychleji, a rychleji. A rozpočítáme se.
4: Mělo sester pohromadě 7, tatíček je vyprovodil před dům.
5: Jedna měla v míse hrozen,
6: druhá měla vlasy po zem,
7: třetí vonou mast.
4: Na koho to slovo padne, ten musí jít
0: krás. A heleme se. Ony ty lesní žínky nebudou žádné dobračky.
1: Slovo padlo na tebe, Jezinko Rézinko. Rozuměla jsi?
8: Ano, lesní paní, rozumím tomu dobře.
0: Krutí péro, zrovna ta ze všech nejhezčí.
1: A ostatní, jak už mají poručíno, nařízíno, naučíno. Strašit děti, svádět potulné z cesty, volat u bažin, sfoukávat světla v lampách, hučet v komínech a kamna zhášet. Jasné?
2: Ano. Bude podle tvého.
1: Tak, na šťastnou zlou cestu.
0: Počkej, Suvičko, musím za tou hezkou. Ale kde vůbec je? Támhle. Ano, to je ona. Ta celá plavá. Jenže letí, jako by měla křídla. Jauajs! Ještě si kvůli těm zázrakům hlavu urazím. Uháněl jsem tím šerým lesem, co jsem mohl. Ale kde pak? Z plavých dlouhých šatů brzy ani nitečka a les táhl se jako lovosice. Když konečně ustoupil polím a lukám, na devsí v kopci už zvolna svítalo. Z vršíčku k návsi vidím, jak se hrnou 2 halamové a vedou mezi sebou můj ty Abraháme, onu panu Rézinku. Už není v divém plavém šatě, ale v obyčejných vesnických hadrech. Skrčil jsem se za zvonici.
9: Jen pojď, křepeličko, on už si to s tebou starosta vyřídí. Člověče, hvízdale, nech toho. Vedeme zlodějku a ty si přitom pískáš.
10: No co? Já si hvízdám rád. Teď žíně zabuš na vrata a uvidíš, jak z nás bude starosta takhle po ránu skákat radostí.
11: Co je? Co je, troubelové? Prší vám na cimbuří? Otravovat mě v tuhle hodinu?
9: Starosto, chytili jsme zlodějku. Ukradla ze stáda ovci.
11: Pomalu, žíně, pomalu. Co si zač, cácorko? Slyšíš mě?
10: Ona nemluví, starosto, ani slovo. Třeba je nemá.
11: Však se v šatlavě rozmluví. Do večera bude brebentit jako house. A kde je ta ovce, kterou ukradla?
9: No právě, to se vůbec neví.
11: Cože?
10: No na mou duši. Asi ji někam schovala.
11: Morcec, mazec mordianskej, co je to za řeči? Jak se může ovce ztratit ze světa, co? No to mi povězte vy dva.
12: Já bych se po ní třeba podíval, pane starosto.
11: Kde jsi tu vzal? A co si zač?
12: Amen, amen, pravím vám, říkají mi Abraham.
9: Co si to dovoluješ? Takhle mluvit se starostou.
11: Zmlkni, žíně. Abraham říkáš. Aha. A o co ti jde?
12: O tu ovci. Že bych ji třeba našel, jestli je někde schovaná.
11: Jde ti jenom o ovci?
12: A taky o to děvče tady.
10: Jo.
12: Teď je to ještě dítě.
11: Jsi kazatel, či co?
10: On nám to bude radit.
12: Kazatel nejsem, ale sem tam něco umím. Třeba by se vám to hodilo. Koně kovu, chleba peču, sudy smolím, pole ořu, boty spravuju.
11: Boty? Což pak o to, boty by se šikly. Švec nám před nedělí umřel.
12: Tak jsem s nima, s botičkama. Hned se do toho dám. A tuhle panenku na oplátku pusťte. Ať si jde po svých.
11: Tak to prr.
9: Bodeď, vykuky jeden.
11: Uděláme to tak, lechasníku. Panenka půjde hezky do chládku a ty si sedneš před šatlavu a budeš do večera spravovat boty. A můžete si přitom skrz okno i povídat, když ti oni tolik jde o pobertu.
10: Jo, budete celý umluvený, zvlášť když je nemá.
11: A večer se uvidí. Třeba ji pustím, třeba ne. A třeba se jí tam uvnitř tak zalíbí, že se nebude chtít hnout. Platí?
12: Jo. Taky, co mi zbývá. Jak mi tam kverpánku po neboštíkovi ševci lidi nosili bodky a holínky a bufy a škrpále, jak jsem tam ťukal a lepil a řezal a dratvoval, čekal jsem, že třeba Rézinka skrz okno něco zavolá. Nebo aspoň špitne. Ale kde pak? Byla tichá jako hloubě. Asi se chudák bála, takže mi nezbylo, než být ševcem po celý dlouhý čtvrtek.
9: Bože, jeden mlátí do verpánku a druhej zas hvízdá jako pominutej.
11: Konec ševcoviny, mládenče, je skoro tma. A ty hvízda ve sklapně píšťalu. No, mladíku Abraháme, pracovat umíš, to musím uznat. Tak mě napadá, nechceš to tady u nás v Horní vsi vzít po Matějovi? Lidi tě chválí, svoje by si zviděla.
12: Děkuju, starosto, možná pozdějc. Teď mám ještě nějaké řízení.
11: Jak je ti libo, sám sobě si vlastním pánem. Ale jestli chceš, abych pustil tu kradlavou holku, musíš mi tu něco nechat jako zástavu. Aspoň se vrátíš.
12: Zástavu? Já ale nic nemám. Leda čepici?
11: Beru. Jenže je to málo.
12: Tak tu máte. Venku je teplo, dám vám košili.
11: A co do třetice?
12: Nejvejš boty. Bez kalhot chodit nebudu.
11: Dobře, mladej.
12: Kdo je bosý, toho pánbu nosí, říká se, ne?
11: Správně. A kdo je obutý, ten bývá nadutý. Žíně, hvízdale, puste ven tu cácorku. A tobě, Abraháme, půjčím svůj bič. S ním tu holku poženeš až k jedný hrůze. Tam si třeba pust. Však se tam ve tmě naučí řáckýmu strachu.
10: To jo,
9: to jo, to určitě. To jo.
12: Počkejte, teď vám nerozumím. K jaké hrůze myslíte?
11: Jedna hrůza. Tak se říká tomu lesu v údolí. Je veliký, hluboký, kde kdo se mu spíš vyhne. Je prý samá divá pana a divných duchů plno. Nemluvě o kváčovi.
12: A to je zas kdo?
10: Ksivej kváča. Lesní kníže.
11: Lapka, berka, zloděj v jedný osobě. Jako tadyhle ta. Podle tebe prý ještě dítě. Tak to máš. A pořádně jí zapráskej na cestu.
12: Šli jsme spolu k jedné hrůze. K tomu lesu, ze kterého jsem ráno do Horní vsi přišel. Mlčeli jsme, ale ve mně srdce bušilo jako hrom. Až jsem se bál, že to panenka uslyší. A pak už jsem to nevydržel.
13: Přede mnou němou dělat nemusíš. Já už tě slyšel mluvit. Jezinko, Rézinko.
8: Kriste, pane, jak to víš? To se nesmí. To by tě mohlo stát i život.
13: Ale strachy kotrmelce do foroty dělat nebudu. Radši mi řekni, co zprovedla, že jsi za trest divoženkou? Že chodíš krást a strašit a ubližovat?
8: Byla jsem zlá. Hlavně na otce.
13: Aha. A Co ty ostatní?
8: Všechny jsme z okolí a všechny jsme se nějak provinili.
13: A jak dlouho budeš muset takhle žít?
8: Už na pořád. Hleda by pro mě někdo udělal 3 dobré skutky po 3 dny či noci za sebou.
13: 3 dobré skutky? To bych možná dokázal.
8: A proč bys to dělal, prosím tě? Počkej, kam vlastně jdeš?
13: S tebou.
8: Ne, to nejde.
13: Co by ne?
8: Přece nechceš jít až k lesní paní.
13: Rézinko, ty přece musíš přinést něco ukradeného, ne?
8: Bez toho nesmím naspátek. Jenomže ovečku mi ti 2 sebrali.
13: Tak co kdybys přivedla mě? Nechtěla ani slyšet, že už jsem pro ní udělal dost a že je mi moc vděčná, ale teď abych honem raději šel, že s lesní paní nejsou žerty. Ráda si hraje, to jo. Hry má nade všecko, ale jakmile se prý rozlobí, spustí hromy blesky. Mně se ale od Rézinky nechtělo. A tak jsem do ní mluvil a mluvil, až jsme spolu vymysleli báchorku o kočím, to jsem byl jako já, kterého Rézinka uspala na kozlíku bolehlavem, ruce mu svázala a teď ho vede ještě omámeného sem do jedné hrůzy jako uloupenou kořist.
14: Je, podívejte, jak se tváří.
15: Jak by hledal, kde má koně.
14: A je bez bod, bez košile. Ještě, že má bič.
1: Rézino, rozvaž mu ruce a podej mi ten bič. Pěkně tě u nás vítám, chasníku. Jak pak ti říkají?
13: Abraham.
1: Abraham, Abraham, peliněk ti natrhám. Tak se hraje na jména. Znáš tu hru?
13: Znám.
1: Výborně. Jaké je tvé druhé jméno, Abrahame?
13: Druhé? Třeba Lukáš.
1: Lukáš, Lukáš. Kde máš hlavu? Ukaž.
16: A když řeknu Lenka?
13: Jsi na mě moc tenká.
16: A když řeknu Madla?
13: Abys neupadla.
1: Ticho. Dobře, chasníku. Ale brzy už bude svítat. Máme čas na jedinou hru. Vyber ji ty.
13: Co je to za hloupost?
1: Žádná hloupost. Vyber hru a dej si pozor, abys neprohrál. S námi se musí vyhrávat, ne prohrávat.
13: Zní to jako pohrůžka, ale dobře. Tak třeba... na slepou bábu.
1: Proč ne? Zavážu ti tedy oči. Tak. A teď mi podej ruku. A už se točíme, už se ptáme.
17: Slepá bábo, kde jsi byla?
13: U pekaře.
17: Co jsi dostala?
13: Kus koláče.
17: Kam jsi ho dala?
13: Na kraj stola.
17: Kdo ti ho vzal?
13: Paní sova.
17: Kam letěla?
13: Nevěděla.
17: Ukaž zuby.
13: Nemám huby.
17: Zasměj se mě.
13: Nechce se mě.
1: Tak si jdi ty, slepá babko. Najdi si mě, dám ti jabko.
13: Teda, ty to dovedou s člověkem. Ty ho dovedou roztočit, jako káču, na mou duši. Když jsem si sundal šátek z očí, les jedna hrůza se mnou ještě pořád tancoval a černá zem se kolíbala. A divé pany samozřejmě fuč. Kolem ticho, jako v kapli. Dobrou půlnoc, Suvičko. Vlastně dobré ráno. Koukám, že tamhle mezi korunami už bílo. Rézinko? To jsi ty?
18: Zav, raporte. Teď jsem ještě před chvilkou viděla.
13: Kdo je to?
18: Já, drvoštěpka. A nemůžu se z toho ostružení vymotat.
13: Ukažte, pomůžu vám.
18: Děkuju. Kdo pak jsi?
13: Říkají mi Abraham.
18: Víš, to je divný. Najednou mám před očima samou šmouhu. I z tebe je jenom šmouha.
13: Opatrně. Tak, teta, a teď už pojďte. Tady je dobře vidět.
18: Ba ne, človíčku, nevidím nic.
13: Máte něco s očima?
18: Ještě před pár minutama jsem viděla jako ostříž. I takhle na stará kolena a najednou, jako by na mě padl mrak. Z ničeho nic je ze mě slepá bába.
12: Cože?
18: Pán Bůh ví, proč tak znenadání.
12: Já za to nemůžu.
18: Podej by za to mohl, člověče. Já jen, kde se to tak náhle vzalo. Pojď, zajdeš ke mně na mlíko a na koláč. Bydlím blízko, na kraji lesa.
12: Tak dobře, ale povedu vás.
18: A to nebude třeba. Znám to tady v jedný hrůze na spaměti poslepu. Můj neboštík tu kácel stromy. Proto mi říkají drvoštěpka uličnici.
12: Hele, není to už tamhle ta střecha? Tam, co končí břízy.
18: Jiná tady není.
12: Ukažte, odemknu.
18: Prosím tě, tady se nezamyká, mládenče. Kdo by si tu co vzal? Ale na mou duši nevidím skoro nic. Jen ty šmouhy a šedý fleky.
12: Víte co, babičko? Posaďte se a začneme o tom všem nahlas koumat. Na ty oči přece něco musí být.
18: Ne, ne, ty si sedni. Já přinesu mlíko a kus koláče.
12: Děkuju. Ale povězte, čím se oči nejlíp léčí? U nás doma říkali luční med nebo čistcový květ.
18: Pane, nejlepší jsou paní Marie slzičky, aby mě nebolely očičky. Jenže ty už sotva kvetou. Pak taky hadí sádlo, potřít plísním víčka. Ale hada jsem tu neviděla kolik let.
12: Počkejte, taky to bylo něco s vínem.
18: Pravda, pravda, hochu. Když pláčou vinohrady, slzami z nich si oči potírej.
12: Že jo? Tak mě napadá, zahlíd jsem včera v horní vsi kus viničky.
18: Ta je starostova, k ní se radši nepřibližuj. Jak ten je na ní pyšný.
12: Ale já musím, musím, teta.
18: Jenom ne tak hr. Tu máš, vezmi si aspoň sebou škapulíř.
12: Letělo to se mnou k horní vsi jak ledový mračno. Že jsem možná s tou slepou bábou na vině? Kdo hrál s divoženkami tu směšnou hru? Já. A možná jsem tím drvoštěpce Patálii s očima přivolal. Pro pána. Upaloval jsem ke vsi, co jsem mohl. O vinohradech jsem toho moc nevěděl, ale říkal jsem si, když těch pár slzí nazbírám, starostovi neubude. Při nejhorším mu tam za trest zase půjdu ševcovat.
0: Den jak barvičkou vymalovaný. A heleme se, tady už začínají vinné keře. Hezký špalír. A co je tamhleto? Mouda? Asi na hlídání. A jako by tam něco pobekávalo. Je zamčíno. Ale tadyhle je okno. Počkej. Krutí brko. Ovce. Co tam uvnitř děláš?
9: A co tu děláš ty? Au. Zbláznil se z žíně praštit ho do hlavy? Žádnej strach. Nic mu není. V šatlavě se probudí a po té ráně si stěží vzpomene, kde byl. Na tož, co tam viděl.
11: Jen aby. Je to ten amen, amen, pravím vám, no. To jsem teda lačnej, co tomu řekne starosta.
9: Hele, hvízdale, zmlkni a radši ho popadni. Hodíme ho na šejtrok.
11: No jo, asi máš pravdu. Holt se motal na vinici a to je přísně zakázaný.
9: Nemotám. Tak. A teď pijánko. Veď koně potichu, ves nemusí nic vědět.

0: Co mi to tu vykládáte? Žíně, výzdale! Je to na mou duši ten Švec? Ten Abraham?
1: Jo, je to on!
0: A co dělal na vinici?
1: Asi měl chuť na zlodějinu.
0: Prosím tě, co by tam krát? Dělej, odemkni, ať se podívám.
2: Třeba to bylo zemsty. Za ty boty, košily a čepici, co jste si vzal do zástavy?
0: Kruci písek, teď má hlavu od krve.
3: Kde to jsem?
0: Hrdek Filek, co jste vy dva zase vyváděli? Ukaž ochu. No, zvedni trochu hlavu.
1: Byl drzej starosto, tak jsem ho musel bacit. No co, přiměřené násilí?
0: Hele, žině, nežváň a dej mi ty klíče od chátku. A teď si jděte po svých. Vaše hlavní práce je u stáda, ne?
1: To jo, ale dejte si na něj pozor, starosto. Pořád se tu nějak divně motá.
2: Ale že jako když tiskne.
1: Jo.
0: Ukáž ochu, trochu ti to ovážu. Máš kapesník?
3: Tady.
0: No, vidíš, no, nemehla. No, ale žádný divení. Do vinohradu nesmí ani noha, ani stín. Tak jsem jim to řekl. Co jsi tam chtěl?
3: Jen trochu slzí z révy. Když prej pláče vinohrad, ty slzy léčí pokažené oči.
0: No, moje bába na to věřila. Ale dědek říkal třesky plesky. Ty špatně vidíš?
3: Já? Ne. Ale počkejte, starosto. Odpusťte, že přerušuju vaše vyšetřování. Ono se mi začíná rozsvěcet. Mohl byste mi něco slíbit?
0: Přijde na to, co?
3: Jestli se vaši poskokové vrátí a budou křičet, že se ztratila další ovce, že ji zas někdo ukrad, ale nikde po ní ani památky. Zalígrujete je?
0: A proč?
3: Protože ta druhá ovce bude určitě pohromadě s tou první, kvůli které jste tenkrát zavřeli tu hezkou panenku.
0: Hele, amen, amen. Ta rána do hlavy asi zanechala následky.
3: Buďte bez starosti. V hlavě to mám v pořádku a zloděj nejsem.
0: No, nevím, nevím. Ještě si mi neřekl, čí oči, že chceš léčit. Ty krasotinky.
3: Ne, bába Drvoštěpka z nenadání oslepla.
0: Kdo?
3: Drvoštěpka. Tu snad znáte?
0: Neznám.
3: Má pastoušku u jedné hruzy.
0: Hochu, hochu. Je mi líto, ale na mou věru budeš muset k felčarovi. Protože jestli je u jedné hruzy pastouška, tak já jsem křivej kváča.
1: Starosto! Starosto! Ztratila se další ovce.
2: To určitě ten levej lupek. Nejspíš si schoval jako tak.
0: Ticho! Pozor! A ke mně.
4: Na váš rozkaz!
0: Oba se zavřete do šatlavy. Hned.
5: Ale starosto, proč?
1: Co já, co?
0: Mlčte! Pořadovým krokem. Chodím! Chod!
5: No, proč rovna my?
2: Starosto, pořadovým krokem. Pořadovým krokem. On jde pořadovým krokem.
3: Ještě, že měl starosta všech pět pohromadě. Byl to křikloun, ale poctivka. Ty dva hnal, až se jim za patami prášilo. A pak mě vzal na vinici, kde to s Pilkou trochu probral a nazbíral mi pár slzí do škapulíře, co mi dala Drvoštěpka na cestu. Jo, a vrátil mi boty a košily. Čepici, až prej donesu ten bič. Ale už musím běžet. Bůh ví, co s babkou je.
6: Safra? Teď to už je někde tady, ne? Tadyhle končily břízy a tamhle dole v tom úvale krutí brko, přece nejsem na hlavu. V lese jsem v životě nezabloudil. Ne, to není možný, nikde nic. Ani pastouška, ani Drvoštěpka. Čerta by to všecko spral. Celou jednu hrůzu i všecky ty lesní jezinky. Rezinku? Jsi to ty? Počkej, zajdu trochu do houštiny, abych tě líp slyšel.
7: Myslela jsem, že to všechno děláš kvůli mně. A moc krát ti za to děkuji.
6: Za co? Ještě jsem nic neudělal, ale rád bych.
7: Nechal jsi z ruce svázat a dělal jsi kočího kvůli mně. A pak jsi mi nazbíral révové slzy a
6: pána. Drvoštěpka. To zbyla ty?
7: Byla. A teď jsem vichřička, co zháš rozsvícené lampy, aby lidé bloudili.
6: To musíš?
7: Musím.
6: Počkej, počkej, poběžím za tebou.
7: Ne, ne, Abraham. Mně se raději vyhýbej. A jedný hrůze taky.
6: Ani nápad. Stejně musím starostovi probič. Zapomněl jsem ho, když mě lesní paní roztočila.
3: Stačilo mi Rézinku slyšet a už se mi z lesa nechtělo. Jako bych pookřál. Mluvila o dvou dobrých skutcích. Člověče, jestli je to takhle obyčejný, že děláš, co ti hlava sama poručí, to abych šel třetímu skutku sám naproti. A rovnou k lesní paní.
8: Asi se mu u nás líbí.
9: Nebo se mu po nás stýská.
10: Ale, byč sis u nás nechal. Hele, mese v černým lese. Ale pravda pravdoucí, co by byl kočí, kdyby mu chyběl byč?
8: Musel by zapřahat leda tak déšť a vítr.
10: Tu máš, chasníku. Tady je.
6: Krutí brko, ten je nějaký nobl. Dřív nebyl.
10: Ano, má zlatou rukojeť. To máš za to, že jsi na něj musel tak dlouho čekat.
6: Děkuju, paní.
10: A teď se rozpočítáme. A pak si zahrajeme hezkou hru. Honem do kruhu. A tančíme, letíme.
11: Na pasece dva pařísky, na radosti, na bolístky. U nich zlatý bič.
10: Draho, Rado, Karlo, Lenko, Nikolko a Majdalenko, jděte z kola pryč. Zbyl kočí Abraham a Jezinka Rézinka. Tak Rézinko, všecko bude, jako když si přivedla toho mládence poprvé. Pamatuješ? Jděte hloub do lesa. Tak, ještě hloub. A teď mu převaž ruce konopným provázkem. Rozuměla jsi?
8: Ano, paní, rozuměla. Neboj se, budu ty uzlíky utahovat málo, jen tak na oko. Stačí, když párkrát trhneš rukama.
10: Výborně, Rézinko, a pořádně ho roztoč, chasníka. Jak to umíme jenom my, lesní divoženky.
11: Víc a víc a ještě víc.
10: A tam hluboko v lesích, v té největší tmě ho pusť.
3: Přísahám Bohu, bylo to jako prvně. Točil se se mnou celý les a celá zem a celé nebe mezi korunami. Ještě, že mi Rézinka neutáhla ten provaz. Že jsem se ho po pár trhnutí zbavil a mohl se aspoň sem tam chytit stromu nebo mlází nebo vystouplého kamene. A když jsem pak zůstal stát, popadla mě taková lítost, že jsem od Rézinky pryč. Taková hrozná zlost, že jsem tím pozlaceným bičem začal stekle práskat na všechny strany světa. A to jsem asi neměl dělat.
12: Hrde, co to? Který tady má krám plaší koně? Chyťte ho, já ho roztrhnu. Máte ho?
13: Jo, máme ho.
12: No, proto. To mě teda podrž. Srazit si takhle na rovině hlavu kvůli takovýmu hejskovi. Kdo jsi?
6: Abr.
12: Hele, nech toho. Přivažte ho tamhle k tý borovici. Onem. A dejte mi bič.
13: Tady je, šéfe.
12: Ajco, zlatíčko na rukojeti. Kde pak zošmáknul, hošánku? Že bys byl z naší branže?
6: Lapka nejsem, to se neboj.
12: Já, že bych se něčeho bál? Nejspíš si tu cizí.
14: Tady v kraji, kde kdo ví, že?
12: Křivej kváča.
14: Lesní kníže.
12: No.
6: Potěšení na mý straně, knížecí pane, ale na mě si nic nevezmeš. K ničemu ti nejsem.
12: To vidím. Mobil nevyhlížíš. A já už si dneska na svý přišel.
15: Jenže mám pro tebe úkol, hrdňásku. Jestli si chceš zachránit kůži, posloužíš mi jako posel, co říkáš?
3: Nic.
15: To jsem rád. Mluvky nesnáším. Jestli dobře vidíš, tohle je kočár. Hraběci. Pěknej.
3: Jo.
15: A vykradenej. Hrabě měl dva koně, ty jsou teďka naše. Měl plný náklad gustovní zvěřinky, čerstvě ulovený, která je teď
14: taky naše.
15: A měl jednoho kočího a dva lovčí. A ty jsou hezky svázaný tamhle dole v jeskynce, na kterou ti zrovna ukazuju. A čekají, jestli jim pomůžeš.
3: Co bych z toho měl?
15: Poslouchej dobře. Ten kočár patří libovickýmu panu hraběti. Znáš ho?
3: Neznám.
15: Přísný hrabátko, který my nemůžeme ani cejtit.
16: Oj, ani cejtit.
15: Ten kočár je teď prázdnej. Teda nechali jsme tam jednu křebeličku, kterou špatně trefili do křídla, takže tak trochu dodělává. To, aby hrabě viděl, že já a moji kumpáni jsme velkomyslní a že jsme mu nevzali úplně všechno.
3: Co já s tím? Co je mi po vaší zlodějně?
15: Ty do Libovic ten kočár odtáhneš, jasný? Jsi silnej, zapřáhneš se a pojedeš. Je to do vršíčku, takže se nesmíš celou cestu ani na skok zastavit, protože by ti to mohlo zase ujet naspátek přímo sem do jedné hrůzy.
3: A nevíš, proč bych to měl dělat? Co je mi po libovické šlechtě? A ti vezme čert?
15: Jedině od tebe se hrabě dozví, v který jeskyňce má ty svý svázaný lidi. Jinak mu tam všichni tři pojdou na veliký hlad a na velikou žízeň. A to by pak byla patálie i pro tebe, když jsi věděl a nepomohl.

0: Křivej kváč a měl to své podlé zlodějské řemeslo v malíčku. To jsem musel uznat. Ale jak jsem tak sotva šel, jak jsem krok za krokem, píď po pídi vlekl do kopečka ten hraběcí kočár, spílal jsem mu a proklínal ho srámu sem i potichu, protože to byla fuška na mou duši. Nejsem žádnej třásnička, ale ani se nezastavit, ani nevydychnout a kousek po kousku se ploužit lesem pod mě vzhůru do nějaké vsi, to bylo skoro nad mé síly.
1: Jenže, jestli si myslíš ty, poberťácký čoro, že to nedokážu, jestli se těšíš, že mě ještě uvidíš, tak to si vedle jak ta jedle. Pro pána, to asi pípá ten pták, chudáček. Určitě mu nedali ani napít. Uličníci! Kdybych tak mohl na momentek zastavit, možná by ti stačilo trochu rozsypět penězko. Ale ne. Nesmím zastavit. Však si ještě zaspíváš, neboj. Krutí brko. Nějak to skřípe. Zaplať pámbu, tady je rovinka. Tady to snad už neujede. Nebe dobrý, já to dotlačil. Dotlačil!
2: Co tu tak křičíš?
1: Hejda, tetičko, ani jsem vás neviděl. Jsou to Lipovice?
2: Co jinýho?
1: A hraběcí zámek nebo tvrz, ta je kde?
2: Člověče, ty snad neslyšíš ani nevidíš. Stojíš zrovna proti bráně. A jestli tu budeš hulákat, pověsí tě pan hrabě za nožičky do studně.
0: On je takhle milej?
2: Jo, všichni radši šeptáme a posloucháme na slovo. Ale nebýval takový.
0: Něco ho trápí?
2: Přišel o dceru. Přes noc se mu ztratila, už ji nikdo neviděl.
0: Počkejte.
2: Ale to už je dlouho. Možná víc než rok.
0: Ježišmarja, jak to tenkrát bylo?
3: Která dnes Světluška?
4: Skamejka, Maruška.
3: Která Divoženka?
5: Z Horoměvic, Lenka.
3: Která lesní pana?
6: Zbělé, Radovaná.
3: A která dnes Jezinka?
7: Z Libovic, Rézinka.
0: Z Libovic, Rézinka. Klíče v zámku, Abrahamku. To mě snad sama prozřetelnost do Libovic na hraběcí dvůr přivádí. Nebo jsou to zas jen čáry, máry, podkočáry, nadkočáry?
1: To byl zase ten zlosin, ten kváča. Ale já přísám Bůh, já ty labky rozvěsím tady na ty stromy kolem dokola jako hadrnický figurky.
0: A to klidně udělejte, pane hrabě.
1: A ty, co ty si zač? Tebe se zřekli nebo tě posílají jako výslužku?
0: Ne, já k ním nepatřím. Táhnu kočár z jedné hrůzy až sem nahoru, jak mi poručili. Od půlnoci až do teď. I s tou křepeličkou.
1: Co to meleš?
0: No je to pravda, pane. V kočáře je křepelka. Musíte jí dát vodu a trochu zrní.
1: Co já musím, to ti povím hned.
0: Řekli mi, abych vám ji odevzdal. A taky mi ukázali, v které jeskyni leží váš kočí a oba vaši lovčí. Svázaní na rukou i na nohou. Když vás tam nezavedu, umřou prý hlady a žízní.
1: Mizerové, šibeničníci. Počkej, vyndám tu křepelici a ty odtáhni kočár pod střechu.
0: Jak si přejete?
1: Ale co je tohle zase za legrácky? Dveře nejdou otevřít a ten pták se plaší.
0: Dovolte, pane, zkusím to sám.
8: Děkuju, Abrahamku.
0: Rézinko? Polila mě tak uhrančivá horkost, že jsem stačil jen couvnout od stupátka kočáru, ani jsem jí ruku nepodal. Byla celá v bílém a šla tak hedvábně, tak zlehka, že se vše kolem se mnou taky trochu vznášelo. Div, že jsem nahlas nevykřikl, jak moc jí to sluší.
1: Pro pána Boha, to snad není pravda, dceruško.
8: Dobrý den, tatínku.
1: Dobrotivé nebe, holčičko moje, co se stalo? Vždyť ta křepelička.
8: To jsem byla já. Všecko už jsem byla. Všecko zlé i dobré, jak to kázal trest.
1: A kdo tě za co trestal, prosím tě?
8: Kdo ví. Asi má pýcha a má zlost. Byla jsem k tobě tenkrát zlá. Moc zlá. A pak byla ze mě v dolním lese jezinka.
1: Ach, můj bože. Nebi tisícerý dík, že jsi zase mezi námi.
8: Nebi asi taky, ale hlavně tomu, kdo mě sem před chviličkou přivezl.
1: Ten zapřažený.
8: Ano. Amen, amen, pravím vám, říkají mu Abraham.
0: Moc mě chválíš, Rezinko.
8: Ba ne, Abrahamku, bylo mi tě tak líto, jak se stáhl vzhůru. Skoro po čtyřech.
0: Nepláč, tu máš, tady je škpulířek, co jsi mi tehdy dala. A zavři ty svý slzičky k slzám z vinohradu.
8: Na stokrát děkuju. Abrahamku, dej mi ruku, nebo radši obě dvě. Možná ti je zase... Na momentek svážu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Mořská vidra přiletěla do městečka Lážo-Plážo se zlatou velrybou, kterou měla připevněnou k tělu speciálním úchytným systémem. Nakonec se zde zdržela i přes noc, kterou strávila spolu s velrybou a panem starostou na střeše radnice, kde si povídali o tom, co je ve světě nového. Hned druhý den ráno pomohla své přítelkyni velrybě do moře. Její velké tělo pomalu spustila na mořskou hladinu, až se voda rozestoupila a rozlila po krajích. Zlaté břicho velryby se na okamžik dotklo mořského dna, ale rázem se odrazilo a velrybu vyneslo opět na hladinu. Mořská vidra tehdy zlaté velrybě zamávala a vydala se zpátky za svou rodinou do Chlupáčova. Zlatá velryba osaměla a dívala se na zlatavá světýlka, kterými rozsvítila celé moře. Začala vybalovat svůj ohromný kufr, ve kterém měla své oblíbené planktony, mořské ježky a kamínky ze všech moří světa. Nakonec z kufru vytáhla i katalog bazénů, aut a domů, to, aby jí mohli lidé rovnou ukázat, co si přejí. Za ta dlouhá léta již věděla, po čem lidé touží, a jen tak nějaké přání už ji nepřekvapilo. Netušila však, že v Lážo-Plážu to bude trochu jiné.

Pan starosta svolal radu města a pozval na ní všechny obyvatele. Zatímco si velryba vybalovala kufr, na radnici se sešlo všech 613 obyvatel Lážopláža, včetně pana starosty a tajné rady. Paní Tuhýková umístila na stůl recepce v hotelu v Korunách Topolů cedulku s nápisem Přijdu hned. Pan Bublinka na chvíli zastavil největší bublifuk na světě. Paní učitelka ze školky obrazů dala obrazy spát hned po svačině. A paní Cukrlatá nabalila 55 krabic zákusků a dortů, ať si mohou všichni osladit život. Pan starosta si z druhé zásuvky svého pracovního stolu vytáhl své oblíbené ponožky a na mapě města se přesvědčil, že už jsou všichni na radnici. A v zápětí se vydal do největšího sálu radnice, kde už obyvatelé napjatě čekali a ujídali zákusky z krabic, které paní Cukrlatá nechala kolovat. Vážení občané, spustil pan starosta a odkašlal si. Dnes nás čeká jeden nelehký úkol. Musíme rozhodnout, jak naložíme se 100 přáními zlaté velryby. Sálem to zašumělo, lidé se překvapeně dívali jeden na druhého. Pan Novák se neudržel a hlasitě vykřikl. Není na čem se domlouvat. Jedno přání do každé rodiny. Pan starosta si povzdechl. To bohužel nepůjde. Není možné zajistit přání každé rodině, protože v Lážopláži žije 241 rodin a my, jak jistě víte, máme k dispozici 100 přání. Panu Tuhýkovi zaskočil zákusek, do kterého se právě s velkou chutí zakousl. Ze všech možností, které jsem zvažoval, připadá v potaz pouze jedna jediná. Náhoda a štěstí. Jedině zlaté losy nám zajistí, že bude mít každý stejnou šanci získat přání a zároveň všechna peříčka, která za losy zaplatíte, půjdou do fondu města a poté společným hlasováním rozhodneme, jak s nimi naložíme.

Jistě si teď říkáte, peříčka? Jaká peříčka? Od kdy se platí peříčky? Vlážo plážu od jak živa. Před mnoha a mnoha lety, u příležitosti prvního setkání města, si obyvatelé začali povídat o tom, co by chtěli ve městě jinak. A mnoho z nich bylo unavených z věčně prověšených kapes od mincí. Tehdy si řekli, že by byli nejraději, kdyby jejich peníze skoro nic nevážily a přitom byly různě barevné a příjemné na dotek. Otevřeným oknem do radnice tehdy vletělo malé peříčko a zastavilo se v dlani prababičky paní Rokoko. Ta jej nadšeně zvedla nad hlavu a zajásala na celý sál a bylo rozhodnuto. Vlážo plážu se bude platit peříčky. Od té doby se vymyslelo 6 různých velikostí a barev, lišící se svou hodnotou. Fialová peříčka mají hodnotu nejvyšší, následují modrá, zelená, červená, žlutá a peříčka s nejnižší hodnotou jsou bílá. Nejstarší obyvatelé města si svá peříčka stále ukládají do matrace na spaní. Ovšem mladší generace už je jiná a svá peříčka si schovává do péřových bund nebo je odnáší do péřobanky. Péřobanka je banka, ve které má každý klient svou peřinu. Když si chcete peříčka uložit, pan Ouško nebo paní Oušková vaše našetřená peříčka do peřiny zašijí. Když se potom rozhodnete, že si chcete svá peříčka vybrat, vezmou pan Ouško nebo paní Oušková speciální krejčovské nůžky a vaši peřinu nastřihnou tak, abyste si mohli potřebný počet peříček vzít. A potom peřinu zase rychle zašijí, aby peříčka neuletěla. V péřobance má vše svůj řád, protože kdyby dovnitř jen trochu nafoukalo, hrozilo by, že se obyvatelům jejich úspory rozlétnou všude po kraji a nikdo už je nikdy nesezbírá.

0: obyvatelé nakonec souhlasili s tím, že zkusí své štěstí. Ještě to odpoledne se pan starosta sešel s panem Známkou, aby vymysleli, jak bude los vypadat. A večer už se v tiskárně tisklo 10 000 zlatých losů. Pan starosta s panem Známkou a tajnou radou je potom celou noc míchali jako karty, aby se výherní losy pěkně promíchaly s těmi nevýherními a nikdo nevěděl, na kterých losech jsou přání ukryta. Následující ráno se před poštou už 2 hodiny před otevřením vytvořila fronta tak dlouhá, jakou pan Známka nepamatuje, a to ani když měli pošťáci z celého kraje hodinovou amnestii na odcizené dopisy. Během této hodiny mohli pošťáci přinést všechny dopisy, které kdy nedoručili jejich majitelům, a nečekal je za to žádný trest. Pan Známka jen slušně poděkoval a každý dopis, pohled i balíček od nich převzal a hodil do jednoho z velkých pytlů. Zásilky potom roznesl sám, protože pošťákům se v této věci už nedalo věřit. Fronta se každou chvíli zvětšovala a v momentě, kdy se dveře pošty otevřely, se lidé rychle nahrnuli dovnitř a dožadovali se svých losů. Někteří přišli v péřových bundách, i když bylo dobrých 30 stupňů nad nulou, a mnoho lidí mělo v ruce igelitovou tašku s logem péřobanky, protože byli vybrat své úspory. Pan Ouško a paní Oušková celé ráno jen nastřihovali peřiny a zase je rychle zašívali, až měli prsty celé nateklé, jak se v tom spěchu občas píchli jehlou. Ten den se sice prodalo spousta losů, ale úspory každého stačily maximálně tak na losy 3, protože byly poměrně drahé. Jen pro vaši představu, cena se pohybovala ve fialových peříčkách. Jako první na poště radostí zakřičel chlapeček Fíkus, kterému los koupila babička se slovy, že jeho vítězství cítí v kolenou. A tak vybrala celé jeho stavební spoření. Když držel svůj zlatý los v ruce, po tváři se mu rozlilo štěstí. Přání, přání, mám tu napsané přání, přání, volal hlasitě na celou poštu a všechny hlavy se na něj s povzdechem otáčely. Fíkus na nic nečekal a běžel s babičkou za zlatou velrybou, která už samozřejmě o jeho vítězství věděla, protože jí to prozradili ti, co letěli v bublinách přes moře z pošty do práce.
1: Co pro tebe mohu udělat, Fíkusi?
0: Zeptala se hlubokým hlasem zlatá velryba a zeširoka se přitom usmívala. Babička dloubla do Fíkuse a v ten moment si uvědomila, že tuto situaci s vnoučkem vůbec neprobrala a že nemá tušení, jaké je jeho tajné přání. No, je to ale rozumný chlapec, jistě vymyslí něco, co jim bude ještě dlouhou dobu k užitku. Psa! Vyhrkl bez zaváhání Fíkus, aniž by se na babičku podíval. Psa? Zeptali se naráz babička i zlatá velryba.
2: Ano, psa. Ale nejen tak obyčejného psa. Přeji si psa, co je zlatý jako ty, velrybo, a co se usmívá stejně tak. Psa, který bude žít tak dlouho jako já a nikdy mi neuteče. Bude se mnou mluvit a učit se a zpívat mi, když mi bude smutno. A taky s babičkou si bude povídat.
1: Dobrá volba.
0: Řekla zlatá velryba a rychle na mořské dno schovala katalog bazénů, aut a domů, který držela pod ploutví.
1: Vydrž chvíli.

Zlatá velryba se pomalu potopila a když se opět vynořila, na jejím hřbetě seděl fíkusův pes a usmíval se od ucha k uchu, i když z něj tekla mořská voda a sůl jej jistě štípala do očí. Jakmile pes fíkuse uviděl, seskočil k němu, hezky ho pozdravil a babičce olízl hřbet pravé ruky. Potom zamával velrybě a vydal se s fíkusem a babičkou domů. Fíkus svého psa pojmenoval Blejza, to protože jej rozesmálo, jak uctivě babičce olízl ruku. Blejza byl první pes, co se opravdu dožil lidského věku. Usmíval se a uměl mluvit i zpívat. Zasloužil se o to, že se psi v Lážoplážu začali brát opravdu vážně a proslavili se po celém světě.

Africe navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale

dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu.

teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona šmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau.

člověci byli dost nad věcí, nosili na hlavách mamutí čepici. Bydleli v

0: trefíme z téhle jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně.

mezi psy, co chlup to skvost, co zub to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci Lord

nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jídlu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.

dance, zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já